až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

Řeknu vám, je to k vzteku. Dva květnové svátky a oba letos vyšly na den pracovního klidu. Takže žádné pracovní volno navíc. Ale nezoufejte, my vám to pofoukáme a jako obkládek přiložíme hodinku Oldies. My znamená mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Začínáme pohledem na vrchol horké stovky Billboardu přesně před půl stoletím a přejeme příjemný poslech.

Skupina Three Dog Night, Joy to the World byl její nejúspěšnější single, doma sice jednička, ale na Albionu jen umístění ve třetí desítce. Manželé Karčovi narazili možná na internetu na hit skupiny Medicine Head z roku 1973 s metaforickým názvem One and One is One. Líbí se jim a napsali mi, že by rádi slyšeli i jiné písničky této sestavy. Nabízím další singlový hit a něco k tomu.

snažil jsem se, ale další stejně chytlavou jako One and One is One jsem nenašel. Pro manžele Karčovi jsem nakonec vybíral z LP desky Through a Five z roku 1974. Rising Sun to je A strana singlu, který byl vydán ještě před tím albem a který také bodoval. Slip and Slide je albový štráfek z první strany. A teď něco pro pana Jiřího Zuzku, který nedá dopustit na skupinu Orchestrion. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinilového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Přiznám se, že já ze skupiny Orchestrion příliš odvázaný nejsem. V polovině 70. let jsem kupoval a poslouchal jinou muziku. Koupil jsem si jen její první single, to se ještě jmenovala B-side. Panu Jiřímu a všem vám ostatním jsem naservíroval suprafonskou 45 z roku 1976 v pořadí BA. Písně autorské dvojice Didovič Kocfelda mají názvy Každý večer a Oheň.

dostal jsem na identifikaci také jazzové nahrávky z konce 60. let. Není to moje parketa, ale podařilo se. Byly to staré americké songy v podání leningradského Dixielandu a to mě inspirovalo k tomu, abych vám je nabídl v zaoceánském provedení. Mahalia Jackson zaspívala spirituál Just a Closer Walk with Thee a Kidori's Creole Jazz Band přidal pohřební Oh, Didn't He Ramble.

Začínám podruhé porovnávat, tentokrát už žádný mix. Rok 1976, Věra Špinarová a Zdeněk Mann zaspívali za doprovodu skupiny Iva Pavlíka píseň Bledý výpravčí. Je to ostravská rozhlasová nahrávka, autorem textu je Pavel Veselý. Jména zahraničních autorů jsou v křestním listu zapsána zkomoleně, název originálu chybí, ale identifikace se podařila. Gloria Gaynor zaspívá We Belong Together.

Určitě si vy starší pamatujete hit Gloria Gaynor Never Can Say Goodbye z roku 1974. Naše dvojice si vybrala její méně známý song, ale také z alba, kterému dal ten hit název. Zpěvačky jsou stále v menšině, abych ten nepoměr mírně vylepšil, sáhl jsem po výběru Carly Thomas. Takže z diska let 70. sklouzneme dál do hudební historie, do soulu let 60. 1961 a 66.

Love of My Own, to je začátek kariéry Carly Thomas a strana jejího druhého singlu. Následující Baby je singlová pecka o 5 let mladší. Thomasu bylo a je na americké hudební scéně poměrně dost. Carla je dcerou Rufuse Thomase a s tatínkem také v roce 1960 poprvé nahrávala. Později byl jejím příležitostným pěveckým partnerem Otis Redding, po jeho smrti pak Johnny Taylor.

této chvíli pravidelní posluchači pravděpodobně čekali třetí porovnávání, jenže, jak se říká, po každé není posvícení. Josef Štágr zaspíval za doprovodu Točru a Vokálních planet píseň Za pár dnů a chvíli. Rozhlasová nahrávka je z roku 1974. Autorem textu je Luděk Nekuda. V kolonce autor hudby je uvedeno jméno Gremier, původní název ale chybí a identifikace se zatím nepodařila.

Nepodařila se zatím ani identifikace zahraničního původu písně Jarmily Veselé, která právě dozněla. Jestli máte nějaký nápad nebo poznatek, napište na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zakončím instrumentálkou Jerryho Reeda The Claw. Ve své databázi ji sice nemám, ale za poslech rozhodně stojí. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriada. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Naše porotkyně, taky moderátorka, herečka Naďa Konvalinková valí na mě oči, už je tady ve studiu jako host Humoriády. Ahoj Naďo, vítám tě.
3: Zdravím vás všichni, krásné jaru přeju, dejte ty šeříky.
2: Jo, to pomáhá na co?
3: Ne, protože to je nádherná vůně, já ji miluju. A představ si, že nedostala jsem se k šeříku, jela jsem na zájezd někam na Znojemsko, říkám, zastavte mi někde u šeříku, já jenom přivoním a takhle tříkám, říkají, až pojedem zpátky, tady jsme se nedostali k šeříku. A já přijedu a tam plný sál, každý stůl mě kytit si šeříku na stole. A pak jsem dostala jednu domů. Oni vednou rychle, ale načuchala jsem si.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná dnes s Naďou Konvalinkovou. Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vítá. Budete potřebovat telefony, to víte, ale teď rozhodnutí Naďi Konvalinkové, čím začneme?
1: Já myslím, že bychom se mohli potěšit a zasmát s paní Ivou Janžurovou a Evou Klepáčovou.
2: Ve třetím poschodí pro vás obchodní dům Květ připravil bohatý výběr večerních oděvů, slušivé šaty pestrých barev.
3: Nepředběhejte, paní Ano. My tady s Blaničkou stojíme už 20 minut.
4: Já taky. Já stála vedle vás.
3: Vy jste stála u sekirek, tak si laskavě kupte sekirku. Paní vedoucí, nebylo by tam něco extra? Je to na prodlouženou, víte. Když jde o Blaničku, tak to já nekoukám na peníze.
5: Jak si tak strašno prohlížím, tak si říkám, že jedině ty žlutý. Zvýšený pas, prosím, ramínka, vidíte?
3: Ano, ano.
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Děkuji. Ty žluté, nezlobte se, paní vedoucí, to prostě není ono, vypadá jako v jiném stavu. Ona je přece tak štíhlonka.
5: No tak tady něco à la Paříž. Kombinace barev.
3: Ano, kombinace barev.
5: Styl cik-cak. Račte do kabinky, prosím.
3: Zlobte se, paní vedoucí, ale ta kombinace, jak bych vám to řekla, Blaničku to zkrátka dělá starší. Já tamhle vzadu vidím, ano, ty lila.
5: Já vám rozumím, paní, já bych si taky koupila lila. Navíc je to plize.
3: Plize?
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, nezlobte se, ale ta lila je moc mdlá. V pestrých barvách současné produkce by se Blanička v lila docela ztratila.
5: Vidím, že jste náročná.
3: No to jsem.
5: Tak snad vás tedy uspokojí roba Henrietta. Podívejte se, není to nádherné?
3: Oh!
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, já jsem prostě unešená. To je přesně to, co jsem myslela. Henrietta, dejte to zabalit, platím, beru.
5: Tonka, pojď sem. Zrovna jsem střelila 50. Henrietu od rána. Zavolej do Prostějova, ať pošlou další auták.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Naďo, taky jste scháněli takhle kdysi nějaké šaty vysněné nebo něco, nějaký střih jste získali, nebo prostě podpultovka i v oděvech bývala nebo nebývala?
1: V oděvech, víš co, já jsem tenkrát byla fémina v Železné ulici,
0: ano.
1: Tak tam jsme chodili, když přišlo zboží, my jsme tam měli Květa, tam měla kamarádku vrchní vedoucí, jak nám volala, že přišlo nové zboží a vždycky to nejlepší nám schovala, že nějaký takový hezký věci jsme jako dostali, jinak to bylo za to táče těžký se hezky oblíknout.
0: No.
1: A já jsem měla v baráku, představ si, byla kancelář a oni prodávali věci do Tuzexu, třeba džíny nebo tak, tak a babička moje tam chodila po klízek, takže občas nám nějaký vzorek dali. Ale ty džíny byly takový hodně malinký, většinou mě byly malý, byly sehře, no, takže to bylo smutný trošku. Ale když jsem si našetřila na první šusták těch 45 bonů, no to byl zázrak, to prostě bylo štěstí. To už člověk takhle neprožívá, to štěstí, protože jako jsou věci dostupné, ale tenkrát jako to byla touha veliká, že jo? A dlouho se snilo, než člověk dostal ten daný vytoužený předmět.
0: Co ti dneska v šatníku udělá radost, štěstí ti na tváři
1: takhle? Tak mě vždycky udělají donátky, protože mě oblíká jsem jejich tvář a ty je donát a oni mě opravdu teda šijou překrásné věci. Teď zrovna mám nový šaty dvoje, jedny jsou jako, všechno je to tak laděný do hněda, že je teď prej hnědá v modě, takže také béžovo hnědo a jsou krásně dlouhý a krásný materiál lehonký, takový chladivej a druhý jsou jako ještě s troškou zelený, no, jsou, je, to je krása.
0: Jo, to se jako pak doma oblíkneš a kocháš se před zrcadlem a říkáš si, kam v tom půjdu.
1: Ne, a právě pravděpodobně, když někam mám vystoupení, tak jako se přebírám v tom a tak dneska si myslím, že mám náladu na ty do zelena, anebo tak.
0: A dneska je to taková trošku nádech možná do toho šeříku, bych řekl, podle toho šátku, co máš.
1: Dneska je šeříku.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? S Ivou Janžurovou, kterou taky čekají docela významné narozeniny a může být ještě s Josefem Veldou. po boku, anebo si dáme Moje první taneční, Miloslav Šimek. Vybíráte ale vy na telefonním čísle 731 800 900, to je číslo sem do studia, a pak číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Víte všechno? Hlasujte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Naděou Konvalinkovou a s Patrikem Rozehnalem si můžete popovídat přes telefonní linku 731 800 900 a hlavně dát vědět, jestli chcete dál slyšet v ukázce Ivu Janžurovou nebo Miloslava Šimka. Dobrý den po telefonu u Muriádnickém.
2: Jaj, zdravím moju Naděnku Bucovatou Konvalinku.
3: Dobrý den, já vás taky zdravím.
1: A co to bude?
2: Máta vás zdraví. Naděnko, já se zase chystám do Prahy, kterou znám už od dětství, nebo jsme tam měli rodinu. Tak doufám, že vás, jak půjdu kolem divadla pěšky, takže snad vás zazvoním.
1: A co vybíráte, Marto, Ačko nebo Bčko?
2: Na triku. Já jsem na horách, na pustevnách. Za mojich 79 let to zatím zvládám, tak já dám Ačko a Patriku taky vás zdravím, pozdravím všechny.
1: Děkujem, děkujem.
2: Já jdu poslouchat. Naděnko, ahoj, papa.
3: Ahoj, ahoj.
1: Další hlas, od koho? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jarmila z Vysočiny.
3: Dobrý
4: já
3: den.
4: Vás tam všechny zdravím, protože jste skvělí. A chtěla bych teda...
1: No. Bčko, píšeme Bčko, Miloslav Šimek, děkujeme za zavolání i vám, ať se daří, krásný zbytek dne.
3: Nashledanou.
1: A dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den, tady je Marcela Čistí nad Labem, Patriku, já vás zdravím a naše sluníčko taky moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, Naděnko.
3: Jo.
5: Jsem ráda, že jste tam zase po dlouhé době a přála bych si pana Šimka.
3: Děkujeme.
1: Dobrá. Děkuju za ten bod.
5: Nemáte zač.
1: Ale máme, máme a ceníme si toho, že posloucháte. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Tady je posluchač Petr z Nebec nad Metojí.
3: Zdravíme.
1: A co vybíráte?
6: Pozdravujeme tady svou milovanou a tady zbožňovanou herečku. Paní Konvalinkovou.
3: Taky vás zdravím, dobrý den.
6: Dobrý den. A dal bych si pana Šimka.
1: Dobře, tak jo, přibyly mu hlasy nakonec díky SMS-kám a uděláme si změnu. Od Ivy Janžurové se přesouváme za Miloslavem Šimkem. Moje první taneční.
7: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to už mě další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí pak ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude jistě dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila by má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal znovu pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolosálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík, opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vydřevo, utrousil mistr. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky začaly pošupovat dcery, buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu a požádal jí Matinku o dovolení k tanci. Byl jsem šťastný, že to takhle dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme se začali procházet a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám ze zadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit, pozor! Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože játro neustále vysílá rozvědky všemi směry. Nebo je Jožina matka o přestávce škrtila v rohu, že za těchto podmínek chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách, mistře. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak ji zašlápnu. A abych ji uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaupil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi doucha tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem. Asi dvakrát jsme upadli, ale mně to bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža stejně vždycky sebere a že to začne znovu. Konečně bylo po všem. Jóža mě zavedla k matce. Z posledních sil jsem ještě pronesl. Děkuji, paní. Nikdy na tento večer nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
1: Slav Šimek, moje první taneční. Kdyby takovou povídku měla napsat Naděja Konvalinková, co by v ní bylo?
3: No, jednak bych napsala, protože ty šaty mi šila moje babička a byly přenádeny. Pamatuju si takový jako jeden růžovo-stříbrný brokát s takovým jako bez rukávu a s takovým jako líncem nahrnutým a jako princes. Byly krásný. No, nebo z několika materiálů třeba to vymyslela, protože taky jako nebylo moc peněz, ale opravdu mě oblíkala krásně. No, jednu mám otřesnou příhodu, protože mě šel dělat garde můj tatínek, který jako aby to nervově zvládnul, tak si přihnul. Mezi těma dámama usnul a když se probral a viděl mě, tak zařval na celý sál. Tančíš jako koza na ledě! No, takže takhle mě tam strapnil, já byla ruda a říká, a už tě tam nikdy nechci, tatínku.
1: A nevzala to nikdy?
3: Ne, už ne, už to bylo velké poučení. Ještě mě chtěl doprovodit chlapec, takový roztomilej, milej, a ten na něj Zvalko, no dovolte, no nechoďte za náma pryč. Takhle prostě hrozně. No to byl zážitek. Jsi říkal, už nikdy se mnou nepůjdeš nikam.
1: Neznechutil ti to tancování trochu?
3: Tancování ne, ale věděla jsem, že s ním už nikdy. Právě.
1: Jo. Který tanec ti nešel tehdy, jako se kterým jsi měla problémy, když jsi ho učila?
3: Docela mi to šlo. Já myslím, že jsem byla šikovná. No. Bavilo mě to. Jsem chodila pak i do pokročilých. To bylo na Míráku. Jinak jsem chodila do taneční v Lucerně, tady, jak jsem bydlela, a potom na Míráku bylo pokračování.
1: Ty jsi vlastně nemusela ani vytáhnout paty na ulici, když jsi šla do taneční. V podstatě jenom si proběhla pasáží.
3: Pasáží a byla jsem na sále.
1: To musela mít vůbec hodně proběhaný a ty musíš tu Prahu znát zevnitř, ze dvorů, z pasáží. To, co my možná ani netušíme, kolik jich je a těch průchodů.
3: Určitě hodně. A docela dobře to stavěli naši předkové, protože ty domy mají takové mezi dvorky, jako jo, že prostě je ta skupina domů a uvnitř je vždycky nějaká zeleň a nějaký dvoreček, že na to dbali. Já teda zrovna koukám na střechu pasáže u Nováku, takže tam neslyším ani tramvaj, ani auto, a koukám na modrý nebe a na střechy.
1: Takže Naďa Konvalinková žije na střeše.
3: Na střeše. Blízko nebe. Blízko nebe.
1: Vážení, jak budeme pokračovat? Signálem telefonním se s námi můžete spojit a říct si, jestli Miloslav Šimek ještě jednou bude pokračovat. Tohle už jsme dokončili, ale můžeme mít i povídku, jak jsem stávkoval. A nebo si dáme anekdoty o blondýnkách. Nabízím já proti a vy si zase vybíráte na telefonu 731 800 900. To je to přímé volání do studia. Volejte a spojte se s námi. Pokud se vám to nepodaří, napište SMSku humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali jako svého vítěze a pošlete na číslo 90 011 04. K tomu samozřejmě čas jedné písničky, necelé 4 minuty, tu s námi bude skupina Krištof a jejich Šňůry. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál, hlasujte, máte tu šanci ještě. Miloslav Šimek nebo anekdoty o blondýnkách jsou ve hře. Telefonní číslo sem do studia k Nadě Konvalinkové dnes 731 800 900. Kdo volá?
2: Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro anekdoty.
3: Děkujeme, píšeme si.
1: A děkujem dalšímu, kdo se dovolal a taky chce hlasovat. Kdo to je?
4: Dobrý den, přátelé, tak vás zdraví ještě jednou Jirka Strunovská, tentokrát do živého vysílání, tak jsem hrozně moc rád. Jak říkám, já ještě zdravím moje sluníčko Naděnku, mám vás hrozně moc rád. Vy se vždycky nabudíte a díky vám má člověk 100%, 200%, dneska 30, takže 30% je lepší náladu. Takže já poprosím toho pana Šimka a já vás srdečně moc zdravím a přeju vám hlavně stále zdraví a jste stále tak skvěle naladěná a krásně usměvavá.
3: Děkujeme a opatrujte se.
1: Kdo další?
5: Dobrý den, Míra Plzeň.
1: Ano.
5: Zdravím vás všechny ve studiu.
3: Dobrý den.
5: Zdravím pana Šimka.
1: Dobře, děkujeme. Tak je bod pro něj.
5: Na
1: těšíme se zase příště. Ještě někdo? Dobrý den.
6: Tady Anička Hlišnová, vás zdravím všechny a také Naděnku hlavně, protože mám její knížku.
3: Aha.
6: Mně je to jedno, co dáte. Oboje je dobré. Ale
1: vy musíte
6: to,
1: někomu dát.
6: Aby to vyšlo. Víte to, aby to vyšlo.
1: Aby to vyšlo.
6: Od vás zdravím.
3: Aby to vyšlo.
1: To je tak jako, já tady s tím kouzle neudělám. Ale ať bych dal bod kamkoliv, tak stejně to vyhraje Miloslav Šimek. Prostě, když to tady vidím součet hlasů. Takže budeme pokračovat tentokrát ukázkou a povídkou, jak jsem stávkoval.
7: Otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci. Proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdál se být nějak naměko. Omyl mě do půli těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku otcovy paže. Před branou ukázal otec na píchačky blištící se u vchodu a pravil. Přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem.

0: Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vida mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl. Nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den, a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně. No a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka, ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem, továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín. Humoriáda.
1: Stalo se ti někdy, Naďo, jak se říká, že někdy něco stávkuje, jako třeba přístroje, nebo prostě to, co doma zrovna potřebuješ, aby fungovalo, nejde. Stalo se ti něco v poslední době, že to odešlo, bez pozdravu, jak se taky říká?
2: Víš, co mě se spíšil, to se mi stalo, prostě najednou pračka nešla. Jo, a teď já jsem poprosila Archanděla Michála, že to je ochranář a opravář.
1: Praček?
2: On je opravář taky, technických věcí, ale hlavně je ochranář. Vždycky, když potřebujete ochranu, poprosit Archanděla Michála, on vás obalí svým modrým brněním a prostě jste chráněni. Ale tak jsem tak ho poprosila a volala jsem svého známého opraváře. Říkám, prosím vás, je to konec, s těmi nejde pračka, jestli byste mohl přijet na opravu. A on říkal, Naděnko, a zkontroloval jste, jestli to nevypadlo ze zásuvky. Říkám, běžím k tomu. Bylo to vypadný ze zásuvky, takže Archanděl Michal zapracoval a bylo to v pořádku. Dobrý, víš.
1: Ale jakož vědí, na co se zeptat, že těch ženských, ty opraváři. Jako,
2: no.
1: Jako Archanděl Gabriel vnuknul myšlenku.
2: Michal. Gabriel je zdravý.
1: Zdravý. A na toho se taky obrací.
2: To víš, že jo, na všechny, jo, každý den je nějaký archanděl.
1: Počkej, to máš doma někde nějaký seznam a když je nějaký problém, tak koukneš, který archanděl?
2: Ano, mám na každý den je jiný plamen a každý plamen hlídají nebo obstarávají jiní archanděle. Dneska máme bílý plamen, to je čistota.
1: A ten je kde, ten plamen?
2: Průzračnost. Ve vesmíru proudí sem na planetu a čistí.
1: Čistí, čistí.
2: A tři archanděle mu pomáhají.
1: Jo, takže ráno se vždycky koukneš.
2: Jo,
1: a řekneš, poprosím si, dneska se nemusím mít, dneska to bude čistý, dneska bílý plamen.
2: To ne. To čistí myšlení hlavně o takový věci, víš? Zlo to tady jako likviduje, dneska to tady opravdu musí pročistit pořádně.
1: Naděja Konvalinková je naším hostem.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ještě zbývá čas na nějaké ty ukázky. Teď o téhle rozhoduje Naděja Konvalinková, náš dnešní host v Muriádě. Co?
3: Tak já vím, že se dneska v této době děti potí ve škole při maturitách, tak tady je téma zkoušky ve škole, tak to třeba podá trošku humorně pan Miroslav Donutil.
4: Studie a zkoušky na jamu. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu, leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku a ten nás potkal před školou a říkal, kluci, my jsme šli tři se Skopalem a se Zedničkem a říkal, kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho Marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No to nevadí, ale uděláme to. No říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne. Když nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všecko bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmím mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle a nevím co a všecko, a on vždycky do toho udělal jenom. A říkám, ne, pane profesore, vy se ještě vypadáte, že v určitých momentech zlomu, dějových zlomu, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě mlel, že pořád jsem vyprávěl dál a dál a pak on se konečně prosadil a řekl, no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal, říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl celý ten citát a on se zarazil a říkal, tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal, promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, poblahopřál. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu leninismu. Odešel jsem se vztyčenou hlavou, po mně šel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku a Sváťa Skopal dostal trojku a pak šel Hubert Krejčí a toho vyrazil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já mám taky vzpomínku taky na marxismus, leninismus, protože jsem si říkala, jako nejsem naučena, umím jenom jednu otázku dělnický hnutí, půjdu až na příští termín. No ale šel jsem se do školy podívat, hele, a jeden po druhém byl vyhazovaný. A říkala, no tak to zkusím, no náhoda je blbec. Hele, já jsem šla, dali mi dělnický hnutí a dostala jedničku, nikdo se mnou nemluvil.
2: Takže zarovnáno, zahlazeno, tohle si měla. A na to vzpomínají snad všichni, na tyhle ty hodiny právě.
3: Ale náš pan profesor nás učil i v restauraci u Štíky, u Modré Štíky, byl bezvadný, jako jo. Takže.
2: Takže tam kontrolovala docházku a tak. Naďa Konvalinková vzpomíná na základě vzpomínek Miroslava Ranotila. Mohou být ještě jednou další zkoušky ve škole a vzpomínky na to. A nebo scénka těch, kteří tu zněli už v písničkách, ale zvlášť oba. Helena Vondráčková, Jiří Korn, Kapitán a Letuška. Ukázka ze show businessu. Můžete si taky vybrat varianta B. 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04 pro rozhodování a spojení s vámi. Tak do toho teď Valdemar Matoška.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miroslav Nutil nebo Jiří Korn a Helena Vondráčková. Komu dáte hlas po telefonu? Dobrý den, přejeme s Naděj Konvalinkovou.
2: Dobrý den, tady je Jenda Orlického hory.
1: Ano.
2: Já vás zdravím, Patriku, paní Konvalinkovou.
3: Dobrý den.
1: A co vybíráte?
2: Jiří Kukadla.
1: Legendární, ano.
2: A k tomu Archanděl Gabriel, ten zvěstoval paně Marii narození Ježíše a ano. Je patronem zprávařů a děle rozhlas, pošta a to.
3: Ano, ano, vydat.
2: A ten Archanděl Michal, to je velitel nebeských vojsk.
3: Ano, ano.
2: A je na pražském Orloji a ukazuje ale blbě tím mečem, protože to předělali, dřív ukazovali, jaký je měsíc a teď to ukazuje někam do vzduchu, že jo?
1: Vy jste v tom taky zběhli. Tak a teď nám řekněte Ačko nebo Bčko.
2: Dáme Korna.
1: Dáte, no, děkujem. Nestačí to na vítězství. Ta valná většina hlasů bylo pro to poslechnout si, jak to bylo se zkouškami ve škole. Miroslav Donutil to vyhrál.
4: Někdy to bylo zajímavý. Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásný. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách a pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrady. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář nebo tak nějak, jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný a jdeme vedle, tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen, nebo jak se to a v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl, řekl nám, jděte do hotelu Savoy, tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z dějin divadla, ať tam chodí a pořád obrací ubrusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. On si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonil a zpíval mě Pedojí ladi do Teliany, pedojí ladi na vše stelany. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zbláznil. A on říká, z čeho to je? Říkám, to je z rádia, já jsem to slyšel. On říká, no to je hodně blbá odpověď. Nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, já, mě nic jiného nenapadá. No to jsem o vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie dell'arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě ustátnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl já, byl tenhle profesor.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní byla s Naděj Konvalinkovou a já moc děkuju za návštěvu. Naděj, tak hezké nadýchání se dalších čerstvých šeříků. A tě všichni archanděle ochraňují a zase doporučí návštěvu tady v Humoriáně.
3: Dobře, těším se na vás na všechny příště a užívejte jaro.
1: Mějte se pěkně a zítra tu s námi v Humoriádě bude Martin Zounár, tak nezapomeňte poslouchat, máme i pro vás každý všední den. A pozor, i v ten sváteční 8. května taky vysíláme to třeba s Libuškou Švarmovou. A teď ještě písničky a pak další zprávy. A poslouchejte Český rozhlas, jsme tu s vámi a jsme tu rádi pro vás.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Inspektoři objevili při kontrolách trhů na Jižní Moravě několik pochybení. Sněmovnou prošla malá novela stavebního zákona. Školky mají k dispozici novou metodiku k rozvoji socioemočních dovedností a bude převážně oblačno s teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Jihomoravská veterinární správa letos při zatím 19 kontrolách farmářských trhů narazila na 5 pochybení. Inspektoři se při nich zaměřují na mléčné nebo masné výrobky. Nejčastěji naráží na problémy s teplotou při skladování výrobků nebo chybějící dokumenty k jejich původu, vysvětluje inspektorka státní veterinární správy Jana Berlinská.
2: Pokud dojde k porušení legislativy, tak buď to, pokud je mírnější porušení, tak na místě dáváme blokové pokuty, a pokud se jedná o ohrožení zdraví lidí nebo je tam neznámý původ, tak v tomto případě to potom jde do správního řízení.
0: V kontrolách budou veterináři pokračovat. Loni při nich v Jihomoravském kraji zjistili pochybení ve 20 případech z 85 kontrol a my se tématu budeme dál věnovat v průběhu dnešního rána. Přechodné období, kdy ještě nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, se má prodloužit o rok. Malou novelu stavebního zákona ve zrychleném řízení schválila sněmovna. Systém tak budou muset samosprávy používat od 30. června 2027. Geoportál je podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO už funkční, není ale ještě plně otestovaný. To by podle ní mohlo při dřívějším spuštění způsobit úřadům komplikace.
3: Pokud by samosprávy a pořizovatelé byli nuceni plnit své zákonné povinnosti výhradně prostřednictvím geoportálu, hrozilo by zde reálné procesní riziko. V krajním případě i zpochybnění územně plánovací dokumentace z důvodu případných vad v postupu.
0: Podporu měla novela i u opozičních poslanců. Teď ji projedná Senát. Děti by se před nástupem do základní školy měly naučit, jak zvládat své emoce a vztahy. A podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu je socioemoční vývoj důležitý pro další vzdělávání. A proto organizace SOFA připravila nové vzdělávací plány pro školky. Učitelům nabízí konkrétní aktivity a hry, které mají dovednosti u dětí rozvíjet. Pracovníci Povodí Moravy zahájili v Šišmě na Přerovsku rekonstrukci tamní vodní nádrže. Před 2 lety ji poničily bleskové povodně. V září v obci začnou také práce na rozšíření koryta potoka. A podobné úpravy vodohospodáři plánují i v okolních vesnicích, které postihla v červnu 2024 velká voda při přívalových deštích.
1: Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet převážně velká oblačnost, hlavně odpoledne a večer se místy mohou vyskytnout přehánky, případně i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západní, postupně jihozápadní až jižní a později večer severozápadní. Rozptylové podmínky teď ráno dobré, přes den velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez významnějších komplikací a tedy i bez nehod. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. 4 minuty po 5. hodině začíná ranní vysílání, kterým vás dnes bude provázet Eliška Zárecká. Je čtvrtek 7. května roku 2026. Svátek má Stanislav. tedy všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší. Další zajímavosti, které se vážou k dnešnímu dni, se dozvíte už za pár minut. Nabídnu také předpověď počasí a nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Poslechneme si Hanu Zagorovou a píseň Já jsem tvá neznámá, Colorado skupiny Kabát a také Beatles a Yesterday. Přeji vám krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Doznívá píseň Kolej Yesterday, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 13 minut po 5. hodině, listujeme kalendářem. V roce 1862 se 7. května narodil v Černé Hoře na Blanensku Josef Kupka, v pořadí 11. biskup brněnský. V době nacistické okupace byl zatčen a vězněn několik dnů na Špilberku. Zemřel v roce 1941 v Nové Říši na Jihlavsku. 7. května 1932 se narodila také Věra Kovářů, etnografka, choreografka, sběratelka lidových písní a tanců, která vystupovala jako zpěvačka i tanečnice ve folklorních souborech. Vytvořila řadu programů a rozhlasových pořadů s folklorní tematikou, podílela se na vzniku a koncepci festivalu Brněnsko zpívá a tančí. Zemřela v 91 letech 19. května 2023. V roce 1956, právě 7. května, zemřel významný architekt a designér Josef Hoffmann. Někdejší student vyšší státní průmyslové školy v Brně se později stal důležitou osobností secesního hnutí ve Vídni. Jako architekt se zabýval především navrhováním rodinných vil. Vždy usiloval o to, aby dům vznikal nejenom jako stavba, ale harmonicky s ní vytvářel i interiéry, které vybavoval předměty navržené jím samým nebo spřátelenými umělci. Josefa Hoffmanna dnes připomíná muzeum v Brtnici, které je společným pracovištěm Moravské galerie v Brně a Rakouského muzea užitého a současného umění. Roku 1966 se právě 7. května narodila v Olomouci zvonařka Leticie Vránová Dittrichová. Zvony z rodové dílny v Brodku u Přerova obdržel i papež Jan Pavel II. Jsou umístěny také v Pražské katedrále svatého Víta, Bratislavské katedrále svatého Martina a v jiných svatostáncích po celém světě. A dnešek připomíná také hodonínskou rodačku Jaroslavu Vavrysovou, zpěvačku lidových písní. Často spolupracovala i s Brolnem. Mezi její nahrávky patří písně jako Veselá je dědina, Brunovské děvčata nebo Jestli mě ráda máš. Její tvorba je reprezentativní ukázkou moravského folkloru, často interpretovaného s cimbálovou muzikou. To byly významné události spojené s dnešním datem. Už za chvíli předpověď počasí a právě teď Hana Zagorová.

0: počasí.
1: Je 5:19, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 11 až 15 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brodě nad Dyjí, v Pohořelicích, v Lednici, v Kobylí a ve Strážnici 15 stupňů a nejchladněji máme v Tišnově Hájku 11 stupňů Celsia. Přes den bude převažující velká oblačnost, hlavně odpoledne a večer se na části území kraje mohou vyskytnout přeháňky, případně i bouřka. Později večer budou srážky ustávat a v noci se bude zmenšovat i oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů. Vát bude mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Během dne se bude měnit na jihozápadní až jižní a později večer na severozápadní. Rozptylové podmínky budou ráno dobré, přes den velmi dobré. Slunce dnes v Brně vychází v 5:22 a zapadne 19 minut po 20. hodině. Další předpověď nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
2: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
3: Ve čtvrtek 7. května bude hostem dopoledního vysílání cestovatel a filmař Miroslav Haluza. Moc ráda si s ním budu povídat o dobrodružných expedicích za přírodními národy. Co zajímavého natočil ve Venezuele do chystaného dokumentu? Kde na mapě můžeme najít tajemnou řeku Javary? Je při dalekých cestách možné navázat přátelství na celý život? Pojďte s námi za exotikou i neuvěřitelnými příběhy z cest. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Skupina Beatles na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 6 minut bude 17:30. Někteří zločinci se opravdu neštítí ničeho. Například dva muži ve věku 27 a 32 let, kteří se vloupali do rodinného domu v Brně, obývaného 99-letou paní. Muži celý dům prohledali a následně vtrhli do kuchyně, kde seděla seniorka na posteli a chtěli po ní peníze. Žena uvedla, že žádné nemá, a tak jeden z podezřelých strhl z uší náušnice s drahými kameny v hodnotě 50 000 korun. Pak utekli. Paní naštěstí neutrpěla žádné zranění a celou událost nahlásila na policii. Kriminalisté zanedlouho zjistili totožnost zlodějů a přišli si pro ně. Náušnice pak našli v zastavárně. Lupičům, kteří už mají trestní minulost, teď hrozí až 10 let vězení. A ještě jedna zpráva od brněnských strážníků. Těm se podařilo zadržet muže, po kterém pátrala státní policie. Přitom všechno začalo jako přestupek. Před domem Vlíšního totiž zastavili proto, že venčil psa bez vodítka a náhubku. Při ověření totožnosti ale vyšlo najevo, že je hledaný. Strážníci ho proto vyzvali, aby nikam neodcházel. Muž se však dal na útěk. Ten však neměl dlouhého trvání a po krátké chvíli ho hlídka dostihla a zastavila. Strážníci poté vyrozuměli republikové kolegy, kteří si ho převzali. Je 17:26, posloucháte Český rozhlas Brno. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vedení Nenkovic na Hodonínsku plánuje výstavbu nové kanalizační sítě. Projekt za odhadovaných 640 milionů korun napojí stávající stoky na čističku v sousedních Želeticích. Začít by měli ještě letos. Na nákladech se bude podílet Ministerstvo zemědělství a Jihomoravský kraj. Premiér Andrej Babiš nepovažuje chystaný sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně za šťastný. Za vládu se ho nikdo nezúčastní. Premiér doufá, že akce nevyvolá střety mezi lidmi a nezatíží vztahy Česka s Německem. V Boskovicích začne fungovat senior doprava pro lidi od 70 let nebo pro handicapované. Dotovat je bude město, odsouhlasili to tento týden radní. Klíčové slovo budou mít zastupitelé. Půjde o pilotní projekt, který má zatím fungovat od začátku července do konce roku. Obyvatelé Kroměříže i návštěvníci města se také v letošní turistické sezóně mohou plavit po řece Moravě z Kroměříže do Kvasic na Kroměřížsku a zpět. Od příštího měsíce jim to opět umožní 12-místná loď Bruno. Fotbalisté brněnského Artisu podlehli v zápase 27. kola druhé fotbalové ligy v Příbrami 2-0. I přesto zůstávají na barážové pozici. Už jistý vítěz soutěže brněnská zbrojovka remizoval s rezervou ostravského Baníku 1-1. Kroměříž přehrála B tým pražské Slávie vysoko 5-0. A dneškem bude na jihu Moravy provázet převážně velká oblačnost, hlavně odpoledne a večer se místy mohou vyskytovat přehánky, případně i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Foukat by měl mírný západní, postupně jihozápadní až jižní a později večer severozápadní vítr. Biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Ve Vyškově teď počítejte s omezením po nehodě na Brněnské ulici u křížení s Purkyňovou. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: 8 minut po půl šesté dospíval Petr Rezek, posloucháte Český rozhlas Brno. S příchodem teplejších dní přibývá na náměstích po celém Česku stánků na farmářských trzích. Na to, jestli třeba masné nebo mléčné výrobky odpovídají všem hygienickým nařízením, dohlíží státní veterinární správa. Například ve Vyškově teď farmářské trhy kontroluje každé 2 týdny.
1: Dobrý den, my jsme z veterinární správy a rádi bychom u vás udělali dneska kontrolu prodeje mléčných výrobků.
2: Inspektor Dušan Procházka zahájil kontrolu jednoho ze stánků, tady na náměstí ve Vyškově. Pane Procházko, na co se budete dnes zaměřovat?
1: Především na hygienu během prodeje, kontrolu teplotního řetězce a skladování mléčných výrobků, označování a doprovodnou dokumentaci.
2: Druhá inspektorka Jana Berlínská vytahuje teploměr a vybírá jeden z produktů v chladničce.
3: Mezi produkty dáme teploměr, abychom změřili teplotu prostředí, protože mléčné výrobky mají danou teplotu, musí se dodržovat chladírenský řetězec. A výrobcem je daná teplota do 8 stupňů Celsia.
2: Vy jste teď vytáhla 2 výrobky, je to mléčný nápoj a nějaký mléčný dezert.
3: U těchto výrobků si zkontrolujeme etikety a označování, jestli jsou tam veškeré povinné údaje, které tam z legislativy být musí.
2: Kontrola je po necelé půl hodině dokončená. Inspektor Dušan Procházka jde teď prodejkyni seznámit s jejími výsledky.
1: Teplotní podmínky byly v pořádku, označování jak kozích, tak kravských sýrů bylo také odpovídající legislativním předpisům. Měli jsme možnost vidět, že ta manipulace z výrobky a prodej byl za splnění hygienických požadavků, takže to je v pořádku.
2: Farmářka Zuzana Moučková tedy prošla kontrolou. Byla jste překvapená?
4: Nebyla jsem překvapená, protože se snažím všechno dodržovat a dobrý výrobek je, když dodržujete všechny pravidla, takže dáváte na trh jenom tu kvalitu.
5: Státní veterinární správa za letošek zatím v Jihomoravském kraji takovýchto kontrol udělala 19. Pochybení zjistili v 5 případech, dodává inspektorka Jana Berlínská.
3: Když se podíváme jenom za okres Vyškov, tak my jsme tady provedli 5 veterinárních kontrol na trzích a u 4 jsme měli porušení.
5: Šlo třeba o potraviny bez dokumentů o původu nebo chybějící registrace k jejich výrobě.
3: V tomto případě se tedy jednalo o neregistrovanou výrobu, takže jsme ty výrobky na místě znehodnotili a prodávající musel výrobky na své náklady neškodně odstranit.
5: Při porušení předpisů prodejcům hrozí taky pokuty v řádu 1000 korun. Loni v Jihomoravském kraji veterináři provedli 85 kontrol trhů, včetně třeba prodeje ryb. Porušení zákona odhalili ve 20 případech. Z Vyškova Šimon Franz, Český rozhlas.

0: zasažen. Počasí.
1: Je 5 hodin a 44 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 11 až 15 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brodě nad Dý, v Pohořelicích, v Lednici, v Kobylí a ve Strážnici 15 stupňů. A nejchladněji tedy 11 máme v Tišnově Hájku. Dnes bude převažovat velká oblačnost, hlavně odpoledne a večer se na části území kraje mohou vyskytnout přehánky, případně i bouřka. Později večer budou srážky ustávat a v noci se bude zmenšovat i oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Vád bude mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Během dne se bude měnit na jihozápadní až jižní a později večer na severozápadní. Západní. Rozptylové podmínky ráno dobré, přes den velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 22 minut a zapadne 19 minut po 20. hodině. Další předpověď počasí nabídnu přibližně za 30 minut. U mikrofonu Eliška Zárecká, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bezpečnostní poradce Andor Šándor.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Koloréda, se vracíme zpátky do brněnského studia Českého rozhlasu. Je 5 hodin a 50 minut. Co se vám vybaví, když se řekne pražský Orloj? Zajímavosti s ním spojené nám v naší rubrice Co v učebnicích nebylo, nabízí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že pražský Orloj je nejstarším stále fungujícím orlojem na světě? Vznik tohoto jedinečného díla je opředen legendami. Ta nejrozšířenější hovoří o krutém konci jeho údajného tvůrce mistra Hanuše, jehož pražští končelé po dokončení práce nechali oslepit, aby podobné dílo už nemohl postavit nikde jinde. Příběh je naštěstí jen smyšlenkou. Unikátnost stroje nás ovšem ohromuje dodnes. Mimořádně složitý hodinový mechanismus je poprvé doložen v listině datované 9. října 1410. Skutečným autorem je hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, který zřejmě spolupracoval s astronomem Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a Orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, Orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: chovatelské poradně přivítáme v pátek 8. května veterináře Milana Štourače a u příležitosti Světového dne lupusu, který připadá na tuto neděli, si budeme povídat o autoimunitním onemocnění psů a koček a tím je právě lupus. Probereme nejen příčiny, ale také možnosti léčby a úlevy pro naše domácí mazlíčky. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Na jihovýchodě Moravy platí kvůli suchu a riziku požárů zákaz rozdělávat otevřený oheň. Snížení sociálních odvodů pro živnostníky na loňskou úroveň Senát odmítl. Z ústředního hřbitova v Brně má zmizet Stalinova podobizna a bude převážně oblačno s teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Zlínský kraj včera odpoledne vyhlásil mimořádná opatření kvůli suchu a zvýšenému riziku požárů. Až do odvolání platí například zákaz rozdělávání ohňů v přírodě.
2: Opatření se podle hejtmana Radima Holiše z hnutí ANO vztahuje i na hospodaření v lesích.
3: Firmy, které hospodaří v lese, nesmí pálit klestí a rozdělávat ohně. Žádáme vlastníky obecních i jiných komunikací, aby zpřístupnili tyto komunikace pro případný přístup techniky.
2: Podle ředitele hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Víta Rušara hasiči od začátku dubna zasahovali u 45 požárů v přírodě.
4: Ty zásahy nás opravdu zaměstnávají, jsou fyzicky velmi vyčerpávající, je velmi složité dostat techniku, lidí, dostatek vody na místo události.
2: V případě nutnosti můžou hasiči úplně zakázat vstup do lesů. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Senátoři se obávají výpadku příjmů důchodového systému i toho, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Změnu chtěla prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Novelu teď dostane k novému projednání sněmovna. Ta koaliční většinou bude moci veto Senátu přehlasovat. Vedení Brna chce z ústředního hřbitova nechat odstranit podobiznu Josefa Vysarionoviče Stalina. Dohodli se na tom členové rady. Reliéf Stalinovy hlavy je zhruba 80 let nenápadnou součástí sloupu, který stojí na čestném pohřebišti vojáků Rudé armády. Úředníci teď mají se správou hřbitovu vymyslet, jak vyobrazení vhodně odstranit i po dohodě s památkáři nebo ministerstvem obrany. Plán zdůvodňuje zastupitel Martin Příborský. ODS.
5: Už tehdejší komunistický režim si uvědomoval, že to byl diktátor, který má opravdu na svědomí miliony lidí a nějakým způsobem se od něho distancoval, takže opravdu nechápu, proč bychom my tyhle ty památníky měli dneska udržovat. Já jsem přesvědčen, že tam zůstal nějakým opomenutím, možná opravdu proto, že o tom ví velmi málo lidí.
0: Tématu se budeme podrobněji věnovat krátce před 8 hodinou. Kempy čeká další náročný víkend. I vlivem pátečního termínu státního svátku mají lidé nadprůměrný zájem o ubytování, jak potvrdili oslovení provozovatelé. Výrazně pomáhá i teplý začátek května.
1: Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet převážně velká oblačnost, hlavně odpoledne a večer se místy mohou vyskytnout přehánky, případně i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, vítr by měl foukat mírný západní, postupně jihozápadní až jižní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno dobré, přes den velmi dobré a biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte místem nehody na Brněnské ulici ve Vyškově na křižovatce s Purkyňovou. Nehoda omezuje provoz i v Hevlíně, tam se projíždí Kyvadlově. Pozor i na zvěř, srážka s ní je hlášena u Křižínkova na cestě do Velké Bíteše. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré ráno, 4 minuty po 6 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je čtvrtek 7. května roku 2026. Svátek má Stanislav. Všem nositelům tohoto jména a také všem narozeninovým oslavencům přejeme jen to dobré. Přibližně ve 6:45 nás čeká předpověď počasí. Písničky, které nestárnou, nám zaspívají Václav Neckář, Petr Muk nebo Valdemar Matuška. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: To byla hudební skladatelka, textařka a zpěvačka Zuzana Michnová. Posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 11 minut po 6. hodině. V Česku žije aktuálně 1158 lidí, kterým je 100 a více let. Vyplývá to z březnových dat České správy sociálního zabezpečení. Nejstarší Češce je 108 a pochází z Jihočeského kraje. Počet lidí nad 100 let se za poslední desetiletí téměř zdvojnásobil. Nejčastěji bydlí v Praze a v Jihomoravském kraji. Výrazně převažují ženy.
1: No já se cítím docela dobře. Jsem roční 22.
2: 103 let je například paní Běle Krásové, někdejší překladatelce, která dnes bydlí v pražském domově pro seniory. Denně se prochází schodítkem.
1: Chodím každý den do zahrady, abych nezlenivěla. To chodítko je výborný. Si tak si na něj sednu a je to...
2: Jak byste se popsala? Jaká jste?
1: To je těžký. Taková normální ženská s pěti dětma.
2: S pěti dětma.
1: Jsem babička i prababička, i prababička.
2: Stejně jako paní Běle, 103 let je Janu Hrabíkovi, který bydlí s manželkou stále doma. A vy se jdete teď projít do parku, to děláte běžně?
3: Jo, jo, tady chodím takhle, víte.
2: A máte dvě hůlky?
3: Mám dvě hůlky.
2: Vy jdete rychle?
3: No.
2: Věří vám lidi, že vám je 103 let?
3: Kroutí hlavou.
2: Pane Hrabíku, vy bydlíte doma v bytě? Není to žádný domov pro seniory?
3: Ne.
2: Jak to zvládáte?
3: No nějak jo, s manželkou. Sobota, neděle vaříme, no vždycky večer mě dělá kašičku, jako za dětských let.
2: Krupicovou kaši? S máslem, s kakaem?
3: Jo, jo, jo, máslem má s tím, jak se to jmenuje.
2: Kakao?
3: Ne, ta z kuřice.
2: A ta péče o domácnost, jak to máte
3: to
2: s manželkou?
3: To já meju nádobí a uklízím, no tak... Já to dělám za ní někdy a pomáhám jí i v kuchyni, víte.
2: Doma žije také architektka Hana Pešková, které je 101 let. Má dotykový telefon, přes který si přímo do nasloucháte, kráda pouští audiodetektivky. Jak vám je pohodlné používat dotykový telefon, paní Hano?
4: Normálně, to je docela příjemné otvírání, že...
2: Odemykáte?
4: Tadyhle mám to čtení. To je důležitá věc.
2: Vy posloucháte totiž přes mobil detektivky.
4: Jo, zvuk z mobilu mi jde do naslouchátek a já si můžu zařídit, že to slyším jenom já.
2: Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 6 hodin a 18 minut, je tu předpověď počasí. Aktuální teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 11 až 15 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď v Brodě nad Dý, v Pohořelicích, v Lednici a v Kobylí 15 stupňů. A nejchladněji máme v Tišnově Hájku 11 stupňů Celsia. Dnes bude převažovat velká oblačnost, jen ráno a zpočátku dopoledne očekávejte ještě i polojasno. Během odpoledne a večera se začnou spíše na severu a západě kraje vytvářet přehánky, které budou postupovat k severovýchodu. Ojediněle se může objevit i bouřka. Později večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů. Vát bude mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Během dne se bude měnit na jihozápadní až jižní. V bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno dobré, přes den velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 22 minut a zapadne 19 minut po 20. hodině. Je 6 hodin a 19 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Četnické humoresky slaví 25 let. Poslechněte si dvoudílné rozhlasové vzpomínání na natáčení legendárního seriálu. Uslyšíte Zdenu Herfortovou, Pavla Doucka, Jana Grigara a Martina Slámu. Nalaďte si Český rozhlas Brno na květnový sváteční pátek. Besedu k 25 letům četnických humoresek vysíláme po 17. hodině. Těší se na vás váš Zdeněk Junák.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší

Mýdlový princ na vlnách Českého rozhlasu Brno. 7 minut před 6:30 zavítáme na web brno.rozhlas.cz, kde najdete rozhovor, který s lékařkou Michaelou Richtrovou vedl moderátor Zdeněk Truhlář. Michaela Richtrová je dětskou lékařkou Fakultní nemocnice Brno a záchranářkou. Za svou odbornou publikaci popisující výsledky využití nové intubační pomůcky u dětí s rozštěpy rtu a patra nedávno získala mezinárodní ocenění. V rozhovoru přiblížila nejen novou pomůcku a léčbu rozštěpu, práci záchranářky, ale také jak náročnou práci zvládá společně s velkou rodinou. Všechny rozhovory v rámci pořadu Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno najdete na webu brno.rozhlas.cz a na webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Jednou plácně přes rameno, Johnny zvanej knech.
2: Mám pro tebe hochu v pácu, moc fajnovej kšeft.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dělníci v Kuřimi dokončují stavbu denního stacionáře a zázemí pro terénní sociální služby. Budovu za zhruba 44 miliony korun dodělají o letních prázdninách. Fungovat pak začne zřejmě od ledna příštího roku. Denní stacionář nabídne 8 lůžek pro dospělé i děti se zdravotním postižením. Jihomoravská veterinární správa letos při zatím 19 kontrolách farmářských trhů narazila na 5 pochybení. Inspektoři se při nich zaměřují na mléčné nebo masné výrobky. Nejčastěji naráží na problémy s teplotou při skladování výrobků nebo chybějící dokumenty k jejich původu. Majitelé podniků v městské památkové zóně ve Slavkově u Brna postupně upravují venkovní vzhled svých provozoven. Přimělo je k tomu vedení města, které se snaží kultivovat veřejný prostor v historickém centru. Pravidla pro vzhled restauračních zahrádek nebo vývěsních štítů radnice vydá v manuálu. Ten připravuje ve spolupráci s městským architektem a památkáři. Nový ředitel kyjovské nemocnice Pavel Pilar chce prohloubit spolupráci s lékařskými fakultami i středními zdravotnickými školami. Mohlo by to pomoci vyřešit nedostatek lékařů a zdravotnického personálu, s nímž se kyjovská nemocnice stejně jako jiná zařízení potýká. A dneškem bude na jihu Moravy provázet převážně velká oblačnost. Hlavně odpoledne a večer se místy mohou vyskytovat přehánky, případně i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Vítr bude foukat mírný, západní, postupně jihozápadní až jižní. Biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda na stém 94,5 kilometru ve směru na Vyškov. Nehody omezují provoz i ve Vyškově na Brněnské ulici, tam je to na křížení s Purkyňovou, a stejně jako v Hevlíně. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tom Jones na vlnách Českého rozhlasu Brno máme 9 minut po 6:30. Politici, kteří jsou v obecním a zároveň krajském zastupitelstvu, budou i dál dostávat méně peněz. Skupina senátorů neuspěla u ústavního soudu se zrušením části zákona, který v případě kumulace funkcí odměny snižuje. Podle ústavních soudců to nijak nenarušuje práva politiků. Na Jižní Moravě se to týká drtivé většiny členů krajského zastupitelstva. Další informace uvedla reportérka Aneška Hlávková v rozhovoru s moderátorem Borkem Kapitančikem.
1: Proč ústavní soud nevyslyšel argumenty senátorů?
2: To rozhodnutí vyhlašovalo plénum všech ústavních soudců a poměrně rychle shrnuli své důvody, proč návrh zamítli. Soudce zpravodaj Martin Smolek je popsal za necelou čtvrt hodinu a s těmihle závěry souhlasili všichni jeho kolegové. Rozhodnutí bylo v tomto případě jednomyslné. Tím nejzásadnějším argumentem soudu bylo to, že snížení odměn mělo legitimní cíl.
3: Jedna z těch odměn je stále v plné výši, krácení té druhé nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu. Krácení je potřeba tudíž poměřovat nějakým legitimním cílem. Tady ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků z prostředků územních samospráv.
2: Zároveň podle Smolka změna nijak neporušila ani žádná další práva politiků, třeba na právní jistotu nebo na rovné zacházení. Připomenu, že snižování odměn v praxi znamená, že jednu odměnu, tu vyšší, dostane zastupitel celou a z druhé má nárok na 40%. V praxi se tohle pravidlo dotýká stovek zastupitelů v Česku.
1: Dorazil k ústavnímu soudu i někdo ze senátorů, kteří se změnou nesouhlasí.
2: Ano, přišel Petr Štěpánek z hnutí STAN, který za skupinu vystupoval. Hned na úvod řekl, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje, přesto má své výhrady.
4: Jsem bytostně přesvědčen, že zástupci měst a obcí, ať už se jedná o starosty, místostarosty, radní, jsou velmi, velmi užiteční právě v těch krajských zastupitelstvech. Tohle to chápu jako vzkaz, že je nežádoucí, nebo dělá se překážka zastupitelům nebo zástupcům měst a obcí v tom, aby vlastně třeba kandidovali do krajů, a to si myslím, že je špatně.
2: Snížení odměn prosadila předchozí vláda, argumentovala šetřením. Současný kabinet v druhé polovině dubna avizoval, že připravuje vlastní návrh, který má upravit systém krácení odměn v případě hromadění politických funkcí.
1: No a teď by mě zajímalo, kolika členů jihomoravského zastupitelstva se kumulace funkcí týká.
2: Jihomoravské zastupitelstvo má 65 členů a pouze 10 z nich nejsou zároveň členové některého z obecních zastupitelstev. Zároveň velká část z nich ve svých městech patří mezi členy rady, případně jsou starosty nebo místostarosty. Funkci starosty zastává 19 z nich. Jde třeba o 3 hejtmanovy náměstky. Jiřího Cerhu z ODS, který je starostou Blanska, starostu Kyjova Františka Lukla z hnutí STAN nebo starostu Branišovic Marka Sovku z TOP 09. Kromě toho má 2 funkce, taky například radní David Grun z ODS, ten zároveň působí jako starosta Brna jihu. Tito politici po lednové změně v odměňování mohli přijít až o desítky tisíc měsíčně. U řadových zastupitelů jsou to jednotky tisíc.

0: počasí.
1: Je 6 hodin a 46 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuální teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 11 až 15 stupňů Celsia. Nejtepleji tedy 15 stupňů je v Brodě nad Dyjí, v Pohořelicích, v Lednici a v Kobylí. A nejchladněji máme v Tišnově Hájku 11 stupňů Celsia. Dnes bude převažovat velká oblačnost, jen ráno a zpočátku dopoledne očekávejte ještě i polojasno. Během odpoledne a večera se začnou spíše na severu a západě kraje vytvářet přehánky, které budou postupovat k severovýchodu. Ojediněle se může objevit i bouřka. Později večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů. Vád bude mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Během dne se bude měnit na jihozápadní až jižní. V bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno dobré, přes den velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 22 minut a zapadne 19 minut po 20. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno, u mikrofonu Eliška Zárecká. Hezké ráno.
0: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9 hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
2: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
3: V chovatelské poradně přivítáme v pátek 8. května veterináře Milana Štourače a u příležitosti Světového dne lupusu, který připadá na tuto neděli, si budeme povídat o autoimunitním onemocnění psů a koček a tím je právě lupus. Probereme nejen příčiny, ale také možnosti léčby a úlevy pro naše domácí mazlíčky. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas

Vítězslav Vávra a Jak svět přichází o básníky. Za 9 minut bude 7 hodin. Je tady přehled očekávaných událostí dnešního dne. Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případem pokusu o vraždu, ke kterému došlo v roce 2024 na Znojemsku. V ulici Klášterská v Tišnově dnes začnou práce na vodovodní a kanalizační přípojce. Kvůli tomu bude až do 20. května částečně omezen pohyb po chodníku i cyklostezce. V kostele Nalezení svatého kříže v Brně si ve čtvrtek 7. května od 17 hodin mší svatou připomenou 370. výročí posvěcení tohoto kapucínského kostela. Sloužit ji bude brněnský biskup Pavel Konzbul.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na Zelném trhu v Brně je od včerejška nové univerzitní centrum Vysokého učení technického. Lidé od 70 let využijí v Boskovicích senior dopravu za zvýhodněnou cenu. Je Světový den hesel, upozorňuje na potřebu zabezpečení internetových účtů a bude převážně oblačno s teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V prostorách kryté tržnice na Zelném trhu v Brně funguje od včerejška Univerzitní centrum Vysokého učení technického. Má sloužit jako místo pro konference, představení studentských aktivit, ale i neformální setkávání. Vedení školy zároveň doufá, že jeho umístění ve středu města naláká případné uchazeče o studium. Podle starosty městské části Brno-střed Vojtěcha Mencla z ODS tak může z velké části nevyužívaná budova nového centra těžit.
2: Doufám, že se to projeví i v té tržnici jako takové, že se to projeví na tom, že budou lépe prosperovat podniky, které jsou v přízemí, což je pekárna a kavárna, ale že to možná se projeví i v těch dalších patrech, které by taky mohly lépe být využity.
0: Novému využití kryté tržnice na Zelném trhu v Brně se budeme v našem vysílání věnovat před 8:30. V Boskovicích začne jezdit senior doprava pro lidi od 70 let nebo pro handicapované. Dotovat jí bude město. Odsouhlasili to tento týden radní. Klíčové slovo budou mít zastupitelé. Půjde o pilotní projekt, který má zatím fungovat od začátku července do konce roku. Na toto období Boskovice službu zadotují částkou téměř 400 tisíc korun. Díky tomu klienti zaplatí za jednu jízdu jen 30 korun. Pokračuje místostarosta Lukáš Holík z hnutí ANO.
3: Projekt má zajistit bezpečnou a dostupnou přepravu seniorů, osob se zdravotním omezením a handicapovaných, včetně asistence při nástupu od provodu až k cílovému místu. Tuto službu by potom využívala i místní správa sociálních služeb, kde ta kapacita vlastně pro přepravu jejich je maximální.
0: Senior dopravu bude provozovat Český Červený kříž. Na dnešek připadá Den hesel. Upozornit má na podceňování zabezpečení internetových účtů. Lidé často používají slabá hesla nebo je opakují pro více platform. Nevhodné je i opakování hesla jen s drobnými změnami. Podle experta na kybernetickou bezpečnost Michala Špačka může pomoct dvoufázové ověření, například pomocí kódu SMS zprávy. Sport. Fotbalisté brněnského Artisu podlehli v zápase 27. kola druhé ligy v Příbrami 2-0. I přesto zůstávají na barážové pozici. Už jistý vítěz soutěže brněnská zbrojovka remizoval s rezervou ostravského Baníku 1-1. Kroměříž pak přehrála B tým pražské Slávie Vysoko 5-0.
1: Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet převážně velká oblačnost, hlavně odpoledne a večer se místy mohou vyskytovat přehánky, případně i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Foukat by měl mírný západní, postupně jihozápadní až jižní vítr. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na příjezdu do Brna po dálnici D1 se od Ostrovačic tvoří kolony, na stém 94,5 kilometru pak došlo k nehodě a v opačném směru pozor u nehody na stém 96. kilometru. A s omezením po nehodě je třeba počítat i v Hevlíně. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, milí posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 7:04, prožíváme čtvrtek s datem 7. května roku 2026. Všem Stanislavům k dnešnímu svátku přejeme jen to dobré. Už za pár minut nás čeká soutěž Jak se u nás mluví. Dnes soutěžíme o knihu z nakladatelství Kazda s názvem Dívka v bouři. Všechno, co by dívky a jejich rodiče měli vědět o pubertě. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno.

0: 11 minut po 7 hodině dospíval Dalibor Janda. Posloucháte Český rozhlas Brno. Soutěž Jak se u nás mluví nás dnes zavede do Ratíškovic na Hodonínsku. Právě tam jsme slyšeli pro nás trochu nejasné slovo huncůd. Co to tedy může být? Volejte na číslo 726 46 52 00. Tak a já zvedám telefon. Dobré ráno, Eliška Zárecká, Český rozhlas Brno. Kdo se k nám
1: dovolá?
0: Dobré
1: ráno, tady Věra z Vysočiny.
0: Dobré ráno, paní Věro. Tak, já mám na vás otázku. Co je to huncůd? Víte, co znamená toto slovo?
1: Ne, neslyšela jsem.
0: Tak, nabídnu možnosti. Za A je to darebák, za B přehoz, nebo za C starý pes. Takže co nebo kdo je to huncůd?
1: Tak bych řekla to Bčko.
0: Bčko? Přehoz?
1: Ano, ano.
0: Tak to bohužel není správná odpověď. Správná odpověď je A, darebák. Huncůd je výraz pro zlého člověka, darebáka nebo lumpa. Tak, paní Věro, dnes to na výhru bohužel není, ale to nevadí, já jsem ráda, že jste to zkusila, že jste k nám zavolala a jsem ráda, že nás posloucháte. Tak vám přeji ještě krásné ráno, děkuji vám.
1: Taky, nashledanou.
0: Nashledanou. No a na soutěž Jak se u nás mluví se můžete těšit opět zítra krátce po 7 hodině. Po písničce nabídnu předpověď počasí.

0: počasí.
1: Máme 7 hodin a 15 minut, je tu předpověď počasí. Aktuální teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 12 až 15 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brodě nad Dyjí, v Pohořelicích, v Lednici a v Kobylí 15 stupňů. A nejchladněji, tedy 12 stupňů, je v Tišnově Hájku. Dnes bude převažovat velká oblačnost, jen ráno a zpočátku dopoledne očekávejte ještě i polojasno. Během odpoledne a večera se začnou spíše na severu a západě kraje vytvářet přehánky, které budou postupovat k severovýchodu. Ojediněle se může objevit i bouřka. Později večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Vát bude mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Během dne se bude měnit na jihozápadní až jižní. V bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno dobré, přes den velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 22 minut a zapadne 19 minut po 20. hodině. Je 7 hodin a 17 minut, další předpověď nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
2: Ve čtvrtek 7. května bude hostem dopoledního vysílání cestovatel a filmař Miroslav Haluza. Moc ráda si s ním budu povídat o dobrodružných expedicích za přírodními národy. Co zajímavého natočil ve Venezuele do chystaného dokumentu? Kde na mapě můžeme najít tajemnou řeku Javary? Je při dalekých cestách možné navázat přátelství na celý život? Pojďte s námi za exotikou i neuvěřitelnými příběhy z cest. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

Petrnať a s nohami na stole. Doufám, že i vy prožíváte pohodové ráno, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 7:30. Je čas na pozvánky na různé umělecké a kulturní akce. Obec Milíčovice na Znojemsku ožije první květnový čtvrtek Nocí kouzel. V 19 hodin tam začne večer plný magie, ale i zábavy. Návštěvníky čeká mimo jiné guláš od vítězů Gulášfestu, soutěže, zapálení vatry i soutěž o nejhezčí masku. Pro děti bude připraveno opékání špekáčků a večer vyvrcholí ohnivou show. Minulost a současnost numismatické sbírky vlastivědného muzea v Olomouci bude tématem přednášky Filipa Hladila v Moravském zemském muzeu v Brně. Koná se 7. května od 17 hodin a 30 minut a představí nejen samotnou sbírku čítající na 35 tisíc evidenčních čísel s přibližně 80 tisíci předměty v podobě mincí, medailí a papírových platidel, ale i genezi jejího vzniku a důležité mincovní nálezy. A na zámku ve Vranově nad Dyjí je až do posledního říjnového dne k vidění kromě obvyklých prohlídkových tras také výstava Ruce tvoří historii. Prostřednictvím dobových fotografií ze 70. let 20. století přibližuje rekonstrukční práce v duchu tehdejší památkářské praxe. Koná se ve výstavních prostorách na prvním nádvoří zámku a je přístupná v otevírací době areálu

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Zbrojovka Brno dokončila odkup pozemků, na kterých vyroste fotbalová akademie. Vzniknout má v Měníně na Brněnsku. Na jednom místě bude soustředěno veškeré sportovní i organizační zázemí klubu, které je dnes rozprostřené po Brně a okolí. Zahájení prací klub předpokládá příští rok. Investici odhaduje na vyšší stovky milionů korun. Zlínský kraj včera vyhlásil mimořádná opatření kvůli suchu. Nesmí se rozdělávat ohně ve volné přírodě. Omezení platí i pro vlastníky lesů. O vyhlášení opatření požádalo hejtmanství vedení krajského hasičského záchranného sboru. Od začátku dubna došlo ve Zlínském kraji k 45 požárům ve volné přírodě. Obyvatelé Boskovic budou moci navrhovat projekty na vylepšení města do participativního rozpočtu od června, o měsíc později než v předcházejících letech. Na přihlašování nápadů mají autoři měsíc. Jejich rozpočet nesmí přesáhnout 500 000 korun. Hlasování o vítězi naplánovala radnice na listopad. Na krajském úřadě v Brně bude ode dneška k vidění výstava s názvem Přetnuté životy. Mapuje osudy židovské rodiny Majerových. Deník Ruth Majerové, svědčící o životě Židů za druhé světové války, byl v roce 2014 zapsán do světového kulturního dědictví UNESCO. A dneškem bude na jihu Moravy provázet převážně velká oblačnost, hlavně odpoledne a večer se místy mohou vyskytovat přehánky, případně i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Foukat bude mírný západní, postupně jihozápadní až jižní vítr. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Ostrovačic. Na silnici 43 počítejte na cestě z Brna do Kuřimi s omezením, pracují tam silničáři. Obdobně je tomu také na silnici 55 u Strážnice na cestě do Vnorov. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dospíval nám Michal Tučný, je 7 hodin a 40 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. S příchodem teplejších dní přibývá na náměstích po celém Česku stánků na farmářských trzích. Na to, jestli třeba masné nebo mléčné výrobky odpovídají všem hygienickým nařízením, dohlíží státní veterinární správa. Například ve Vyškově teď farmářské trhy kontroluje každé 2 týdny.
1: Dobrý den, my jsme z veterinární správy a rádi bychom u vás udělali dneska kontrolu prodeje mléčných výrobků.
2: Inspektor Dušan Procházka zahájil kontrolu jednoho ze stánků, tedy na náměstí ve Vyškově. Pane Procházko, na co se budete dnes zaměřovat?
1: Především na hygienu během prodeje, kontrolu teplotního řetězce a skladování mléčných výrobků, označování a doprovodnou dokumentaci.
2: Druhá inspektorka Jana Berlínská vytahuje teploměr a vybírá jeden z produktů v chladničce.
3: Mezi produkty dáme teploměr, abychom změřili teplotu prostředí, protože mléčné výrobky mají danou teplotu, musí se dodržovat chladírenský řetězec. A výrobcem je daná teplota do 8 stupňů Celsia.
2: Vy jste teď vytáhla 2 výrobky, je to mléčný nápoj a nějaký mléčný dezert.
3: U těchto výrobků si zkontrolujeme etikety a označování, jestli jsou tam veškeré povinné údaje, které tam z legislativy být musí.
2: Kontrola je po necelé půl hodině dokončená. Inspektor Dušan Procházka jde teď prodejkyni seznámit s jejími výsledky.
1: Teplotní podmínky byly v pořádku, označování jak kozích, tak kravských sýrů bylo také odpovídající legislativním předpisům. Měli jsme možnost vidět, že ta manipulace z výrobky a prodej byl za splnění hygienických požadavků, takže to je v pořádku.
2: Farmářka Zuzana Moučková tedy prošla kontrolou. Byla jste překvapená?
4: Nebyla jsem překvapená, protože se snažím všechno dodržovat a dobrý výrobek je, když dodržujete všechny pravidla, takže dáváte na trh jenom tu kvalitu.
5: Státní veterinární správa za letošek zatím v Jihomoravském kraji takovýchto kontrol udělala 19. Pochybení zjistili v 5 případech, dodává inspektorka Jana Berlínská.
3: Když se podíváme jenom za okres Vyškov, tak my jsme tady provedli 5 veterinárních kontrol na trzích a u 4 jsme měli porušení.
5: Šlo třeba o potraviny bez dokumentů o původu nebo chybějící registraci k jejich výrobě.
3: V tomto případě se tedy jednalo o neregistrovanou výrobu, takže jsme ty výrobky na místě znehodnotili a prodávající musel výrobky na své náklady neškodně odstranit.
5: Při porušení předpisů prodejcům hrozí také pokuty v řádu 1000 korun. Loni v Jihomoravském kraji veterináři provedli 85 kontrol trhů, včetně třeba prodeje ryb. Porušení zákona odhalili ve 20 případech. Z Vyškova Šimon Franc, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 7 hodin a 46 minut, je tu předpověď počasí. Aktuální teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 12 až 15 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď v Brodě nad Dý, v Pohořelicích, v Lednici a v Kobylí 15 stupňů. A nejchladněji je v Tišnově Hájku 12 stupňů Celsia. Dnes bude převažovat velká oblačnost jen ráno a zpočátku dopoledne očekávejte ještě i polojasno. Během odpoledne a večera se začnou spíše na severu a západě kraje vytvářet přehánky, které budou postupovat k severovýchodu. Ojediněle se může objevit i bouřka. Později večer budou srážky ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 23 stupňů. Vád bude mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Během dne se bude měnit na jihozápadní až jižní. V bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno dobré, přes den velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 22 minut a zapadne 19 minut po 20. hodině. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno, u mikrofonu Eliška Zárecká. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Jan Skácel byl, řekl bych, knihožrout. On nosil knihy stále v podpaždí.
5: Jeho přátelé říkali Honze Kuna na knížku.
4: Ano. Když byl studeněji, tak měl plné kapsy svrchníků, výjimečně i saka knih. A s přibývajícími lety ještě se vždycky vyzbrojil síťovkou. Takovému vášnivému hltači bylo velice obtížné knížku nepůjčit.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Petra Janů a píseň Je mi líto na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 7 minut bude 8 hodin. Jaký bude osud památkově chráněné podoby z Stalina na ústředním hřbitově v Brně? Otázkou se teď zabývá vedení města. Politici řeší, jak 81 let po konci druhé světové války naložit se skoro stejně starým pylonem, který je dominantou českého pohřebiště vojáků Rudé armády a jehož součástí je i Stalinova hlava. Téma rozebereme s reportérem Tomášem Kremrem. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Vysvětleme nejdřív, jak zmíněný pomník vypadá.
1: Stojí na čestném pohřebišti na ústředním hřbitově, ten kamenný sloup se tyčí nad vydlážděnou plochou, stojí před kolumbáriem mezi dvěma dřevěnými ruskými pravoslavnými kříži a dvěma betonovými monumenty. Na jeho špici na jednom koleni klečí vojín se zbraní v ruce. Na podstavci je vyobrazená rudá pěticípá hvězda, na ní překřížený srp s kladivem a na jedné straně podstavce je i tak trochu nenápadný reliéf Stalinovy hlavy. Můžeme si to představit jako hlavu z profilu na minci nebo na medaili. A právě ta se některým politikům nelíbí a chtěli by Stalina nechat odstranit.
0: Proč?
1: Svůj pohled na to má třeba koaliční zastupitel Martin Příborský z ODS, který vedení města navrhl, aby se odstraněním podobizny zabývalo.
2: Myslím si, že osobnost Josifa Vysarionoviče Stalina, všichni víme, že je extrémně problematická. Jeho kult osobnosti skončil už v 50. letech. Už tehdejší komunistický režim si uvědomoval, že to byl diktátor, který má opravdu na svědomí miliony lidí. A nějakým způsobem se od něho distancoval, takže opravdu nechápu, proč bychom my tyhle ty památníky měli dneska udržovat. Já jsem přesvědčen, že tam zůstal nějakým opomenutím, možná opravdu proto, že o tom ví velmi málo lidí.
1: Sám řekl, že si podobizny víceméně všiml koncem dubna, když se na hřbitově jako zástupce Brna účastnil pietního aktu k osvobození města Rudou armádou a tím tedy vysvětlil, proč ho napadlo odstranění podobizny řešit nyní 81 let od konce druhé světové války.
0: A může něco takového Brno na čestném pohřebišti udělat?
1: Může, ale potřebuje na to hodně souhlasů. Mluvit do toho rozhodně bude ministerstvo obrany a taky památkáři, protože jde o národní kulturní památku. A podle šéfky zprávy hřbitovů města Brna by taky bylo dobré, aby se k tomu vyjádřili minimálně zástupci Ruské federace. Ta se podle ní v minulosti o pohřebiště vzorně starala, stejně jako se o své válečné hroby stará Německo nebo Ukrajina.
3: Dokud byla i v Brně ruská ambasáda, tak ta intenzivně přispívala na nějaké opravy sama na své náklady, tam dokonce s naším souhlasem a se souhlasem magistrátu města Brna vybudovala nápisové desky padlých vojáků, takže si dovolím říct, že o to zájem měli a vždy byli velice korektní.
1: To byla Alena Říhová, ředitelka správy hřbitovů města Brna. Po začátku konfliktu na Ukrajině a po zavření ruského generálního konzulátu v Brně, ale komunikace utichla.
0: Jak je reálné, že Stalinova památkově chráněná podobizna z brněnského hřbitova zmizí?
1: Vedení města včera podle Martina Příborského zadalo úkol odboru životního prostředí, pod který hřbitovy spadají, ať přijde s řešením, jak podobiznu odstranit. Nabízí se třeba spojit takový úkol s chystanou rekonstrukcí čestného pohřebiště. To už podle Aleny Říhové není v dobrém stavu, drolí se tam schody a vydlážděná plocha nad nimi už není zrovna rovná. Výměnu by potřebovali i kabely pro bezpečnostní kamery, které na místo dohlíží. Kdy na tuto rekonstrukci ovšem přijde řada, není jisté, tím pádem ani není jisté, kdy Stalin ze hřbitova zmizí. Na závěr jenom podotknu, že to není jediný takový symbol, o kterém politici v Brně debatují. Opoziční piráti letos přišli s tím, že by chtěli odstranit památník rudoarmějce na Moravském náměstí, proti tomu ale protestují třeba opoziční zastupitelé z SPD a taky z hnutí Stačilo. A připomenu i zhruba 15 let starý případ, kdy královopolský místostarosta sám bruskou odstranil z památníku rudoarmějců nad hromadným hrobem v Králově Poli velký srp a kladivo. Později tam magistrát na ten žulový jehlan vrátil menší rudou hvězdu. V jejím středu se nakonec malý srp s kladivem opět objevil.
0: O sovětských symbolech připomínající v Brně konec druhé světové války a taky oběti z řad vojáků Rudé armády jsme mluvili s reportérem Tomášem Kremrem. Moc děkuji za rozhovor a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z boxerského klubu zmizela závodnice. Najde ji infiltrovaný detektiv? Premiéra seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Od Vsetínského zámku do Beskyd. Valašskou trasou zvanou Beblava projede Ondřej Cihlář v dalším díle nového

0: cyklu Cyklodálky. AČT Art. Její láska a odvaha neznaly hranic. Válečný film podle skutečného příběhu francouzské odbojářky Lisy Obrakové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Poslanci nepokračovali v debatě o sudetoněmeckém sjezdu v Brně, vrátí se k němu příští týden. Počty pacientů čekajících na transplantaci jater v Česku rostou. Stavba denního stacionáře v Kuřimi má být hotová v létě. A dnes bude převážně oblačno s teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Poslanecká sněmovna nepokračovala v debatě o sjezdu sudetských Němců v Brně. Po dohodě všech poslaneckých klubů řádnou schůzi ukončila. O usnesení, kterým chce vládní koalice organizátory vyzvat, aby sjezd nepořádali, tak rozhodne příští týden.
3: Návrh usnesení sklidil výraznou kritiku opozice. Podle ní poslanecké sněmovně nepřísluší, aby určovala samosprávám, jaké akce mají nebo nemají pořádat. Poslanec TOP 09 Michal Zuna pak uvedl, že debata na tak citlivé téma navíc k ničemu nepovede.
4: Ve svém důsledku jen znovu rozmíchává staré křivdy, emoce a nepřátelství.
3: Podle koalice by sjezd naopak zbytečně otevíral témata spojená s nacistickou okupací. Dál tak trvá na přijetí usnesení. Pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: My samozřejmě máme v plánu bojovat ze všech sil za to, abychom přijali naše usnesení.
3: Sjezd pořádá festival Meeting Brno za 2 týdny. Zakladatel organizace David Macek řekl, že se akce konat bude, ať už sněmovna o usnesení rozhodne jakkoliv. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: V Česku přibývá lidí čekajících na transplantaci jater. Lékaři totiž pacienty posílají k transplantaci dříve než v minulosti. Aktuálně jich je na čekací listině necelá 100, z toho 4 děti. Vypovídají o tom data koordinačního střediska transplantací. Důvodem k výměně orgánů je nejčastěji chronické nebo akutní selhání. U dětí pak vrozená vada žlučových cest. Za loňský rok dostali nová játra 204 pacientů. Dělníci v Kuřimi dokončují stavbu denního stacionáře a zázemí pro terénní sociální služby. Budovu za zhruba 44 milionů korun dodělají o letních prázdninách. Fungovat pak začne zřejmě od ledna příštího roku. Denní stacionář nabídne 8 lůžek pro dospělé i děti se zdravotním postižením, vysvětluje starosta Drago Sukalovský z Hnutí STAN.
6: Rodiny těchto zdravotně postižených, které o ně pečují někdy i 24 hodin denně, si budou moci vyřídit třeba záležitosti, které nutně potřebují, nebo si třeba jenom odpočinout, a jejich blízký bude tedy umístěn přes den ve stacionáři.
2: Počasí.
1: Dneškem bude na jihu Moravy provázet převážně velká oblačnost. Hlavně odpoledne a večer se místy mohou vyskytnout přehánky, případně i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 počítejte na cestě do Brna od Ostrovačic s kolonami. Na D2 pracují mezi 50. a 50.5. kilometrem v pravém pruhu ve směru na Slovensko silničáři. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré ráno, 4 minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je čtvrtek 7. května. Ještě hodinu vás budu provázet ranním vysíláním. Začneme počasím s brněnskými meteorology. K tomu přidám zajímavé reportáže a písničky, které nestárnou. U mikrofonu Eliška Zárecká, pohodové ráno a dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 11 minut, přinášíme předpověď počasí. Právě teď jsem ve spojení s brněnskou meteoroložkou Bárou Kučerovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjejí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Tak ráno je momentálně nebo už brzké dopoledne, možná spíš pořád ráno je spíše s velkou oblačností, byť se přes ní někdy dostanou sluneční paprsky, takže i když je v podstatě zataženo nebo skoro zataženo, tak sluníčko občas opravdu prosvítá. Teploty se momentálně pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Tady ta velká oblačnost by měla vydržet během odpoledne a potom také večera se budou, a to spíše na severu a západě kraje, vytvářet přehánky. Ty budou postupovat směrem k severovýchodu a ojediněle se v nich může objevit také bouřka a všechno bude postupně během večera ubývat. A teploty se dnes vyšplhají mezi 20 až 23 stupňů Celsia a k tomu bude vát mírný západní vítr, ten se bude měnit na jihozápadní až jižní a v bouřkách nebo v trošku silnějších přeháňkách může přechodně zesílit.
1: A jaké počasí bude v noci?
2: Noc bude zpočátku ještě s velkou oblačností a někde s těmi doznívajícími přeháňkami. Později během noci už by ty srážky měly ubývat. Oblačnost bude ubývat také, ale to spíše k ránu a také se mohou k ránu vytvořit mlhy. Ranní zítřejší minima mezi 10 a 7 stupni Celsia na severu a západě kraje, anebo v údolích se slabým větrem místy jen kolem 6 stupňů Celsia a zítřek pak bude odlišný od dneška tím, že na obloze bude většinou jasno, případně ráno i skoro jasno a stále ty mlhy a více oblačnosti pak bude hlavně na severu a severovýchodě kraje anebo ve vyšších polohách a tam se mohou také zítra objevit drobnější přeháňky a večer bude zítra oblačnost ubývat. Zítřejší teploty budou trošičku nižší než ty dnešní 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
2: Ano, maximum bylo zaznamenáno v roce 2003 ve Strážnici, kde teploměr ukázal 29 stupňů a 1 desetinu. Naopak minimum pochází z roku 1941 ze Křtin na Blanensku, kde teploměr ukázal minus 4 stupně a 5 desetin.
1: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Četnické humoresky slaví 25 let. Poslechněte si dvoudílné rozhlasové vzpomínání na natáčení legendárního seriálu. Uslyšíte Zdenu Herfortovou, Pavla Doucka, Jana Grigara a Martina Slámu. Nalaďte si Český rozhlas Brno na květnový sváteční pátek. Besedu k 25 letům četnických humoresek vysíláme po 17. hodině. Těší se na vás váš Zdeněk Junák. Český rozhlas Brno.

0: To byla německá zpěvačka Sandra, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 8:30. Nové univerzitní centrum otevírá vysoké učení technické v druhém patře kryté tržnice na Zelném trhu v Brně. Ta funguje pod jedním provozovatelem 9 let. Původně měla být určená pro trhovce, kteří by zde prodávali své produkty. Nyní je zde jen pár podniků. Teď ale ožije.
1: Místo pro konference, představení aktivit studentů nebo i neformální setkávání. Vysoké učení technické se chce nově prezentovat i ve středu města. Své nové centrum včera otevřelo v budově tržnice na Zelném trhu. Prorektor VUT Milan Houser vysvětluje proč.
2: Myslím, že by to mohl být i magnet pro eventuální další uchazeče o studium u nás.
1: Univerzitní prezentace ale nebyl zamýšlený účel budovy. Městská část Brno-střed před 9 lety za téměř 80 milionů korun zrekonstruovala právě na tržnici. Začínala s desítkami prodejců, ti ale postupně mizeli, až v prostoru zůstala jen kavárna a pekařství v přízemí. Podle provozovatele tržnice Pavla Bartoška, který od městské části získal prostor do nájmu, se tržní provoz nevyplatil.
3: Pro další obchody nebo jako trhy není místo. Obchody jako takové určitě neplánujeme v tuto chvíli, ale samozřejmě, co plánujeme, tak je rozvoj kulturně společensko vzdělávacího centra, které tady začalo velmi dobře fungovat.
1: Vedení městské části Brno-střed si to ovšem nemyslí. Starosta Vojtěch Mencel z ODS sice otevření univerzitního centra vítá, z velké části nevyužívanou budovu by ale chtěl ještě víc oživit. Současný provozovatel ale má prostor pronajatý ještě na několik let.
4: Tyto smlouvy obnovovat rozhodně nebudeme. Pokud bychom uvažovali o dalším využití, tak budeme velmi pečlivě hledat nájemce a účel toho využití, ale rozhodně to poslední patro s vyhlídkovou terasou pronajímat nikomu nebudeme. Necháme si ho pro městskou část a pro veřejnost.
1: Upozorňuje Mencel. Lepší využití by si představovali třeba i Libor se Zuzanou, kteří kolem domu na Zelném trhu pravidelně chodí.
5: Mělo by to být víc veřejnější.
6: Byl by to nějaký útulnější prostor pro lidi, nějaká odpočinková zóna.
5: Jako ten prostor tam na to je, vím, že tam jako občas probíhá nějaký akce a nějaký menší využití to má, ale že by to úplně pro tu veřejnost bylo nějaký větší, tak to se říct asi nedá.
1: Rozhodování o budoucnosti tržnice ale čeká až vedení radnice, které vzejde z podzimních voleb. Smlouvy s Pavlem Bartoškem totiž končí v letech 2029 a 2031. Jakub Holer, Český rozhlas.

0: zprávy.
1: Vedení Nenkovic na Hodonínsku plánuje výstavbu nové kanalizační sítě. Projekt za odhadovaných 640 milionů korun napojí stávající stoky na čističku v sousedních Želeticích. Začít by se mělo ještě letos. Na nákladech se bude podílet Ministerstvo zemědělství a Jihomoravský kraj. Dlouhotrvající sucho by mohlo významně poškodit úrodu zemědělců na jihovýchodě Moravy. Situace je podle předsedy zemědělského družstva v Nedachlebicích na Uherskohradišťsku Petra Kocába jedna z nejhorších za posledních 30 let. Hlavně u plodin setých na jaře by nedostatek srážek mohl mít fatální následky. V Boskovicích začne fungovat senior doprava pro lidi od 70 let nebo handicapované. Dotovat jí bude město, odsouhlasili to radní, klíčové slovo budou mít zastupitelé. Půjde o pilotní projekt, který má zatím fungovat od začátku července do konce roku. Konflikt na Blízkém východě ovlivňuje výběr dovolenkových destinací. Podle prodejců letenek mají Češi větší zájem třeba o jižní Evropu. Víc turistů letos vyrazí i do Maroka nebo Egypta. Fotbalisté brněnského Artisu podlehli v zápasu 27. kola druhé fotbalové ligy Příbrami 2-0, i přesto zůstávají na barážové pozici. Už jistý vítěz soutěže brněnská Zbrojovka remizoval s rezervou ostravského Baníku 1-1, Kroměříž přehrála B tým pražské Slávie Vysoko 5-0. A dneškem bude na jihu Moravy provázet převážně velká oblačnost. Hlavně odpoledne a večer se místy mohou vyskytnout přehánky, případně i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, západní, postupně jihozápadní až jižní. Biozátěž je také mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 před Brnem počítejte od Ostrovačic s kolonami. Omezení po nehodě platí v Pozořicích a opatrně projíždějte na okraji Tvarožné na silnici. Právě do Pozořic tam na vozovce leží rozbité tvárnice. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 40 minut. Mám tady něco pro hokejové fanoušky. Více informací nám prozradí hokejový expert Jaromír Meixner. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i všem posluchačům, samozřejmě milovníkům hokeje, kterým ještě jako mě, stejně jako mě, neskončila sezóna. Pořád se hraje a ještě se bude dohrát. Jinak ta písnička byla nádherná, to mám rád.
0: Děkujeme, tak jsme rádi, že se vám naše písničky líbí, a tedy jdeme na to. Dnes začíná v Angelholmu poslední turnaj Eurohockey Tour. Švédské hokejové hry, jejichž zápasy budou poslední přípravou na světový šampionát. Dalo by se říct, že jsou pro náš reprezentační tým rozhodující pro konečnou nominaci do Švýcarska?
1: No tak ano, samozřejmě budou, ale na druhé straně stále jsou ve hře hráči ze zámoří, kde se hraje, už se hrají zápasy play-off, některé týmy vypadávají, takže já si myslím, že generální manažer našeho národního mužstva Jirka Šlégr, bývají to skvělý hokejista, spí s telefonem na uchu, dokonce i s pístem na uchu, a stále komunikuje tedy s hráči, počínaje Pastrňákem, Zacho a dalšími, a snaží se ty nejlepší, včetně brankářů, jak si získat, aby přijeli na mistrovství světa. Takže to pořád se vyvíjí, tato situace, a ti hráči, kteří jsou tedy ve Švédsku a jsou tam 3 brankáři, 10 obránců a 15 útočníků, samozřejmě budou bojovat o, řekněme, nějaká ta místa, která, nechci říct, na ně zbydou, to určitě ne, bude většina hráčů tady z České ligy a z Evropy, no tak samozřejmě, ano, je to už takové to rozhodující, protože ti, co se dovejdou do té nominace, tak potom na tom turnaji skončí, to je jaksi bez debaty, s tím se musíme smířit, no a je potřeba říct, že nezahajeme v 19 hodin zápasem se Švédy, se kterými jsme už 5x za ně prohráli, letos to opanovali tady to Euro Hockey Tour, ještě neprohráli, takže už jsou suverénním vítězí, mají na nás, my jsme druzí náskok 13 bodů, takže samozřejmě hráči se budou snažit podat co nejlepší výkon, aby tedy odčinili tady ty porážky, to je, nechci říct ostudné, no ale je vidět, že Švédové momentálně mají skvělý mančaft, že jo, mají tam už teď mají 9 hráčů z NHL a také 5 mistrů světa z těch minulých, z toho minulého mistrovství a 20. Takže to je asi tady k té nominaci, bude to zajímavé.
0: Trénerský štáb v čele s Radimem Rulíkem povolal do Švédska 8 nových hráčů. Jak jste zmiňoval, k dispozici má 3 brankáře, 10 obránců a 15 útočníků. Mezi nimi jsou i 4 hráči Komety. Jak velkou mají šanci být mezi vyvolenými?
1: No tak samozřejmě, šanci máte vždycky, že jo, to je potřeba říct, no a jsou mezi nimi tedy 2 obránci, Ščotka a Zábranský, potom útočníci Kuba Flick a Michal Kunc, to je odchované z Komety, který působil několik sezon v Olomouci a teď tu poslední v American Hockey League, Mustu Tuscon, tak ten se vrací do Komety, tak už ho můžem považovat za kometáka. No, já si myslím, že takovou jistotu té nominace má Kuba Flick, který působí v té první formě, nebo hrál tady ten turnaj, ty české hry v té první formaci, tak ta jeho nominace, bych řekl, je taková, pokud se nezraní, a jako jistá otázka je nad obránci Ščotka Zábranský, no sám jsem na to zvědavý, netroufám si říct, jestli tam zůstanou nebo nezůstanou, to je tedy taková malá loterie, bych řekl, protože uvidíme, je to fakt složité, no a Kunc si myslím, že se tam asi, to by byl skoro bych řekl takový zázrak nebo překvapení, kdyby se tam Michal Kunc do té nominace probojoval, ale stát se může všechno. Budeme jim držet palce, aby se jim tady v těchto těch 3 zápasech na těch švédských hrách dařilo. V sobotu hrajeme s Finy a v neděli končíme ten turnaj ze Švýcary a potom oznámí zřejmě trenér Radim Rulík se svým štábem konečnou nominaci, protože už další týden začíná ve Švýcarsku v městě Freiburg a Zurich začíná mistrovství světa. Tečka.
0: To byl hokejový expert a náš stálý spolupracovník Jaromír Meixner. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám pěkný den. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Máme 8 hodin a 48 minut, je tu předpověď počasí. Aktuální teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 13 až 16 stupňů Celsia. Z dostupných údajů je nejtepleji v Kobylí a ve Strážnici 16 stupňů. A nejchladněji máme v Tišnově Hájku 13 stupňů Celsia. Dnes bude převažovat velká oblačnost jen ráno a zpočátku dopoledne očekávejte ještě i polojasno. Během odpoledne a večera se začnou spíše na severu a západě kraje vytvářet přehánky, které budou postupovat k severovýchodu. Ojediněle se může objevit i bouřka. Později večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů Celsia. Vád bude mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Během dne se bude měnit na jihozápadní až jižní. V bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno dobré, přes den velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 22 minut a zapadne 19 minut po 20. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno, u mikrofonu Eliška Zárecká. Dobré ráno.
2: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9 hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
0: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
3: V chovatelské poradně přivítáme v pátek 8. května veterináře Milana Štourače a u příležitosti Světového dne lupusu, který připadá na tuto neděli, si budeme povídat o autoimunitním onemocnění psů a koček a tím je právě lupus. Probereme nejen příčiny, ale také možnosti léčby a úlevy pro naše domácí mazlíčky. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Slovenská skupina Elán a píseň Čakám ťa, láska. Posloucháte Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 53 minut. Divadlo, tanec, hudba či výstavy v podání malých umělců ve velkých městech i malých obcích. To je festival ZUŠ Open, který už příští týden odstartuje po celé republice jubilejní 10. ročník. Je projektem nadačního fondu Magdaleny Kožené, se kterou si u nás v brněnském studiu povídal kolega Zdeněk Truhlář.
1: Patronkou festivalu ZUŠ Open je Magdalena Kožená. Na začátku tento festival vlastně byl takovou drobnou akcí. Kam se za ty roky posunul?
2: Tak já myslím, že už i na začátku to byla vlastně velký počin, velká akce, ale samozřejmě za těch 10 let to je obrovský kus práce a my jsme začali s festivalem, který trval 1-2 dny a za těch 10 let se nám rozrostl to vlastně největší akce takové podobné kulturní v naší republice. Tento festival trvá přes 2 týdny, ale máme samozřejmě i doprovodné akce, které jsou mimo tedy tento termín, takže je to obrovská věc, kde vlastně žáci skoro ze všech zušek předvedou to, co se za celý rok naučili, celou tu práci vlastně přinesou do těch veřejných prostorů a mám z toho festivalu obrovskou radost.
1: Jste Moravačka, rodačka z Brna. Daří se třeba tady na Jižní Moravě nějakým způsobem lépe oslovovat zušky, aby se zapojili do tohoto projektu?
2: Já myslím, že zušky není vůbec třeba přemlouvat, že se jim tento projekt strašně líbí a ten ohlas je nevídaný, takže já to vnímám tak, že všechny zušky to dělají vlastně rádi a myslím si, že stále více veřejnosti toto vnímá už jako takovou pravidelnou akci, na kterou se těší, která je zajímá, kterou sledují.
1: Na jaký bod programu v tom letošním ročníku ZUŠ Open byste ráda pozvala tady na Jižní Moravě?
2: Tak těch akcí bude strašně moc, je to pro mě úplně s těžkým srdcem, vypichuji jenom jednu, ale možná takovou jakoby jednou z největších akcí bude 16. května ve Válticích, takový skoro maraton přes celý den, kdy se představí zušky z celého jihomoravského kraje i vlastně z jiných krajů tedy. A tato akce vyvrcholí potom provedením opery Dido a Eneas od Persla, která se uvede 2x, budou to sice jenom jakoby výtažky z této opery, takový hodinový program. A je to něco, co už zaznělo loni a co mělo obrovský úspěch. Jsem i pyšná vlastně, protože tuto operu jsem i sama zpívala. Není to jednoduché a vlastně protagonistky se toho zhostily úžasně. A nejsou to profesionálky, tak je to skvělé, jak se toho uchopili.
1: Program letošního ročníku festivalu ZUŠ Open je opravdu velmi nabitý, ale vy byste určitě ráda pozvala i na samotné zahájení. Co připravujete?
2: Tak z jednou takových jakoby hlavních akcí letošního festivalu ZUŠ Open je slavnostní gala, který tento festival otevře. Jmenuje se to Rytíři talentu, bude to ve španělském sále Pražského hradu a je to taková obrovská oslava toho, kam se nadace posunula za těch 10 let. Sjede se tam mnoho a mnoho desítek žáků z celé republiky, tedy žáků ZUŠek, kteří vytvoří společný orchestr, společný sbor, připojí se vlastně i handicapové děti, bude tam taneční soubor, zazní autorská skladba jednoho z žáků ZUŠek, celé to bude dirigovat Jan Kučera, takže to je něco, na co bych strašně ráda pozvala všechny posluchače, pokud nemůžu tedy přijít osobně, tak tento koncert bude přenášet Česká televize. Přímý přenos začíná 13. května a přímý přenos začne krátce po 20. hodině.
0: S patronkou festivalu ZUŠ Open operní pěvkyní Magdalenou Koženou si povídal kolega Zdeněk Truhlář. Blíží se 9. hodina, naše ranní vysílání se chýlí ke konci. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a jak jistě víte, po zprávách se můžete těšit na srdcovky Zdeňka Junáka. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se loučí Eliška Zárecká. Přeji vám krásný a úspěšný den. Naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na jihovýchodě Moravy platí kvůli suchu a riziku požáru.

0: žárů mimořádná opatření. Česká národní banka dnes rozhodne o výši základní úrokové sazby. Inspektoři objevili při kontrolách trhu na Jižní Moravě několik pochybení a bude převážně oblačno s teplotami do 23 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Zlínský kraj včera odpoledne vyhlásil mimořádná opatření kvůli suchu a zvýšenému riziku požáru. Až do odvolání platí například zákaz rozdělávání ohňů v přírodě.
1: Opatření se podle hejtmana Radima Holiše z hnutí ANO vztahuje i na hospodaření v lesích.
2: Firmy, které hospodaří v lese, nesmí pálit klestí a rozdělávat ohně. Žádáme vlastníky obecních i jiných komunikací, aby zpřístupnili tyto komunikace pro případný přístup techniky.
1: Podle ředitele hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Víta Rušara hasiči od začátku dubna zasahovali u 45 požárů v přírodě.
3: Ty zásahy nás opravdu zaměstnávají, jsou fyzicky velmi vyčerpávající, je velmi složité dostat techniku, lidi, dostatek vody na místo události.
1: V případě nutnosti můžou hasiči úplně zakázat vstup do lesů. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Česká národní banka dnes oznámí výši základní úrokové sazby. Podle analytiků nejspíš zůstane na úrovni 3,5%, a to navzdory rychlému růstu inflace. Za poslední dva měsíce se zvýšila o více než 1% bod. Podle expertů ale zatím nejsou dopady takové, aby se měnová politika musela zpřísnit. Jihomoravská veterinární správa letos při zatím 19 kontrolách farmářských trhů narazila na 5 pochybení. Inspektoři se při nich zaměřují na mléčné nebo masné výrobky, nejčastěji naráží na problémy s teplotou při skladování výrobků nebo chybějící dokumenty k jejich původu, vysvětluje inspektorka státní veterinární správy Jana Berlinská.
4: Pokud dojde k porušení legislativy, tak buď to, pokud je mírnější porušení, tak na místě dáváme blokové pokuty, a pokud se jedná o ohrožení zdraví lidí nebo je tam neznámý původ, tak v tomto případě to potom jde do správního řízení.
0: V kontrolách budou veterináři dál pokračovat. Slovensko od zítřka zruší dvojí ceny nafty. Rozhodla o tom vláda v Bratislavě. Opatření zavedla v březnu kvůli ropné krizi. Auta s cizí registrační značkou tankovala dráž než ta se slovenskou. Krok kritizovala Evropská komise a označila ho za diskriminační.
5: Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet převážně velká oblačnost. Hlavně odpoledne a večer se místy mohou vyskytovat přehánky, případně i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Foukat by měl mírný západní, postupně jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Ostrovačic. V Brně pozor u nehody na Zeleného ulici a také v Přízřenicích. Tam provoz omezuje nepojízdné auto a dopravu řídí policie. Opatrně projíždějte i místem nehody v Pozořicích. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dneska může býti sranda, vždyť svůj svátek slaví Standa. Mé oslavy neskolí, byť jich mám pár v okolí. Dopoledne nejméně budu slavit vzdáleně. Ani hlci nevypiju, dokud budu ve studiu. Oslavencům jako vždycky připijím jen symbolicky. A k tomu jak kapičku, přilévám i písničku. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky z deníka Junáka.
6: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tuż, moi milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 7. května roku 2026. V Brně máme lehkou oblačnost, ale taky sluníčko občas vykoukne. Ono se to určitě roztrhá, takže je, tak bych řekl, pěkný den. Dokonce i teploty jsou příjemné, když jsem vycházel z domu. Ukazovalo to nádherných plusových 17 stupňů Celsia. Dneska mají svátek pánové, hoši, kluci, nositelé křestního jména Stanislav, anebo jak jim říkáte Staníček, nebo Stanko, a nebo Staňulindo, anebo taky Slávečko, někdo říká. A já, když se takhle rozhlédnu kolem sebe, tak mám ve svém zorném úhlu dva Stanislavy. A jedním z nich je můj ředitel Městského divadla Brno, pan Stanislav Moša, a tím druhým je režisér našeho divadla Městského divadla Brno, Stanislav Slovák. Takže kluci, pokud mě slyšíte, vinšuju vám hezký dnešní den a pevné zdraví a doufám, že se brzo uvidíme, potkáme se v divadle a nějakou tu štamprličku urazíme. No a už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. 30. dubna jste zahrál pro mne a mou manželku violu. Váš přednes mnou psaného textu byl skvělý. Hned po skončení pořadu se ozvali dva kamarádi, pan Josef Gargula z Moutnic a pan Miroslav Wagner z Hrušovan u Brna. Zahrajte prosím jim i jejich manželkám Marii a Božence dne 7. května písničku v podání Ivety Simonové a Milana Chladila. Ještě jednou děkujeme a jsme s pozdravem Viola a František Bělohoubkovi z Frýdku Místku. Tož, moji milí Bělohoubkovi, to jste mě potěšili, samozřejmě, že splním přáníčko a zahrají i panu Wagnerovi, i panu Gargulovi a jejich manželkám. Ale mám tady ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, tady je Brabcová Olga. Pane Junáku, zdravím vás a prosila bych tímto o zahrání pěkné písničky od paní Simonové a od pana Chladila k výročí svatby. Dne 7. května 1955 jsme si řekli ano s Janem Brabcem v evangelickém kostele v Nosislavi. Tímto kráčíme spolu v dobrém i ve zlém už 71 let. Zatím nám trošku zdraví funguje, ale stáří je smutné. Tímto bychom také chtěli poděkovat celé rodině za podporu. Zvlášť bychom chtěli poděkovat synům Liborovi a Zdeňkovi za to, že se o nás starají a vozí nás k lékaři. Ještě bychom chtěli poděkovat také Evičce Nikodémové, naší vnučce, a to, jak se o nás také stará. Děkujeme za vysílání a jsme s pozdravem Brabcovi.
0: Tedy, milá paní Brabcová, slyšel jsem dobře, 71 let společného života, to je úžasné. Takže, moji milí Brabcovi, samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko a vinšuji vám ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Ale mám tady ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěla bych vás poprosit o písničku od Ivety Simonové a Milana Chladila Mi dva a čas pro moji tetu Hedvičku a strejdu Jošku Mezuláníkovi z Otnic. Chci jim udělat radost jen tak pro potěšení a dobrou náladu. Mám je moc ráda a často na ně myslím. Děkuji vám, pane Junáku, i vám přeji krásný den. Za celou rodinu Červinkovu přejenete Hanka ze Žarošic. Prosím odvysílat ve čtvrtek 7. května. Děkuji. No tak samozřejmě, milá paní Hanko, taky vaše přáníčko rád splním, ale moji milí, to se mi to sešlo, co? Tři přáníčka a všichni si přejete Ivetu Simonovou a Milana Chladila a dokonce jste vybrali i titul Mi dva a čas a tady je.

dva čas a nesmrtelné pěvecké duo Iveta Simonová a Milan Chladil. A já vás, moji milí posluchači, teď na chvilku vezmu, no, do světa zvířat. Kočky a myši žili na válečné noze. Válka se vedla od nepaměti. A kam paměť sahá, měla vždycky stejný konec. Kočky pár myší pochytali a ostatní rozehnali. Proto se jednou na poli sešel myší s ním. Kočky nejsou o nic silnější než my, prohlásil jeden myšák, a vyhrávají jenom proto, že se nás nebojí. Kdo kočkám strach nažene, ten je taky zažene, skončil svůj proslov. A pak se ten nebojácný myšák jmenoval generálem a vybral si pár velitelů pro zítřejší boj. Ale jak kočky postrašíme? Odvážil se zeptat jeden velitel. Nasadíme si na hlavy býčí rohy, zvolal generál. A všichni velitelé úžasle přikývli. Jenže kočky se myší s býčími rohy nepolekali. Bitva začala a skončila stejně jako kdykoliv předtím. Myši se rozutekly. Malé myšky našly útočiště v dírách a skrýškách, ale generál a velitelé dopadli zle. Chtěli se sice také schovat, ale vchod do jejich doupátek byl příliš úzký. Kvůli rohům se tam nevešli. Kočky všechny myši, velitele i s jejich generálem snadno pochytali. No, ješitnost a hloupost dostali znovu za vyučenou. Tož tak.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na oborek a taky porcelán. Jsem odrejný.

0: je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Už ti nechci lhát, zpívala skupina Narvan a já už tady mám další přáníčko, tentokrát z webového formuláře a to zní takto. Ráda bych poslala písničku do Lidečka pro našeho kamaráda, pana faráře, otce Petra Martinku. I po odchodu z naší farnosti na nás nezapomíná, což dosvědčuje i loňská oslava jeho kulatin i u nás. Děkuji za přátelství a modlitby. Poděkování od srdce posílám také do Korytné, do Kadlůbku, panu Vladimíru Želibabkovi, za jeho neutuchající elán, práci, kterou pro rodinu dělá, péči o pole i zahradu, starostlivost o Zorinku i Sebíka, to je věrňák, pejsek a kocour. A v neposlední řadě za lásku, kterou už 60 let prokazuje manželce Ludmile. Já osobně za milé přijetí celé mojí rodiny i za štamprlku Slivovice, kterou mě vždycky vítá. Děkuji vám za veselou písničku z repertoáru vašich romantiků. Krásný den přeju všem, Blanka Smetanová. Milá paní Blanko, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste si naše vinařské romantiky a já jsem vybral písničku Kdyby byla Morava.

Tak to byla skupina Gypsy Kings, skoro jako v naší vinařští romantici, víte, tak jim to tak hezky hrálo. No a já už pro vás mám čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Zahrada síly. Tak, čtvrteční indicie tedy zní: dodnes není jednoznačně prokázáno, jak jsem vznikala, ale v tom je má výjimečnost, které podpoří i to stvoření z jednoho kusu kamene ležící poblíž. Opakuji čtvrteční indicii. Dodnes není jednoznačně prokázáno, jak jsem vznikala, ale v tom je má výjimečnost, které podpoří i to stvoření z jednoho kusu kamene ležící poblíž. Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím, máme si co říct.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bezpečnostní poradce Andor Sándor.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Dívám se na hodiny, moji milí posluchači, máme něco, no, minutku po 10:45 a já tady mám ke splnění ještě jedno přáníčko, které mi dorazilo formou mailové adresy. Chtěla bych vás poprosit o písničku pro mého manžela Miloše, jen tak pro radost. Písnička se nazývá Čaroděj od skupiny Staré sedlo. Je to písnička o mém muži. On se v ní určitě najde a ti, co ho znají, tak ho v ní určitě poznají. Děkuji za zahrání 7. května. Manželka Anna z Napajedel. Milá paní Ano, no, bohužel, já bych vám rád vyhověl, ale v našem archívu jsme tuto písničku nenašli. Od skupiny Sedlo, Staré sedlo, ale našel jsem vám písničku se stejným názvem Čaroděj od Michala Vaňka. Nevím, jestli se v ní váš manžel najde, protože neznám tu písničku, ten text od skupiny Staré sedlo, ale doufám, že potěší nejen vás, ale i vašeho pana manžela. Takže Michal Vaněk, Čaroděj.

Tož, milí moji posluchači, dnešní srdcovky pomalilinku končí, ale jakým mým dobrým zvykem, a vy na to čekáte, ještě vám zopakují čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Dodnes není jednoznačně prokázáno, jak jsem vznikala, ale v tom je má výjimečnost, které podpoří i to stvoření z jednoho kusu kamene ležící poblíž. Tak to byla čtvrteční indicie, ještě přijde páteční a tam vždycky Miloš Šenkýř udělá takovou malou pikonápovědičku, takže určitě už nám to bude všem jasné. No a ještě než se s vámi rozloučím, tak vám taky připomínám, že rád plním vaše přáníčka, ale musíte mi to dát vědět. Ano, to znamená, máte tři možnosti, nejlépe na telefonní záznamník, namluvíte mi svým hlasem svůj vzkaz. Telefonní záznamník má číslo 737 250 358 a nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete konkrétní písničku, konkrétní název a taky v konkrétní den, prosím, pište mi a volejte mi s dostatečným předstihem. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky, zítra máme sváteční den, ale v 9 hodin ráno se na vás opět budu těšit. Naschledanou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Nenkovice na Horonínsku čeká rozšíření kanalizace. Školky mají k dispozici novou metodiku k rozvoji socioemočních dovedností. Z ústředního hřbitova v Brně má zmizet Stalinova podobizna a bude převážně oblačno s teplotami do 23 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Vedení Nenkovic na Hodonínsku plánuje výstavbu nové kanalizační sítě. Projekt za odhadovaných 640 milionů korun napojí stávající stoky na čističku v sousedních Želeticích. Začít by se mělo ještě letos. Na nákladech se bude podílet Ministerstvo zemědělství a Jihomoravský kraj. Jak nová kanalizace zlepší život v obci, doplňuje starosta Petr Zálešák ze Sdružení nestraníků.
3: Odpadní voda znečištěná z domácností a podobně, tak půjdou na tu čistírnu. Takže tím se zlepší i životní prostředí tím, že voda nebude kontaminovaná a nebude obsahovat ty látky, které teď obsahují z domácností a podobně.
1: Děti by se před nástupem do základní školy měly naučit, jak zvládat své emoce a vztahy. Podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu je socioemoční vývoj důležitý pro další vzdělávání. Proto organizace SOFA připravila nové vzdělávací plány pro školky. Učitelům nabízí konkrétní aktivity a hry, které mají dovednosti u dětí rozvíjet. Vedení Brna chce z ústředního hřbitova nechat odstranit podobiznu Josifa Vysarionoviče Stalina. Dohodli se na tom členové rady. Reliéf Stalinovy hlavy je zhruba 80 let nenápadnou součástí sloupu, který stojí na čestném pohřebišti vojáků Rudé armády. Úředníci teď mají se správou hřbitovu vymyslet, jak vyobrazení vhodně odstranit, i po dohodě s památkáři nebo ministerstvem obrany. Plán zdůvodňuje zastupitel Martin Příbor z ODS.
4: Už tehdejší komunistický režim si uvědomoval, že to byl diktátor, který má opravdu na svědomí miliony lidí a nějakým způsobem se od něho distancoval, takže opravdu nechápu, proč bychom my tyhle ty památníky měli dneska udržovat. Já jsem přesvědčen, že tam zůstal nějakým opomenutím, možná opravdu proto, že o tom ví velmi málo lidí.
1: Na dnešek připadá Den hesel. Upozornit má na podceňování zabezpečení internetových účtů. Lidé často používají slabá hesla nebo je opakují pro více platform. Nevhodné je i opakování hesla jen s drobnými změnami. Podle experta na kybernetickou bezpečnost Michala Špačka může pomoct dvoufázové ověření, například pomocí kódu z SMS zprávy.
2: Počasí.
1: Dneškem bude na jihu Moravy provázet převážně velká oblačnost, hlavně odpoledne a večer se místy mohou vyskytnout přehánky, případně i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, foukat by měl mírný západní, postupně jihozápadní až jižní vítr a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na 156. kilometru dálnice D1 zůstávají na vozovce na cestě do Brna zbytky pneumatiky. Od Ostrovačice pak tvoří kolony. V Brně pozor u nehody na Dukelské třídě a také v Husovickém tunelu ve směru do Králova pole a na Zeleného ulici. A nehoda omezuje provoz i u Prštic na cestě na Hlínu. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Měsíci květnu je dobré podle tradiční čínské medicíny posilovat srdce, které udělá průměrně okolo 100 000 úderů každý den. Věděli jste třeba to, že ženské srdce bije rychleji než mužské a říká se o něm, že je nositelem emocí. Přece jen květen, tedy máj, je lásky čas, tak ať jste milovaní i zamilovaní, to je přání Jirky Vykoupilové, která pro vás dnes moc ráda moderuje dnešní dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Za okamžik přinese svůj osobní recept na bábovku kolega Tomáš Kremr. Přivítáme i stopaře Vojtu, ten se ozve z dalšího půvabného místa na Moravě a zazní také babské rady. Věřím, že to je dost dobrých důvodů, proč i v následujícím dopolední zůstat v naší společnosti.

0: Rangers zpívali o tom, že teče voda, ano, čas utíká jako voda. Už máme 10 hodin a 10 minut, k tomu máme čtvrtek 7. května roku 2026 a právě v ten okamžik usedá u protějšího mikrofonu Tomáš Kremr, kterého tady moc vítám. Ahoj.
1: Ahoj, krásné dopoledne.
0: Dobré dopoledne v takové nezvyklé roli pekaře, cukráře.
1: Kdo mě zná, tak ví, že to jsem přesně já. Ano, já jsem přinesl, si připadám někde jak soutěžící v Peče celá země. Nevím, jestli bych s tímto receptem vyhrál, doufám, že ano, samozřejmě. Ano. Já jsem přinesl kakaovou bábovku, tak to je prostě taková legenda, která se neomrzí, si myslím.
0: Ano, klasika, dobrá. Buchta s dírou, jak si ji říká.
1: Buchta s dírou, přesně. Tak já jsem dřív teda pekl buchty bez díry, já teda nepeču skoro vůbec, abych to vysvětlil, ale to asi posluchači už poznali. Dřív jsem před bábovkou, která vlastně docela jednoduchá, tak jsem pekl cheesecakey. Ano. To mě bavilo docela hodně, i když je to složitější. A pak jsem jednou, byli jsme požádáni na nějakou svatbu, donesem něco sladkého, řekl jsem si, udělám svůj čokoládový cheesecake, jenom jsem spletl sůl a cukr, čili ten cheesecake byl velmi slaný, od té doby jsem to už nedělal, protože mi to strašně naštvalo, takže už jenom jdu takzvaně do bábovky, do klasiky.
0: Tak, sůl je sice na zlato a ne na cukr, takže pojďme si říct, co na tvoji bábovku budeme potřebovat.
1: Ano, tak 4 vejce, 260 gramů másla, 400 gramů cukru moučkového, 4 lžíce kaká, 2 lžičky instantní kávy, 240 ml mléka, 5 lžic rumu, půl kila polohrubé mouky, 2 lžičky prášku do pečiva a pak ještě máslo, abych si vymazal formu a hrubou mouku, abych formu vysypal. A ještě do té bábovky dávám věc, která nebyla v tom původním receptu, pytlík čokoládových peciček. Já jsem jednou měl doma, potřeboval jsem se jich zbavit, tak jsem je dal do bábovky a bylo to vynikající. Mm-hmm. Takže čokoládové pecičky tam vysypu. Je to extrémně čokoládové.
0: Ano, je to extrémně čokoládové a ty kousky jsou tam vidět?
1: Jsou tam vidět a jsou takové trochu jako rozteklé, je to moc dobré, mám to velmi rád.
0: Esteticky dojem. No a co s tím vším ještě postup?
1: Ušlehám si vejce vlastně s máslem, s cukrem, do pěny. Je to ruční práce, dělám to všechno ručně, protože nemám žádný šlehač doma, takže se s tím docela dřu. Potom přidám kakao, kávu, mléko, rum, prosátou mouku s práškem do pečiva, všechno se to zamíchá, potom teda naliju do té vymazané, vysypané formy. A peču, já nevím, 40 až 60 minut, což se píše v receptu a já to prostě vždycky kontroluju tou pověstnou špejlí, jestli tam prostě zůstala nějaké těsto nebo nezůstalo.
0: No, u těch tmavých výdobytků, které upečeme, je to takové okem nepoznatelné, takže to je dobrá metoda, také to začne vonět, to se asi zhodneme.
1: Přesně tak.
0: A ty jsi mi tou bábovkou připomněl krásnou chvíli, kdy jsem bábovku předávala Jirkovi Mádlovi při premiéře filmu Vlny a říkala jsem mu, že mu dávám tu buchtu s dírou proto, aby ho film prorazil a on mi na to řekl, že má rád buchty z Brna. To bylo pěkné.
1: To je moc hezké. Teď nad tím přemýšlím. Byla to bábovka kakaová, nebo jaká to byla bábovka?
0: Byla mramorová taková.
1: Mramorová.
0: I já dělám ráda ty druhu, různobarevné.
1: To jsem jednou zkusil, to se mi nepovedlo, takže já jdu už jako čistě jenom na to čokoládovou jednobarevnou.
0: Možná to je taková zásada pro tvé budoucí pečení. Nezdávej to po nějakém omylu, když se to nepovede na poprvé. Ono někdy to prostě chce vytunit, vychytat a mít tu trpělivost.
1: Já se budu snažit, že tam místo toho cukru nedám někdy tu sůl.
0: Mně už se to taky stalo, takže to je úplně normální. Tak já moc díky Tomáš Kremr, jeho báječná kakaová bábovka v našem dopoledním vysílání. Ať se daří při natáčení zajímavých reportáží, těšíme se na tebe ve vysílání při jiných příležitostech. Ahoj, naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou.
0: Vy stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Hostem Dobrých rad 11. května bude mistr čajů Adrian Drozdek. Povídat si s ním budu o blahodárném nápoji maté, který se připravuje z lístků cesmíny paragvajské. Co tento čaj obsahuje a jak ho správně popíjet? Proč bychom se na tento nápoj přátelství měli spolehnout i v případě úzkostí nebo při problémech se soustředěním? Povídat si budeme o směsi, za kterou získal Adrian Drozdek první místo v evropské čajové soutěži. Tohle si nenechte ujít. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Četnické humoresky slaví 25 let. Poslechněte si dvoudílné rozhlasové vzpomínání na natáčení legendárního seriálu. Uslyšíte Zdenu Herfortovou, Pavla Doucka, Jana Grigara a Martina Slámu. Nalaďte si Český rozhlas Brno na květnový sváteční pátek. Besedu k 25 letům četnických humoresek vysíláme po 17. hodině. Těší se na vás váš Zdeněk Junák.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V rámci seriálu našeho regionálního stopaře Vojtěcha Halaše společně objevujeme krásy Jihomoravského kraje. Každý týden Vojtovi náhoda určí obec, do které se vydá, aby ji během jediného dne poznal a představil nám ji zblízka. Minulý týden zavítal do Šakvic, kde mu místní vylosovali na dnešek návštěvu Nesvačilky. Vojto, tak já tě moc a moc zdravím a jsem velmi zvědavá, co nám o Nesvačilce prozradíš, kromě toho, že tam teď zpívají ptáci.
2: Ahoj, Rako, hezké dopoledne, to bych posluchačům. Ano, ptáci opravdu zpívají, ale abych něco prozradil o Nesvačilce, ona získala své jméno podle dnes už zaniklého rybníka Nesvačil. Ten sám přijal název po ještě starší vsi Nesvačily, které postupem času zmizely také z mapy. A první zmínka o dnešní obci pochází z roku 1715 a tehdy se teda začal psát její novodobý příběh. Za vznikem obce stála změna hospodářského myšlení na počátku 18. století. Nedaleký panský dvůr byl rozdělen na 20 menších hospodářství, která byla rozdělena novým osadníkům a ti zde postupně vybudovali základ dnešní vesnice. Dnes je Nesvačilka místem aktivního komunitního života, působí zde myslivecké sdružení i sbor dobrovolných hasičů, kteří jsou vůbec nedílnou součástí místního dění. V současnosti žije v Nesvačilce lehce přes 300 obyvatel a zajímavostí je také to, že na území obce se nacházejí prameny minerální vody Šaratice, známé i daleko za hranicemi regionu. A nejvýraznější dominantou obce je stavba zcela současná, kaple Panny Marie Bolestné, která vznikla v letech 2014 až 2024 a dává Nesvačilce nový architektonický, ale i duchovní rozměr.
1: Předpokládám, že nová kaple bude také tvým cílem. A kam se ještě chystáš kromě ní?
2: Určitě, rád bych navštívil kapli Panny Marie Bolestné, konec konců momentálně u ní stojím a je to opravdu překrásná stavba. No a dále mám v plánu se podívat na ta léčebná zřídla, které jsou v okolí Nesvačilky, no a pak si určitě nechám poradit od místních, na co se ještě podívat tady, anebo kam se vydat do okolí Nesvačilky.
1: Výborně, tolik tedy náš regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnešní den tráví v Nesvačilce. Vojto, děkujeme a z Nesvačilky se nám ještě dnes určitě budeš ozývat, tak se mě zatím hezky, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou a pěkný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Kdo má rád staré dobré časy a vůni benzínu, nenechá si ujít příležitost navštívit o víkendu zámek Uharčice. Jedinečnou podívanou na nablízkané stroje nezapomeňte spojit s návštěvou zámku samotného, protože jde o jeden z největších zámeckých komplexů na Moravě. Připomenu, že to byla kdysi oblíbená zastávka šlechty na cestě z Prahy do Vídně. V dobách minulého režimu se ale kvůli svému umístění v pohraničním pásmu železné opony bohužel proměnila ve zdevastované ruiny, kterým se postupně navrací někdejší krása. Už 34. ročník Mezinárodního srazu automobilů typu Brouk se v sobotu koná právě tam. Letošní zadání zní jako výzva pro majitele těchto autíček, kteří se budou barevně ladit svým oblečením přesně ke svým plechovým krasavcům. No a co všechno se v sobotu bude dít? Nejen v Uherčicích, ale i na Vranovské pláži. Na to se teď ptám jednoho z organizátorů, Martina Filipyho. Krásné dopoledne.
1: Přeji krásné dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Kolik očekáváte krasavců v sobotu?
1: Tak v sobotu očekáváme na 34. mezinárodním srazu Beetle a New Beetle okolo 100 krasavců, kteří jsou už registrovaní, ale ze zkušenosti víme, že to konečné číslo bude pravděpodobně ještě vyšší.
0: Vy v programu máte také vyhodnocení nejlepších kostýmů a nejlepších aut ve třech kategoriích. Kdo a jak to bude posuzovat?
1: Tak pro nejlepší auto hlasují registrovaní účastníci srazu, a to ve třech kategoriích starý Brouk, New Beetle a nejnovější Beetle. A potom vyhodnocení nejlepších kostýmů posuzuje odborná porota.
0: Výborně, no a z Uherčic se vydají auta na Vranovskou pláž. Pojďte prosím připomenout časový harmonogram celé té sobotní krasu jízdy.
1: Tak jak jste ji zmínila, sraz je na zámku v Uherčicích, kde díky skvělé paní Kastelánce můžeme vystavit a vaši posluchači obdivovat nádherné vozy, které zde budou zaparkované od 10. do 13. hodiny.
0: Ano.
1: A následně ve 13 hodin nastartujeme naše chrobáky a pojedeme pestrobarevnou spanilou jízdou směr Vranovská pláž, kde bude až do pozdních nočních hodin pokračovat bohatý program, včetně vyhlášení, nejaut a kostýmu.
0: A bude se tam také asi tančit, protože já o vás vím, že jste i DJ, je to tak?
1: Samozřejmě, bude se tančit a pokud to bude tak jako vždy, tak se bude opravdu tančit do pozdních nočních hodin.
0: Bude tam veselo, takže všechny srdečně zveme vám. Moc děkuji za milou pozvánku, to byl Martin Filipy za organizátory 34. ročníku Mezinárodního srazu automobilů typu Brouk. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den vám i všem posluchačům, mějte nás rádi a přijďte se podívat.
0: Díky. No já jen dodám, že kromě historických aut i samotného zámku můžete v Uherčicích obdivovat i zámeckou zahradu. Rozlehlý anglický park, mimo jiné s nejstarší kamennou rozhlednou na Moravě z roku 1802, která má podobu romantické hradní zříceniny. Tak to myslím, že bylo skoro jako šampon, ne dva v jednom, ale daleko více pozvánek v jedné jediné. Každopádně si ten prodloužený víkend, který se blíží, užijte v radosti, spokojenosti a s těmi, které máte rádi. A třeba i s naším vysíláním.

0: táto láska vážne relí poslední.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Jan Skácel byl, řekl bych, knihožrout. On nosil knihy stále v podpaždí.
3: Jeho přátelé říkali Honze Kuna na knížku.
2: Ano. Když byl studeněji, tak měl plné kapsy svrchníků, výjimečně i saka knih. A s přibývajícími lety ještě se vždycky vyzbrojil síťovkou. Takovému vášnivému hltači bylo velice obtížné knížku nepůjčit.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9. hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
5: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.

0: Jirka Schillinger a píseň z roku 1974. Ano, rokový bouřlivák s takovým charismatickým a krásným hlasem naspíval hit, který je složen také geniálními interprety, nebo tedy autory. Hudbu složil totiž Jaroslav Uhlíř a text napsal Karel Šíp. A myslím, že se to dokonale povedlo. Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a my vám teď nabízíme jako každé všední dopoledne babské rady. Ty dnešní vás naučí připravovat oblíbenou ovocnou omáčku nazvanou žahou. Pokud ji ještě neznáte, tak tady je o ní daleko více. Všechny podrobnosti uslyšíte právě teď.
1: Babské rady.
0: Žahour je sladká omáčka z rozvařeného ovoce, smetany a cukru. I když se ovoce může použít různé, nejčastěji se vaří z borůvek a tento recept je spojen s jižními Čechami. Známá a velmi chutná je také verze z jahod či švestek. Omáčka se zahušťuje škrobem nebo perníkem a tradičně se s ní polévají knedlíky, lívance, ale také moučníky nebo kopečky zmrzliny. Skvěle se hodí k doplnění krupicových nebo tvarohových nočků. Zkuste jí ozdobit i koblihy s kopečkem šlehačky, to potom bude delikatesa. Pro zvýraznění chuti se do žahouru přidává citronová kůra nebo šťáva, skořice, případně vanilkový cukr. Žahour se nikdy nemixuje do hladka. Ceněné jsou v něm právě kousky ovoce. Omáčka chutná skvěle jako teplá i jako studená. K lepšímu zahuštění i výraznější chuti můžete použít trochu vanilkového pudinku, který si rozpustíte ve vodě a povaříte s ovocem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Jaromír Nohavica zpíval Jdou po mně, jdou, ručičky hodin se nezadržitelně blíží k 11. a já vás už teď zvu na druhou polovinu dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Pojďme se vydat na expedici do světa, o kterém jsme si možná všichni mysleli, že už dávno neexistuje. Dobrodruh, cestovatel, spisovatel i filmař Miroslav Haluza bude hostem našeho vysílání hned po 11. Proto určitě zůstaňte s námi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Na Zelném trhu v Brně je nové univerzitní centrum vysokého učení technického. Stavba denního stacionáře v Kuřimi má být hotová v létě. Vodohospodáři začali s opravou nádrže v Šišmě poškozené povodní a bude převážně oblačno s teplotami do 23 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V prostorách kryté tržnice na Zelném trhu v Brně od včerejška funguje Univerzitní centrum vysokého učení technického. Má sloužit jako místo pro konference, představení studentských aktivit, ale i neformální setkávání. Vedení školy zároveň doufá, že jeho umístění ve středu města naláká případné uchazeče o studium. Podle starosty městské části Brno-střed Vojtěcha Mencla z ODS tak může z velké části nevyužívaná budova z nového centra těžit.
3: Doufám, že se to projeví v té tržnici jako takové, že se to projeví na tom, že budou lépe prosperovat podniky, které jsou v přízemí, což je pekárna a kavárna, ale že to možná se projeví i v dalších patrech, které by taky mohly lépe být využity.
1: Dělníci v Kuřimi dokončují stavbu denního stacionáře a zázemí pro terénní sociální služby. Budovu za zhruba 44 milionů korun dodělají o letních prázdninách. Fungovat by měla začít zřejmě od ledna příštího roku. Denní stacionář nabídne 8 lůžek pro dospělé i děti se zdravotním postižením, vysvětluje starosta Drago Sukalovský z Hnutí STAN.
4: Rodiny těchto zdravotně postižených, které o ně pečují někdy i 24 hodin denně, si budou moci vyřídit třeba záležitosti, které nutně potřebují, nebo si třeba jenom odpočinout, a jejich blízký bude tedy umístěn přes den ve stacionáři.
1: Pracovníci povodí Moravy zahájili v Šišmě na Přerovsku rekonstrukci tamní vodní nádrže. Před dvěma lety ji poničili bleskové povodně. V září v obci začnou také práce na rozšíření koryta potoku. Podobné úpravy vodohospodáři plánují i v okolních vesnicích, které postihla v červnu 2024 velká voda při přívalových deštích. V Babicích na Uherskohradišťsku bude mít dnes v podvečer premiéru komponovaný pořad Mýty noci z Filipo Jakubské. Folklorní soubor Kalina v něm oživí symboly jara prostřednictvím stylizovaného scénického folkloru. Na pódiu se vedle Kaliny představí i pěvecký sbor Kalinka a cymbalová muzika a dětský folklorní soubor Olšavěnka. V sobotu bude mít pořad reprízu v Uherském Brodě.
2: Počasí.
1: Dneškem bude na jihu Moravy provázet převážně velká oblačnost. Hlavně odpoledne a večer se místy mohou vyskytovat přehánky, případně i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, západní, postupně jihozápadní až jižní. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Ostrovačic tvoří kolony. S omezením po nehodě počítejte na Dukelské třídě v Brně, stejně jako na okraji Židlochovic na cestě do Nosislavy. A pozor i v místě nehody na cestě mezi Prštnicemi a Hlínou. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Setkání s přírodními národy vyhledává, filmuje a píše o nich cestovatel, kterého vám představíme v následující hodince. Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Dobrodruh Miroslav Haluza je také expedičním filmařem, který se rád brodí bahnem rovníkových pralesů, aby zachytil poslední zbytky mizejících domorodých kultur. Jeho film Javary získal mnohá prestižní ocenění a teď vydává stejnojmenou knihu. Zeptáme se na to, kde se vzala láska k domorodým kulturám a zda je džungle skutečně zelené peklo, případně co chystá v rámci filmaření na ty nejbližší měsíce nebo týdny. To vše probereme v následující hodince. Jarka Vykoupilová doufá, že je to takové příjemné lákadlo a že i v těch 60 minutách do pravého poledne dnešního dne zůstanete v naší společnosti. Já vám přeji dobrý poslech a ještě lepší náladu.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Právě teď posloucháte, máme 7 minut po 11. a u protějšího mikrofonu už usedl slíbený cestovatel, dobrodruh, filmař Miroslav Haluza. Krásné dopoledne vám.
1: Taky krásné dopoledne, všechny zdravím.
0: Jsme rádi, že jste tady. Mě zaujalo a tím možná rovnou začnu, že ve vaší čerstvě pokřtěné vydané knize Javary říkáte, že žijete šťastný život v doslovu nebo na konci knihy, tak to je opravdu krásné poselství, to vám přejeme. Kdy jste se začal rozhlížet po cestování a vůbec myslet na to, že byste chtěl osobně vidět přírodní národy a vydat se takhle do toho dobrodružného světa vzdáleného?
1: No, tak myslím si, že to bylo v první třídě, kdy jsem si objednal z nějakého katalogu, tehdy přišla paní učitelka svou první knížku a to byla Osada Havranu od Eduarda Štorcha.
0: A tam to začalo.
1: Tam v podstatě jsem chtěl být ten pravěký lovec, no, takže jediný, co dneska na světě zbývá, je zkusit se podívat k těm domorodým, těm přírodním národům, protože ti ještě často, nebo často, už jich moc nezbývá teda, ale ještě žijí pořád tím způsobem, jak ti naši předci, a to mě od jakživa fascinovalo. Miloval jsem Antropos, kde jsem trávil dětství, takže myslím si, že to bylo asi opravdu tady tyhle z ty pravěký věci, se kterými jsem se tehdy strašně stotožnil a zamiloval jsem se do toho a následně do těch Indiánů.
0: No prosím pěkně, to, že jednoho dne spatříte na vlastní oči přírodní národy, vás možná jako dítě ještě ani nenapadlo, ale vy jste tu první příležitost vyrazit k domorodcům na Novou Gvineu dostal kdy a tehdy jste prý neváhal ani okamžik.
1: No, to bylo před 20 lety od mýho kamaráda, který tam jezdívá, nebo jezdíval, teď už tam nejezdí, protože ono už po těch 20 letech tam v podstatě dneska už z těch domorodých přírodních národů moc nezbylo. Mm-hmm. Už je to spíš taková, dá se říct, asi turistická víc atrakce. A neváhal jsem ani chvilku, protože to věděl jsem, že to je za sekundu 12 ještě se tam podívat a okamžitě jsem se s ním domluvil a koupili jsme letenky a jeli jsme tam.
0: Mm-hmm. Kdybychom měli všeobecně říct, co přírodní národy mají jinak než my v moderní civilizaci, a nebo spíš co nás spojuje, tam něco, co je stejné, podobné?
1: Oni jsou velmi podobní nám. Oni chcou v podstatě žít stejně šťastný život, jako my ho chceme žít. To, co nás strašně spojuje, a to je, myslím si, že v té knížce i v tom filmu Javary, který jsem natočil tehdy na řece Javary, nás spojuje ta rodina, ty děti a ta budoucnost a to, že chceme prostě pokračovat nějakým způsobem dál. Mm-hmm. A ti lidi v podstatě se stejně baví jako my, chcou žít ten život prostě podobně jako my, akorát my jsme obklopeni tedy těma všema věcma, které oni nemají, a je fakt, že oni už samozřejmě dobře ví, jak ten svět venku vypadá, protože on se ten mobil dostane i do toho pralesa, byť tam není internet, a chtějí bohužel ty věci kolikrát mít to, co máme my, a tam to samozřejmě možný není, a to občas je taková jakoby věc vtipná, že člověk tam v pralese v Ekvádoru narazí prostě na keramický záchod, který tam v rámci nějaké dotace dostali Indiáni, a stejně chodí vedle do pralesa, že na tu potřebu, ale jako, takže některé ty věci, jako si myslím, že jsou pro ně až jako spíš zhoubný, jako no.
0: Mm-hmm, možná i legrační. Tak vy už jste mě skoro odpověděl na otázku, jestli zasahuje, ovlivňuje život domorodců ten náš svět technologií, takže zdá se, že ano.
1: No, stoprocentně, no. Opravdu jako ono potkat Indiána bez mobilu je dneska skoro zázrak.
0: A jak vás přijímali jako cestovatele, jako někoho s kamerou, s fotoaparátem? Na to jsou zvyklí už?
1: Já teda musím říct, že jelikož, jak jsme se na začátku bavili, je už dneska ta situace u těch přírodních národů taková, že jsou už hodně propojeni do té naší civilizace, tak se snažím vybírat nebo zkusit zjišťovat takový místa, kde ještě ten zásah není tak velký, jak už prostě v naprosté většině světa je. Takže snažíme se dostávat do míst, které jsou obtížně přístupná, kde nevedou žádné cesty, kde se vlastně nedá třeba ani přistát nějakým vrtulníkem nebo letadlem, takže tam turismus neexistuje. Takže snažíme se dostat do míst, které jsou opravdu hodně vzdálené od civilizace, a tam, čím je to vzdálenější, čím je náročnější se tam dostat, tak tam je větší pravděpodobnost toho, že ty lidi tam ještě opravdu žijou nějakým tím svým způsobem a my tam opravdu jako ten příjem je tam, nebo to přijmutí nás jako těch cestovatelů je tam asi jinačí, než prostě kdekoliv jinde.
0: Tak my si více podrobností o tomhletom setkávání řekneme v našem dopoledním vysílání. Přečteme si i ukázku z knihy Javary Miroslava Haluzy, který je hostem našeho dopoledního vysílání.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: perfect day.
1: Ano, perfektní dopoledne máte díky tomu, že mým hostem je dnes Miroslav Haluza, který přišel na krku, má jaguáří dráb. Vypadá hodně zlovnostně a hodně ostře. Proč ho nosí, se zeptám za malý okamžik, ale já bych s dovolením přečetla kratonkou stať vlastně v úvodu knihy Javary, která možná bude odrazovým můstkem dalšímu povídání. Po těchto slovech se Simon otočí na pravý bok a za chvíli už ho slyším hluboce oddechovat. Já jsem měl v ten okamžik prostor přemýšlet nejen o jeho vyprávění, ale také o životě, který je někdy plný paradoxů. Na tomto nádherném klidném místě uprostřed amazonské divočiny jsem věděl, že mám před sebou nejhorší noc. Příznaky krvácení do mozku můžou probíhat plíživě pomalu, nenápadně a někdy i několik hodin či den. Strach o Simona mě budil snad každých 10 minut. Pokaždé jsem zapnul čelovku a kontroloval, zda dýchá. Moje jediné logické vysvětlení, že takhle zmasakrovaný Simon v klidu spí, bylo, že je z Ostravy. Tak Brňák a Ostravák, vy jste se setkali na jedné z cest a vzniklo veliké přátelství, o kterém také vlastně píšete v knize.
2: Je to tak, my jsme se potkali právě na té Nové Gvineji, jak jsme se bavili na začátku. Ono je to napsané i v té knížce, že jsme si na tom začátku moc nesedli teda, protože on je úplně jinak založený člověk než já, ale právě to, jak se možná říká, že ty protiklady se přitahují, tak až po té Gvineji, po nějakém čase, jsme si k sobě našli nějakou cestu. A začali jsme spolu vlastně už potom jenom my dva cestovat po tady těchhle z těch domorodých kulturách, protože on je do toho stejný blázen jako já, miluje ty lidi, on je takovej, že dokáže s nima navázat okamžitě přátelství, okamžitě ti lidi si ho zamilujou, on s nima blbne, tančí s nima nahy u ohňa, je mu to úplně jedno a takže je to člověk, který se hodně projevuje v tom vztahu k té kultuře jejich a miluje to prostě, no.
1: Takže není důležité, kam jdete, ale s kým, jak píšete v knize?
2: No, je to tak, no, tak to je vlastně i v tom životě, že není důležité, kam jdete, ale s kým. Takže když máte skvělou osobu vedle sebe, tak to je to nejdůležitější.
1: No, vy jste knihu věnoval své manželce, svým dětem.
2: Ano, tak. Tím bych ji chtěl moc pozdravit, protože chuděla včera ochořela, leží teďka v posteli, pije čaj, takže moje milovaná manželko, ať se brzo uzdravíš.
1: Ano, a poslouchá naše vysílání.
2: 100%.
1: Proč máte ten dráb na tom krku? Co to všechno přináší? Mm-hmm. Za štěstí, je to amulet?
2: Je to štěstí, protože já často jezdím do Prahy po D1, takže když na mě přijde mikrospánek, tak mě padne brada dolů a já se okamžitě napíchnu a hned jsem zase pozornej, takže okamžitě zase věnují řízení, ale je to spíš takovej jako vzpomínka. My jsme v Ekvádoru šli takovou expedicí ke kmeni Vahoranům a krestili jsme se tam asi 5 nebo 6 dní tím pralesem a najednou vidíme na takových jako kůlech napíchanýho rozštvrceného jaguára a hnedka kousek od toho u řeky byl indián, který si tam to maso nakládal. On ho zabil, protože mu zabil ten jaguár už několik psů, tak si tam na něho počíhal. K tomu indiánovi jsme se potom vetřeli do chatrče, zůstali jsme tam několik dní, byl to strašně příjemný člověk a když jsem se ho zeptal, jestli z té tlapy si můžeme vzít ty drápy, tak nám je ochotně odřezal a dal na to šňůrku a od té doby to nosím na krku.
1: Vy říkáte, prodírali se džunglí. Co to obnáší? Koho tam vlastně můžete potkat a jsou tam i situace, kdy jde o život?
2: No, tak můžete tam potkat občas toho hada, že? To je jako blbý. Jinak hrozí tam samozřejmě nějaký zranění, že uklouznete na kládě, což by v podstatě v těch oblastech, kam my chodíme, mohlo být i fatální, protože tam žádná pomoc neexistuje, tam pro vás nikdo nepřijde. Jste opravdu několik dní i týden, nebo několik týdnů vůbec od nějaké civilizace. A je to, častokrát chodíte po takových malinkých pěšinkách, to jsou taky malinký spojovací silničky, dá se říct, mezi těma jednotlivýma kmenovýma oblastma, ale častokrát ty indiáni sami zabloudí, protože ten prales se tak rychle mění a zarůstá, že se musíte opravdu dny a dny prosekávat, je to náročný ten postup, stojí to strašně energie, překračujete mnoho řek, potoků, brodíte se v bažinách kolikrát po pás, takže jako není to asi úplně pro každýho, ale já to mám rád, mně se to líbí, ty komáři, co tam jsou a rád se tam vracím.
1: I pijavice?
2: Jo, tak to jsme se tady o tom spolu bavili, že jste byla na Filipínách, že jste tam měla pijavici. Bavili jsme se o tom, že mě se přisáli na zadek několik pijavic, že když jsem si sedl, tak jsem o tom nevěděl, protože o tom nevíte, že tu pijavici máte. Když jsem stál, tak kamarád na mě začal řvát, že mám prostě obrovský krvavý flek na zadku.
1: Co se stalo? Takže,
2: co se stalo? A stalo se to, že jsem si rozsedl pijavice, asi 4. No.
1: No tak dobrodružství tady z každé věty přímo dýchá cestovatel dobrodruh Miroslav Haluza je hostem našeho dopoledního vysílání. A na další zajímavé historky z cest se těšte. V příštích minutách Jarka Vykoupilová vás zdraví a zůstaňte s naším dobrým dopolednem.
0: V chovatelské poradně přivítáme v pátek 8. května veterináře Milana Štourače a u příležitosti Světového dne lupusu, který připadá na tuto neděli, si budeme povídat o autoimunitním onemocnění psů a koček a tím je právě lupus. Probereme nejen příčiny, ale také možnosti léčby a úlevy pro naše domácí mazlíčky. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Ladislav Štajdl dospíval, máme 25 minut po 11. a já si stále povídám s cestovatelem a dobrodruhem Miroslavem Haluzou. My už jsme malinko zmínili, že vlastně dříve než byla kniha Javary, byl snímek Javary. Tady je dobré si vůbec vysvětlit, co tedy je ta tajemná řeka bájná Javary, kde bychom ji našli na mapě. Existuje stále?
1: Jasně, že existuje. Je to hraniční řeka mezi Peru a Brazílií a ohraničuje tu nejzazší východní část Peru, která je ještě taková jako málo dotčená. Je tam primární prales samozřejmě a potom tu část, tu brazilskou, která navazuje na vale do Javary, což je obrovská oblast, která je velmi málo probádaná, žije tam obrovské množství různých kmenových kultur a právě i na té brazilské části, i na té peruánské části žije kmen Macés, který je ten, který nás zajímal. Jsou to, říká se, jaguáři lidé, protože si vpichovali do tváře takové palmové dřívka, ale paradoxně oni sice jako vypadají jako trošku jaguáři, ale ono to s tím jako nesouvisí teda. Jo, ono to nesouvisí s tím, že chtěli vypadat jako jaguáři, ono si ty dřívka tam vpichuje víc kmenů, ale jsou strašně ještě takový jako málo dotčení v těchto oblastech, takže tam samozřejmě už jako, co se týká třeba misionářů a podobně, tak to už tam všechno proběhlo. Občas tam mají i ten mobil ty lidi a snaží se dostat do té civilizace, žít v té civilizaci, což pro ně třeba není moc přínosný, protože ta civilizace je nepřímá, většinou jako sobě rovný, dost často končí špatně alkoholu a podobně, takže to je oblast, kterou my jsme navštívili a která pořád ještě existuje.
0: A která vás inspirovala k úspěšnému filmu, tady se pochlubte, protože ten dokument získal četná ocenění, vyberte ta nej.
1: Získal strašně moc ocenění, získal vlastně cenu Natural v Německu, na Slovensku, Hory a Mesto, různý ocenění tady na Mezinárodním filmovým outdoorovým festivalu, na pražském festivalu. Je toho strašně moc. Já jsem samozřejmě strašně rád, protože jsem soutěživý, takže rád, mám radost. Největší radost teda mám z toho, že přestože si to dělám všechno sám doma a v podstatě úplně sám tady u kousíček od kuchyně v obýváku, tak že ten film byl vzaný do distribuce společnosti Bonton Film, což je vlastně největší distributor filmový tady u nás a producent filmů, skvělých filmů, třeba konec konců, že Vlny všichni známe tady z rozhlasu. A to byl takovej zlom, kdy se ten film dostal do celorepublikové kinodistribuce a byl v nějakých stovkách kin, včetně multikin promítán, takže to je takovej velký bonus.
0: A kdybychom měli krátce ten příběh filmový, jak se liší od toho knižního?
1: On se liší v tom, že no takhle, já když jsem začal s tou knížkou vůbec, ono to bylo přesně před rokem, mě v Antroposu tady v Brně oslovil člověk, který mě řekl, že musím napsat knížku, protože ten film je boží, tak jsem se nejdřív na něho díval jako na blázna, ale on mě to vysvětlil tak, že ta kniha je jiný médium, dá se do toho dát jiný věci než do toho filmu a měl pravdu, protože opravdu, jak jsem začal psát, tak jsem si začal vzpomínat na věci, které jsem zažil, které jsem prožil a které v tom filmu nejsou, ani nemůžou být, protože člověk pořád tu kameru nemá u sebe a opravdu bych řekl, že ta knížka je spíš takový ještě rozšíření toho celého a víc vtažení do té hloubky toho cestování a proč a proč tam jezdíme a za jakým důvodem a ty různý zážitky, ty drobnosti, které se staly, byť jsou třeba strašně vtipný, ale v tom filmu nejsou, tak se tam podařilo si myslím velice dobře zaznamenat.
0: Zmiňme tady krásné ilustrace v knize, které doplňují atmosféru.
1: Ty jsou skvělý, úplně jsem z ní nadšený teda, ale ono to za začátku bylo tak, že my jsme si řekli, já totiž miluju Zdeňka Buriana. A chtěl jsem něco podobného, ale moje editorka, paní Kamila Hladká, kterou tím velmi zdravím, pokud nás poslouchá, řekla, že ta knížka je tak vtipná a je tak punková, takže by to chtělo nějaký takzvaně sexy ilustrace, což Zdeněk Burian není. Tak jsem si vyhledal komiksový autory na internetu a jedna ilustrace se mi strašně líbila. Říkal, to je přesně ono, takhle bych si představoval, kdyby to tam bylo.
0: Ano.
1: Člověka jsem obslovil, to znamená Nikarina, že? A zajel jsem za ním do Olomouce a když jsme tak se o tom bavili, tak mě řekl, jak přišel na mě, jako na to, že bych ti já měl ilustrovat tu knihu. Já jsem říkal, no viděl jsem prostě na internetu skvělou tvou ilustraci. On mi říkal, tak mi ji ukaž. Tak jsem mu to ukázal a řekl, no ale to jsem nedělal já, to dělal Karel Osoha. A já jsem říkal, a co teda děláš? A on říkal, já dělám do 4 lístku. Tak jsem si říkal, to je super, tak tam budu mít fifinku. Ale on mi potom ukázal nějakou svou tvorbu. Naštěstí mě ukázal věci, které miluje, že miluje kreslit lesy a podobně, takže jsme se domluvili a myslím, že z toho vzniklo skvělý, ano, skvělý ilustrace.
0: Tak děkujeme i za tuhle historku ze zákulisí tvorby knihy. Jsme rádi, že to můžeme takhle slyšet a vlastně s vámi prožívat. Cestovatel dobrodruh Miroslav Haluza je stále hostem našeho dopoledního vysílání.
2: Český rozhlas Brno.

0: Toulavé boty má určitě cestovatel a dobrodruh Miroslav Haluza, k tomu kupu štěstí, o kterém jsme si už povídali, ale také chuť objevovat a určitě na to potřebuje i spoustu fyzických sil. Tady se dostávám k tomu, že vy máte za sebou sportovní profesionální dráhu karatisty, což by vám předpokládám mohlo při těch vašich cestách za dobrodružstvím, třeba když vláčíte tu techniku na natáčení, velmi pomoci.
1: Přesně tak, pozor, on i Simon dělal kdysi dávno karate, je na tom velice dobře, každý den sportuje, tím ho zdravím do Ostravy. Mám tady v Brně svůj vlastní plnokontaktní klub karate a už nějakých skoro ke 40 letům trénujeme. Takže to si myslím, že určitě dává hodně jak té fyzičnosti, tak i nějakého rozhledu, jak s těma lidma jednat, protože člověk se občas dostane do nějakého konfliktu na těch cestách, ať chce nebo nechce. Protože lidi všude nejsou hodní, takže se stalo pár

0: párkrát samozřejmě, že nás někdo chtěl třeba obrat nebo prostě něco s náma jako vymyslet, ale musím říct, že nikdy se mě na těch cestách nestalo nic závažného, vždycky se to podařilo vyřešit. Při nejhorším prostě pár fackama a bylo to.
1: A bylo to. A ten úryvek z té knihy o tom krvácení do mozku, co se vlastně nakonec ukázalo být tou realitou, nebo jak to dopadlo?
0: No, ono to bylo tak, že na Simona spadl strom, skoro dá se říct, v tom paralese, kdy jsme se klestili. A opravdu byl na tom velice zlé. Já, když jsem mu tu hlavu tam čistil v tom bahně, tak tam kousky kostí byly v té lebce. Jako, opravdu jako, byla to situace, která byla hodně kritická. A naštěstí jsem v sobě objevil doktora, takže jsem mu to perfektně, vyrobil jsem mu perfektně stripsy z leukoplasti, čistil jsem mu to dvakrát, třikrát denně a dneska tam v podstatě už vůbec nic nemá na té hlavě.
1: Zázrak.
0: No.
1: Tedy. Dobře, my se hodně bavíme o tom, co bylo, ale já chci teď přejít k tomu, co bude, protože vy chystáte film o Venezuele.
0: Je to tak, no, je to film, bude se jmenovat Poslední kmen, už mám název, už ho mám v podstatě hotovej, čeká mě jenom jediná dotočka na Univerzitě Karlově, protože tam se navázal spolupráci s doktorem Halbichem, který studuje amazonské jazyky. Na základě toho vůbec vznikla ta myšlenka toho, do té Venezuely je, za tím kmenem Hoty, který si myslím, že už je opravdu tím posledním kmenem, provést tam nějaký i výzkum, dá se říct. A vrátil jsem se před půl rokem, byla to, bych řekl, asi nejtěžší expedice, bylo to jako šílený se tam dostat, v podstatě tam a zpátky 14 dní tím pralesem a přes 16 hor, takže jako navíc teda musím říct, že se mi stala taková věc, že mě nepřijel, nevíjel mě baťoch, kde jsem měl všechno jídlo nachystané, sušený maso, měl jsem tam lékárnu, všechno, takže jsem to celý odešel jenom v tom, co jsem měl na sobě z toho letiště a s tou kamerou, co jsem měl a s tou výbavou, kterou jsem měl u sebe. Takže bylo to i po téhle stránce hodně těžký, ale podařilo se natočit takový záběry, který si myslím neskromně nemá dneska ani National Geographic a myslím si, že to i pomůže tomu výzkumu toho, aby on pochopil, jakým způsobem ti lidé uvažují, jaký mají mýty a co všechno prostě vedlo k tomu, že žijí tak žijí. Takže byl jsem rád, že jsme mohli přispět tady tímhle způsobem trošku jako té vědě do mlýna.
1: Mm-hmm. Pro vás osobně to nejsilnější, co jste si tedy odnesl z tohoto natáčení, nebo možná nejpřekvapivější?
0: To nejpřekvapivější je, že my pořád s těma lidma jsme v kontaktu. To jsme nikdy nebyli na žádné expedici, protože jsme jako dojeli a prostě se to nějak uzavřelo. Tady oni se občas dostanou do civilizace, dostanou se třeba do toho Ciudad Bolívaru, kde ten mobil mají, kde jsou schopni se připojit na internet. Takže my si, když tam dostanou, tak si s tím náčelníkem pořád píšeme. Dokonce teď mě posílal i nějaký video, kde žádá o pomoc, protože tam ti lidi teďka mají velký problém s epidemií žluté zimnice a malárie, kterou oni řeší, takže ty děti tam prostě umírají na tohle, takže jsme jim posílali nějaký peníze přes venezuelský antropology, Zentovi, aby se k ním dostali nějakým způsobem ty léky, který jsou schopni si nějak tam být v té Venezuele, je to v podstatě dneska zhroucený stát, tak dokážou si to sehnat, tak pořád jsme v kontaktu a opravdu si občas pošlem nějakou fotku, napíšeme si, takže toto mě asi překvapilo úplně nejvíc.
1: Mm-hmm. A ten film tady bude ukazovat ten jejich běžný každodenní život?
0: Ten film bude hodně zaměřený na ně, oproti těm ostatním filmům bude hodně mapovat to, jak oni, jakým způsobem žijí. Je to strašně zajímavý, natočil jsem tam věci, jak oni sbírají med prostě, jo. To jsem třeba ještě nikdy neviděl. Viděl jsem hodněkrát, jak loví, ale opravdu i teďka, jak oni v podstatě loví furt, jo, s těma šipkama z kuráre zjedem, pořád to nosí u sebe, chodí nazí ještě ti lidi, takže tam je to opravdu ještě takový nedotčený tou civilizací, takový panenský a ti lidi jsou strašně šťastní tam, veselí, vtipní, neustále jsme spolu komunikovali, i když byť ta naše španělština je taková jako hodně na hodně nízké úrovni, tak jsme si s nima dokázali porozumět tak, že ten kontakt pořád spolu držíme.
1: Děkujeme, že nás berete i vlastně do svého nového filmu. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a mým hostem je dobrodruh a expediční filmař Miroslav Haluza, který, jak jste slyšeli, chystá také úplně nový film.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Jank Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno,

0: Dobré dopoledne, už moc krát tohle nevyslovím, protože z dopoledne už nám zbývá pouhých 15 minut. Mým hostem je stále Miroslav Haluza, dobrodruh, spisovatel, filmař, cestovatel. A já bych použila zase výňatek z knihy Javary, který je silný. Je to věta, která tady je hned v úvodu na jedné z prvních stran. S kmeny nás pojí děti. Děti jsou živým řetězem z předky. Bez dětí není budoucnost a bez dětí není už nic. Když se podíváte a vy tu zkušenost máte na výchovu dítěte někde v pralese úplně tím pradávným způsobem versus současná rodina, máte srovnání? Co byste tam třeba zmínil jako velký rozdíl nebo co je podobné?
1: No, tak když začnu tím podobným, tak ty děti oboje i ty naše se chtějí bavit. To je, otázka je potom samozřejmě jak jako bavit, jo. Takže u nás se děcka baví, hlavně já to vidím i doma Minecraftem, že prostě s kamarádama si vyměňují pokémonské karty a tam se baví tou hrou, tou fyzickou hrou spolu, tím sdílením, tím smíchem a taky tím, že ty děti v tom pralese v podstatě od 5 let jsou schopní se postarat sami o sebe. Mm-hmm. Sami přežít a postarat se i o ty svoje mladší děti, protože on to funguje tak, že ty starší se starají o ty mladší.
0: Sourozence. Mm-hmm.
1: Přesně, protože mm-hmm. není výjimka, že těch dětí mají třeba 8 i 10, jo? Protože ta úmrtnost tam těch dětí je, takže oni se musí postarat, protože máma ta v podstatě celý den se snaží nějakým způsobem zpracovat to jídlo, být na tom svým políčku, aby to jídlo dostali a táta musí jít na ten lov a musí zase nějakým způsobem fungovat v rámci té komunity. Takže já bych řekl, že ty děti jsou tam mnohem samostatnější. Jo. Takže já, když teďka můj kluk chodí, Mareček, do první třídy, tak mám třeba radost, když já ho doprovázím ráno, ale mám radost třeba, když potká třeba nějaký kamarády, tak už ho hnedka od branky vypustím a jde s ním a jde sám prostě, jo. Ať člověk mu nestojí furt za zadkem, ať prostě ty děcka si zvykají, že musí být samostatný a že musí prostě v tom světě fungovat sami. A vím, člověk všechno necpal pod nos, jo, protože to si myslím, že dneska hlavní chyba, i ty rodiče tady odvezou 50 metrů autem a pak pro ně zase přijedou, prostě to je špatně.
0: Hmm. Teď jsem slyšela historku ze školního výletu, 5. třída, děti jeli vlakem a většina ze třídy, tedy jedné z brněnských škol, jela vlakem poprvé v životě.
1: No ne, naše děcka občas jedou vlakem, protože my jako jezdíme do Vídně na letiště, jezdíme vždycky vlakem. Protože jednou za rok chci, aby prostě byli u toho moře, aby se nadýchali toho vzduchu, takže my vlakem jako jezdíme. Snažím se, aby byli samostatnější, aby si sami ty věci dělali doma, ale byť je to někdy těžký, jo, protože jste obklopeni tady tím obrovským blahobytem, který máme. Prostě, jo. To já, když přijedu vždycky z toho pralesa, tak pro mě je neskutečný, že si pustím z kohoutku čistou studenou vodu a napiju se. Jo. To, jako, tam piju z řeky, že ze špinavé, třeba 2-3 týdny. Bez filtrace, takže to jako jsou věci, které si člověk potom váží a váží si to, že otevře ledničku a můžu se prostě najít a vzít si tam to, co chci, protože tam to není. Tam jako, pokud si to člověk sám nesežene nebo to nenese na svým hrbu na zádech s 20 kilama v batohu, tak to prostě nemá.
0: Mm-hmm. Jak oni přistupují vůbec k narození a ke smrti, k začátku a konci života?
1: Úplně asi bych řekl stejně jako my, jo, oni, jako když jim někdo umře, tak asi truchlí, ale oni, bych řekl, víc žijou v tom přítomném okamžiku, takže oni na ty jako staré věci, bych řekl, rychleji zapomenou. Jo, my se tady v tom víc jako babráme, my o tom přemýšlíme, oni musí řešit ty věci, které jsou tady a teď s tím životem spojený, to znamená ty nemoci, které mají, to jídlo, které potřebujou, takže bych řekl, že oni rychleji zapomenou na ty svoje starosti a spíš se věnují těm radostem.
0: Mm-hmm. To, že jsou radostní, jste už zmínil. Oni vlastně ten den kromě toho lovu mají naplněný čím?
1: Oni tou zabavou. Ty děti se baví mezi sebou, sdružujou se, ty dospělí jim sekundují v tom, jsou s nima, jsou pořád s tou rodinou, jsou furt propojení. Ten celý ten kmen, ty rodiny, ty chatrče mezi sebou prostě jsou venku a jsou propojení, mají svoje nějaké hry, třeba že oni hrajou tu kvintetu hru, kterou tam měli třeba teďka v té Venezuele, ty hotyové, co je vyrobený takový, jako kdyby takový míček z kukuřice a to oni si hrají prostě neustále s tím, i s dospělýma, děti dospělí, všechno je to propojené dohromady.
0: Kdybychom měli tady říct na závěr nějaké poselství, tak hrajme si a mějme rádi své děti?
1: 100%, protože jako mě je jako opravdu smutno, jako když slyším prostě, že někoho, že děti mít nechce. Jo, já chápu, že nemůže, ale když řekne, že nechce, tak to je mě smutno, protože ten náš kmen, a to vidím jako kmen, tak ten náš kmen potom, který nemá děti, tak umře. a nahradí ho někdo jiný, a to já nechci.
0: Děkujeme, silná slova na závěr. Cestovatel, dobrodruh Miroslav Haluza pokřtí svoji knihu Javory brzy i v Ostravě. Pohlubte se, kdo bude kmotrem.
1: Kmotrem bude nikdo jiný než nejznámější Ostravák Štěpán Kozub. A myslím si, že tu knížku si taky zamiloval. Ta knížka se mu strašně líbí, i to, jak je vtipně napsaná, i ty ilustrace, jak je zpracovaná, takže já jsem si strašně rád, že nám to kývl.
0: Takže já gratuluji k tomuto, ať je tedy knihu nesou spokojení čtenáři dál a dál, a vám šťastné cesty za dobrodružstvím, jak jinak.
1: Moc krát děkuju a tímto všechny zdravím a loučím se.
0: Jarka Vykoupilová děkuje za pozornost. Přeji vám ještě jednou nádherný prodloužený víkend. Je to skoro už tady. Mějte se fajn a v pondělí se budu těšit. Naslyšenou.
2: Host Českého rozhlasu Brno.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnské teplárny přerušily topnou sezónu, byla chladnější než minulá. Návrhy do participativního rozpočtu Boskovic začne město přijímat až od června. Obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních budou zítra zavřené. A odpoledne čekáme převážně oblačno, místy s přehaňkami a teploty do 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Teplárny Brno dnes přerušily dodávky tepla do brněnských domácností a firem. Společnost je obnoví v případě, že se opět výrazněji ochladí. Aktuální topná sezóna byla chladnější než ta minulá. Teplárny letos po delší době zároveň zaznamenaly výraznější mrazy. V lednu průměrná měsíční teplota dosáhla skoro 2 stupňů pod nulou, což bylo poprvé od roku 2019, kdy měsíční teplotní průměr klesl pod nulu. Lidé budou moct navrhovat projekty na vylepšení Boskovic do participativního rozpočtu od června, o měsíc později než v předchozích letech. Na přihlašování nápadů mají autoři měsíc. Jejich rozpočet nesmí přesáhnout 500 000 korun. Hlasování o vítězi naplánovala radnice na listopad. Letos přijme i projekty na pozemcích, které nepatří městu. Podle místostarosty Radka Šamšuly z Pirátů to ale má svoje podmínky.
2: Podmínkou je, že to musí být veřejný prostor, může to být tedy soukromý pozemek, musí být veřejně dostupný a samozřejmě majitel musí minimálně předběžný souhlas dát s tím, že souhlasí s umístěním tohoto projektu na jeho pozemek. Navrhovatel tohle to stvrzuje čestným prohlášením o tom, že s majitelem jednal a majitel s tím souhlasí.
0: Děti by měly být na nástup do základní školy připravené nejenom znalostmi, ale i tím, jak zvládají emoce a vztahy. Právě s tím mají mateřským školám pomoc nové metodiky organizace SOFA, které vznikly na základě pilotního testování. Nabízejí učitelům konkrétní aktivity, jak tyto dovednosti rozvíjet v běžné výuce. Je rozdělená do 7 navazujících oblastí, doplňuje expertka SOFA Monika Kubásková.
3: První oblast je například identita, kde vlastně děti vůbec poznávají sebe sama, co mají rády, co jim vadí, co naopak přivítají. Na to navazují zase další kapitoly, jako třeba emoční gramotnost, právě aby se vyznali ve svých vlastních emocích a pak dokázali i vnímat prožívání těch druhých.
0: Většina obchodů zítra zavře. Podle zákona musí zůstat zavřené prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Třeba Svaz obchodu a cestovního ruchu ale upozorňuje, že se k nim můžou přidat i menší provozovny v obchodních domech, kterým se nevyplatí otevřít. Zákazníci by si proto měli otevírací dobu ověřit předem a případně si nakoupit dnes. Dodržování zákona o otevírací době na státní svátek bude kontrolovat Česká obchodní inspekce.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme převážně velkou oblačnost, postupně místy přehánky, ojediněle se může objevit i bouřka. Později večer budou srážky ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Prahy do Brna je silný provoz za 9 kříži. Kamiony se zastavují na kilometru 176, levý pruh se zastavuje kolem Ostrovačic a Kývalky. Znovu se potom popojíždí v obou průzích na průjezdu Brnem. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno od mikrofonu přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Peace.

V podání Sokolky ze Šachvic zazněla v úvodu Moravy krásné země polka Václava Maňase mladšího a Stanislava Pěnčíka Kdože ti má milá. Pěkný den, pohodový poslech dalších písniček vám přeje Jiřina Ostrá. No a jednu z těch písniček, které pro vás zahrajeme, si mohou vybrat jako dárek hudební Stanislavové. Ty totiž dnes mají svátek u nás. Na Slovensku jsou to Moniky. Přeji vše dobré. No a protože se dnes sešlo více gratulací než obvykle, začnu hned předávat, ale předtím ještě telefonní číslo 726 46 5200 a už přání všechno nejlepší k dnešním narozeninám přejeme našemu kamarádovi, panu faráři, otci Petru Martínkovi do Lidečka. Přejeme hodně božího požehnání a také ochotných spolupracovníků. Přání posílám za kamarády z farnosti Nivnice a Korytná, Blanka Smetanová. No a hezká písnička i pro kamarádku, paní Vladimíru Gavendovou z Nedakonic, která dnes slaví krásné narozeniny. Vladěnko, přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a ať se ti splní všechna tvá přání a máš vždy úsměv na tváři. Zároveň ti chci z celého srdce poděkovat za krásná společná léta našeho přátelství. S láskou, Veronika. A už písnička Keď ta naša zem.

0: Tak to byla písnička Josefa Uhra, no a manžele Uhrovi na cymbál doprovodil Joška Severino, vlastně cymbálová muzika Jošky Severina. Ale už tady mám první telefonáty, takže v Hodonicích zdravím paní Jarku. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím v rozhlase i všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Já bych dneska za náš klub seniorů v Hodonicích chtěla popřát. Dnes je tomu už 87 let, co se narodila paní Janička Vatychová. I když tento úctyhodný věk si myslím, že je krásný, ona je stále čiperná, to byste nevěřili, co ona všechno s námi zvládne, chodit na procházky, hraje ping-pong, je to úžasná ženská. Takže já jí za nás za všechny chci popřát. Jani, hodně, hodně zdraví a toho elánu, které máš. A také tento den se narodil náš další kamarád Jirka Sedlář, který dneska slaví 84. narozeniny. Jirko, tobě taky všechno, všechno jen to nejlepší, hodně zdravíčka, hodně krásných písniček, který s námi zpívá ve sboru Sousedé, a hodně, hodně dobrého vínečka. A ještě tento měsíc má taky naše členka klubu seniorů, Tonička Mačková, sice až 25., ale dneska to vezmu jako doma v květnu, slaví 74. narozeniny. Toničko, tobě taky hodně, hodně zdravíčka, radosti z vnoučat, ať seš stále aktivní seniorkou v našem klubu. Mm-hmm. A vám moc děkuji za prostor.
0: Nemáte za co, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A připraven už je pan Tomáš z Hrozenkova. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Chtěl bych popřát naší mamince Daně Antálové jejím krásným 60. narozeninám. Přejeme štěstí, lásku, pohodu a spoustu krásných chvil s rodinou. Ať má stále úsměv na tváři a dobrou náladu. Přejeme také boží požehnání. To vše přejí manžel, Petr, děti Verča, Pavla, Tom a celá rodina. Mm-hmm. Děkujeme.
0: Není zač, nashledanou. Tak to bylo další krásné přání, no a další pozdravuji vás všechny z Ivančic a prosím, abyste zahráli májovým oslavencům našeho senior klubu. A jsou to: 2. května slavila paní Miluška Horáková, 4. Miroslav Boudný, 6. Marie Indrová, 8. bude mít narozeniny paní Hana Egerová, 19. Marie Šustrová, 21. pak Marie Abrahamová a Zdeněk Zatloukal, 23. Květoslava Hledíková, 25. Ludmila Dvořáková a 30. Stanislava Voborná. Všem jen to nejlepší, zdraví, pohodu, lásku a mnoho úsměvu přeje Ludmila Dvořáková, předsedkyně senior klubu Ivančice. No a přání k dnešním kulatým 80. narozeninám patří panu Vladimírovi Želi Babkovi do Korytné. Dědečku, přejeme vám všichni hlavně hodně božího požehnání a štěstí. To potom bude i zdraví a pohoda. Ať noha nebolí a zítřejší oslavu projdete tanečním krokem. Za všechny blahopřejí Blanka a Vojtíšek. Barunka i Arinka posílají velikou pusinku a já už jenom říkám, pojďte, přátelé.

0: No určitě nám je dobře tady při pěkných písničkách. Třeba zrovna toto byla polka Františka Kohoutka a Richarda Plachého v podání Krumsíňanky. No a máme také dobře při milých slovech, která tady pronášíte pro své blízké. Tak jsem zvědavá, koho potěší paní Hochová ze Žeravic. Dobrý den.
1: Takže dobrý den, paní Ostrá. Já bych prosila o zahrátí písničky Jarce Juříkovej z Domanína, která dneska slaví 71. narozeniny. Je to bývalá spolupracovnica a kamarádka. Takže Jarko, všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví a ať nám to funguje ještě zatím všecko.
0: Jasně, dobrý. Tak jo, takže ano. Paní Jarka určitě přivítala jaro nějakou tou svížnou chůří, že paní Hochová? Jasně, takže ať si užívá života, to je důležité.
1: Ano, děkuji vám za zahrátí. Děkuju.
0: Není záč, nashledanou. A teď ještě paní Ludmila Drábková z Vlčkové. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím vás i pana kolegu vašeho. A dnes bychom chtěli popřát a zahrát k dnešním meninám panu Stanislavu Píščkovi z Hluku. Hodně zdraví, zdraví a všechno nejlepší. Přeji Drábkovi.
0: Ano, tak písnička bude za chviličku, nashledanou.
2: Ano, nashledanou. Děkuji vám, nashledanou.
0: A ještě přání pro paní Staňku Gevěrovou z Mařatic k jejím dnešním narozeninám. Přeji jí všechno jen to nejlepší, plnou náruč zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Moc paní Staňku tímto zdravím. Radka ze Starého Města. No a blahopřání k narozeninám patří stálé návštěvnici, skvělé kamarádce a tanečnici a ženě se srdcem na dlani, paní Staňce Koudelové. Čtu dál, dojíždí za námi pravidelně až z Blatnice pod svatým Antonínkem, což je zvláště v době nočních návratů poměrně veliká oběť, jak časová, tak finanční, čehož si moc vážíme. Blahopřejí celá moravská kapela, zejména však klarinetová sekce. No písnička, jak už jsem říkala, je připravena. Tentokrát budou hrát Bojané.
3: Český rozhlas Brno.

0: A tak to byl valčík Josefa Konečného Čejkovická dědina, hráli, jak už bylo řečeno, Bojané. No ale teď už bude psát paní Šidlíková z Lechotic. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak já taky zdravím všechny posluchače i vás, paní Jiřínko. 1. května měl narozeniny můj švagr, pan František Dudík z Roštění. A 25. dubna měl svátek jeho syn, pan Marek Dudík, a jeho vnuk Mareček Dudík. Dnes má svátek můj synovec, pan Stanislav Halaška z Dobrotic. A krásný pozdrav posílám i Marušce Cholastové do Zahnašovic a mojemu švagrovi Lojzovi Barotkovýmu do Prusenovic. Tak já všem přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody, a to přeji Bouškovi, Šestákovi, Šidlíkovi z Velehradu, Šidlíkovi z Lechotic a švagrová Lida. Děkuji moc krát a naschledanou.
0: Někdy naschledanou, paní Šidlíková. Tak a v Jalubi čeká u telefonu paní Zdeňka. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás ve studiu a všechny posluchače. Prosila bych Stanislavom hrát. Takže Sláva Janošek z Nedachlebic, Sláva Petrů ze Slavičína, Staňa Struška z Drnovic a jeho syn také je Stanislav a hraje z Lidečánku. Takže bych chtěla všem popřát hlavně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání a rodinou pohodu, ať se mají dobře všetci. A ještě paní Kotářskové do Otrokovic, jenom tak pro potěšení.
0: Určitě. A pro potěšení pro vás, a vy se také mějte dobře, paní Zdeňko. Naschledanou.
2: Ano, děkuji vám.
0: Naschledanou. A tady prosím o písničku pro bratra Bohuška Vajďáka, který narozeniny slaví dnes. A také pro jeho manželku Lidušku ke kulatým 70. Opožděně byly už 19. února. No a další opožděné blahopřání pro sestru Lidušku Ševců, která obrátila list v knize života na 80. stránce. Všem jmenovaným přejí hlavně hodně zdraví, které všichni potřebujeme, a radost v rodinách z vnoučat a pravnoučat. Ještě mi dovolte, abych vzpomněla narozeninové přání pro našeho bratra Standu, které vzpomínáme 5.5. a oslavenec poslouchá už jen z obláčku a je jistě s námi. Jiřina Jurášková. Hudební dárek i pro kolegu Miru, našeho kancelářského disjokeje, se tady píše, a vašeho velkého posluchače. Jeho jubileu k 34. narozeninám mu posíláme všichni z kanceláře boží požehnání a hlavně hodně zdraví. No a to přejí Kuba a Jehor. Blahopřejná slova i pro pana Stanislava Ševčíka z Lůžkovic u Zlína k jeho dnešním jmeninám. Přejeme zdraví, štěstí a pohodu. Písnička ať udělá radost i jeho manželce paní Jarmile Ševčíkové. Vše nejlepší přejí Jiří Slovák a Bohdana Křížková z Luhačovic. No a teď nám bude hrát malá česká dechovka.

0: 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: No a teď už opět Morava krásná zem, naskok se vrátím k předchozí písničce, ano, byl to známý Jetelíček úvody Václava Bláhy. No ale mám tady další telefonáty, tak ze Zaječí se k nám dovolala paní Barvíková. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla popřát, je mě to hrozně říká se to blbě, já bych chtěla popřát paní Věrce Veselé z Brumovic. Ona bude slavit v sobotu 70. Já bych ji přála, aby tak krásně pekla cukroví, tak krásný svetry pletla, že jí držíme palce, ať to oslaví. Přeji to Marta, Jara, Barvíkovi a rodina Novotná a Damborská.
2: Určitě, no tak paní Barvíková, Věrka nese tu svoji veselost už ve jméně, v příjmení, takže věřím, že ta oslava skutečně bude veselá, krásné sedmdesátiny, že jo? Tak.
3: No, přivítáme ji mezi nás.
2: Takže teď to byl takový předkrm, bych řekla, paní Barvíková, písnička bude za chviličku. Naschledanou.
3: Děkuju.
2: Naschledanou a ještě paní Božena, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím Moravu krásnou zem a chtěla bych zahrát Staninovi Bouřovému do nedakonic dnešnímu svátku. Hodně zdraví, štěstí, ať se raduje ze svých vnoučat a celé své rodiny do rodiny. Hodně zdraví mu přeje Božena a Toník.
2: Dobře, tak to bylo další přání. Naschledanou. No a k zítřejším narozeninám přejeme Pavlovi Vedrovi z Kravska hodně božího požehnání, ať mu jeho záliba v malování vydrží a jeho obrázky a dělají stále radost v okolí a stále navštěvuje naše šachové srazy. No a takto blahopřeje klub šachistů z Kravska a také kolegové od Povodí Moravy. O pozornost prosím pana Stanislava Michnu z Rakvic. Pro něho následující. Milý Stando, drahý muži, tati, dědo náš, dneska svátek slavíš a tak přání od srdce tu máš. Ať zdraví slouží, záda jen občas za skřípou a humor tě neopustí, ten je nejlepší výbavou. Jsi naše jistota, co všechno hravě zvládá, i když občas zapomeneš, kam ses vlastně vydal z rána. Z Rakvic ti posílá máme přání plná smíchu, ať máš každý den důvod k dobrému vtipu. Zůstaň tu s námi ještě dlouhá léta v pohodě a klidně si občas dřímni, třeba i v zahradě. Krásný svátek přejeme, manželka Jitka a dcery Jitka a Veronika s rodinami. No a blahopřání putuje i do Žeravic. Právě tam oslaví 9. května kulatých 80 roků pan Štěpán Sedlář, obětavý a milující manžel, tatínek, dědeček a pradědeček. Jeho velikou láskou, kromě rodiny, byly také vinohrady. Jeho vínu se za ta dlouhá léta dostalo mnoha ocenění a své zkušenosti rád předával mladším vinařům. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a hojnost božího požehnání mu s láskou přejí manželka Anička, dcery Pavla s Romanem a Jana s Pavlem, vnoučata Roman, Martin a Tomáš, vnučka Kateřina s Lukášem a pravnouček Štěpánek. Přání se připojují i Honza a Ivana Slabákovi a z Kyjova pak František Slabák a Jana Durinová. No je čas na písničku, bude hrát samozřejmě Moravanka.

0: To byly ty Kelčanské vinohrady, valčík Jana Sabáka a Ivany Soukalové, hrála Moravanka. No a teď to je z Milokoště paní Burešová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Teď jsem se zasekla. Paní Veselá, já vás zdravím. Já bych prosila písničku pro Stanislava Fajmona z Pasohlávek. Je to pilot záchranného vrtulníku Brně, zachraňuje lidi, takže bych mu chtěla popřát hodně zdraví, spokojenosti, krásných letů, ne krásných, ale spokojených a šťastných letů při záchraně lidského života, aby všechno se mi zdařilo. Doufám, že není ve vzduchu a když je ve vzduchu, tak ať letí v pohodě a v pohodě se.
0: A ještě jednou,
1: dojedou na krásné místo.
0: Ještě
1: prosím?
0: Jednou řekněte, prosím, jeho celé jméno, aby zaznělo.
1: Je to Stanislav Fajmon Pasohlávky.
0: Tak, protože to si také zaslouží veliké poděkování, to je velmi náročná práce. Záslužná.
1: Tak. Byl aj v Brně, jste ho měli v rozhlase, takže mu přejeme šťastné lety. Ať nemá nějaké vážné. A když něco vážného je, tak ať to zvládnou všechno v pohodě.
0: Tak jo, tak vy jste mi říkala...
1: Tomu teta přeje Milokoště Burešová.
0: Ano, tak vy jste mě, paní Burešová, říkala, že jste se nějak zasekla. Já jsem si myslela, že jste se nakonec rozsekla, ale nebylo to úplně tedy, protože jste mě oslovila zase paní Veselá. A tak není to špatné příjmení, lepší možná než Ostra, která se s vámi v tuto chvíli loučí. Někdy nashledanou.
1: Tak se moc omlouvám.
0: Tak nashledanou.
1: Byla jsem překvapená. Děkuju.
0: Nashledanou.
1: Pěkně, krásně, nashledanou.
0: Nashledanou. A u telefonu čeká paní Klára. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra. Já volám z Brna a já bych chtěla moc poprosit o písničku panu Staničkovi Veleckému do Prakšic, který snad ještě poslouchá u oběda i s babičkou, tu taky moc zdravím. A chtěla bych mu popřát hlavně zdraví dnešnímu svátku, ať mu zdraví slouží, ať ho záda nebolí v práci, ať se mu daří a taky, aby mu dělali radost jeho děti, vnoučata, celá rodina a jeho pejsek Bonnie a tomu přeje celá dcera Klára s přítelem Kubou.
0: No tak možná, že už jsou po obědě, paní Kláro, a že to bude takový fakt dobrý zákusek. Takže...
2: Je to možné.
0: Takže
2: jo.
0: Společně zdravíme. Nashledanou.
2: Nashledanou, děkuju.
0: Nashledanou. No, pozdrav a přání s písničkou posíláme do Orlovic k dnešnímu svátku těmto Stanislavům Charouzovým, dále Hladkému a Novotnému. Přejeme jim hezké dny a hodně radosti, duši plnou klidu, pevné zdraví a jenom příjemné starosti, rodinné štěstí, ať stále prožívají a dostatek všeho mají. Ať je provázejí úsměv a láska na každém kroku, a život je obejme tou nejkrásnější náručí. To přeje maminka, babička a teta v jedné osobě Marie Charouzová s celou rodinou. Další dopis. Dnes bychom chtěli popřát a hezkou písničku od vás z rozhlasu poslat do Dolního Němčí, kde se dnes dožívá krásných narozenin Liduška Říhová. Liduško, přejeme ti co nejvíce zdraví, štěstí, lásky, radosti a božího požehnání. Blahopřeji a všechno nejlepší ti přejí Štolfovi. Písnička ať potěší i tvého Jendu, Mirka Zbánová, Helču, Jarmilu, Varaďovou, Jardu Wolfa, Bémovi, Květušku Strouhalovou a vůbec všechny ostatní naše přátele. Včera 6. oslavil narozeniny a dnes oslavuje svátek pan Stanislav Mikulka ze Bzobé u Bojkovic. Našemu drahému strýčkovi přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. To ze srdce přeje neteř Jana s celou rodinou. A písnička, každý den je neděla.
3: Český rozhlas Brno.

Tak ano, každý den je neděle, tak jak si to zařídíme. Byla to písnička Jiřího Schneidera a Petry Schneiderové v podání Hračovianky. A ještě prosím o zahrání pěkné písničky pro našeho manžela, tatínka a dědečka, pana Stanislava Kopunce z Bojkovic, a taky pro jeho syna a našeho bratra Standu k jejich svátku. Přejeme jim vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní i pracovní spokojenosti. Oběma stále dobrý nátisk, jelikož hrají oba na trubku, a spoustu pěkných chvil strávených s oblíbenou dechovkou a s celou rodinou. To vše ze srdce přejí manželka a maminka Marie, manželka a snacha Lucie a dcery a sestry Veronika a Martina s rodinou. Oběma posílají Kristýnka, Tereska, Zuzanka, Gábinka, Emička a Vojtíšek, Adélka, Tomášek a nejmladší Monička mnoho pusinek. No a písnička pro potěšení patří i mamince Marušce. A tady čtu, dne 7. slaví krásné 87. narozeniny milovaná maminka, babička a prababička, paní Maruška Havlíková ze Strážovic. Babičko, ty naše sluníčko, přejeme ti z celého srdce hlavně zdraví, ať můžeš stále zdravit slunce svými cviky na dvorečku a chodit na své oblíbené výšlapy k lesíčku. Hodně štěstí, protože nikdy nevíš, kdy ho budeš potřebovat. A moře lásky, i když té máš kolem sebe celý oceán. A tě Pán Bůh opatruje na každém kroku, dává ti sílu, radost a pokoj v srdci ještě do mnoha dalších roků. Děkujeme ti za tvé laskavé srdce, úsměv a všechnu péči, kterou nám po celý život dáváš. Máme tě moc rádi a posíláme velkou pusu. Blahopřejí vnučka Tereska a Robert s pravnučkou Rozinkou, synáček Jožin s Leničkou, vnučka Viktorka s Tomem, vnuk Pepíček s Míšou a připojují se syn Milan s Aničkou a kamarádka Maruška Lužová z Lovčic. K dnešnímu svátku přání pro pana Stanislava Řezníčka z Újezdce. Přejeme všechno jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. No a to přejí syn Zdeněk a Veronika. A tady prosím o krásnou písničku pro radost a potěšení milým manželům Lucii a Pavlovi Pěnkavovým z Brna, kterým se narodil krásný syn Eduard. Přeji všem jmenovaným krásný život plný lásky, hlavně zdraví, štěstí, úsměvů, hodně společné radosti a krásné roky života, které mají všichni před sebou. Moji milí, mám vás všechny moc ráda a na krásné chvíle s vámi se těším a s láskou na vás myslím. Emilka Deštíková ze Suché Loze. No a život je krásný, krásné žít, to potvrdí i Gloria.

Gloria dohrála, zbývají studiové maily. Neslaví v Nedachlebicích svátek náš tatínek pan Stanislav Janošek a také jeho švagr pan Stanislav Marášek. Oběma přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu energie, pohody a radosti do každého nového dne. Za celou rodinu Janoškovu blahopřeje dcera a neteř Jitka. Prosím o krásnou písničku pro mého bratra Stanislava Vindiše ze Šardic k dnešnímu svátku. Všechno jen to nejlepší, přeji Křížkovi z Hovoran. Poslední děkuji za písničku Štolfovým z Morkovic, moc mě potěšila Jarda Wolf. No a nás třeba potěší Veselka Ladislava.

Tak to byla veselka Ladislava Kubeše. No a Morava krásná zem končí, je 12 hodin 57 minut. Polední část končí, ta druhá část pak začíná krátce po 18. hodině. Příjemný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a už hraje mistříňanka, hraje Tanec na šest Karla Polaty.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z boxerského klubu zmizela závodnice. Najde ji infiltrovaný detektiv? Premiéra seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Od Vsetínského zámku do Beskyd. Valašskou trasou zvanou Beblava projede Ondřej Cihlář v dalším díle nového cyklu Cyklodálky. A ČT Art. Její láska a odvaha neznaly hranic. Válečný film podle skutečného příběhu francouzské odbojářky Lisy Obrakové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Slavkov u Brna řeší s majiteli provozoven v památkové rezervaci vzhled jejich podniků. Češi v jarním kole potravinové sbírky darovali rekordních 702 tun zboží. V Brně dnes začala výstava o obětech holokaustu. A odpoledne čekáme převážně oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Majitelé podniků v městské památkové zóně ve Slavkově u Brna postupně upravují venkovní vzhled svých provozoven. Přimělo je k tomu vedení města, které se snaží kultivovat veřejný prostor v historickém centru. Pravidla pro vzhled restauračních zahrádek nebo vývěsních štítů radnice vydá v manuálu, který připravuje ve spolupráci s městským architektem a památkáři. Podnikatelům taky nabízí pomoc s úpravami, říká lidovecká místostarostka Marie Jedličková.
4: My jsme jim nabídli konzultace zdarma s městským architektem a s památkovou péči. Nabídli jsme jim i možnost finančního příspěvku na to, když budou muset zainvestovat do svých předzahrádek. Drobné změny se udělaly. Kromě jednoho případu už všichni mají kladné vyjádření památkářů.
2: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Za litr benzínu Natural 95 teď řidiči zaplatí v průměru 42 korun a 80 haléřů. To je o korunu a 14 haléřů více než minulý týden. Nafta zdražila o 49 haléřů, na průměrných 43 korun a 31 haléřů za litr. V jarním kole sbírky potravin darovali Češi rekordních 702 tun potravin a drogerie. Informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Většinu zboží lidé darovali přímo v prodejnách. Další pomoc přinesly online obchody a finanční dary. Potravinovou pomoc dostávají hlavně samoživitelé s malými dětmi. Potravinové banky pomáhají ale i seniorům, lidem bez domova nebo se zdravotním postižením nebo těm, které zasáhla náhlá krizová situace. Výstava s názvem Přetnuté životy dnes začala na Krajském úřadě v Brně. Přibližuje život židovské rodiny Majerových, která pocházela z Žarošic na Hodonínsku. Expozice čerpá mimo jiné i z deníku Ruth Majerové. Ten představuje unikátní svědectví o životě Židů za druhé světové války. Na vzniku projektu se podílely odborné instituce z Rakouska i Norska. Lidé můžou výstavu navštívit do 12. června. Hlavní význam výstavy naznačuje ředitelka projektu Táňa Klemenová.
5: Poznání, že můžete přistupovat k životu aktivně i v situacích, kdy všechno okolo vám říká, že jste oběť, kterou se nakonec Ruth Majerová stala, ale ona se jako oběť necítila. To je asi jako nejsilnější možné poselství.
3: Počasí.
2: Odpoledne Jihomoravy čekáme převážně velkou oblačnost, postupně místy přeháňky, ojediněle se může objevit i bouřka. Později večer budou srážky ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na Slunci 52 za Mikulovem směrem do Brna stojí dlouhá kolona. U novomlýnských nádrží řídí provoz semafor Kivadlově. Zpoždění až půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Zamlada velel v armádě pěšákům, později sloužil coby diplomat. Počátkem našeho století vedl vojenskou tajnou službu. Dnes je bezpečnostním expertem, bubeníkem a naším dnešním hostem. Generál Andor Šándor, vítám vás, dobrý den.
7: Děkuji, Alex, za milé pozvání. Děkuji.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hostem Alex a host je Andor Sándor, generál, někdejší šéf vojenské rozvědky, v současnosti bezpečnostní expert, který často v médiích komentuje především právě otázky bezpečnostní a vojenské, ale i ty politické, ono to dost často spolu souvisí, ale dnes to bude, pane generále, více o vás. Vy jste nedávno vydal už svoji čtvrtou knihu, ve které jste nechal mimo jiné nahlédnout i do svého soukromí, do svého dětství, dospívání a tak. Co bylo impulzem k té knize?
1: To je dobrá otázka. Asi před rokem a půl mi jeden novinář volal, že by se mnou tu knížku rád napsal. Já ho nebudu schválně jmenovat, není to fér. A pracovali jsme na tom asi půl roku zase formou, že on měl připravené otázky, já jsem na ně odpovídal, pak se odmlčel, nebyl ho k sehnání, pak se najednou zase vrátil a v zásadě ani ne měsíc před deadlinem zmizel zase úplně. A já jsem chtěl dodržet termín, takže ten tu knížku vlastně napsal z hlavy za 16 dní, jako jo. A proklínal jsem ho teda, to je v každém případě, protože jsem neměl ani ty poznámky. Ani ty poznámky, které jsem mu nadiktoval, tak jsem to všechno musel tahat z hlavy jako zpátky. A já už jsem nechtěl psát knížku. Já už jsem prostě říkal, tři, který jsem napsal, stačili. Tu první, když jsem psal s neboštíkem, s Zdenkem Čechem, tak jsem mu říkal, hele, buď to mě zavřou, nebo to nikdo nebude číst. A sedím tady, že jo, a dostal jsem za ní mezinárodní ocenění Egona Erwina Kiše, což mě jako potěšilo. Protože dneska, když člověk nepíše Harryho Fottera, tak toho moc jako neprodá, že? A tady té knížky se prodalo hodně přes 10 tisíc, což mě jako udělalo radost. Ale už jsem dalek toho, abych říkal, že už další psát nebudu. Jo, protože člověk se pak sám jakoby někde jako nachytá, no.
0: Nebo mu zavolá další novinář? Mizící a objevující se novinář. Ta knížka byla od počátku zamýšlená tak, že to bude vaše dětství, dospívání, které se bude ale proplétat s těmi vážnými, seriózními tématy, bezpečnostními tématy, politikou. Tak ano, to bylo myšleno,
1: ano,
0: zamýšleno od začátku?
1: To bylo myšleno a já jsem tam se snažil být i otevřený ve svém dětství a musím se přiznat, že najednou se mi spousta věcí zase vrátila. Když člověk takhle o tom přemýšlí, jaké to bylo, tak vám to nedojde. Ale když najednou máte jakoby nějak popsat nějakou etapu, která se má propojovat s tou vaší prací a těma věcma, tak se mi to najednou vrátilo a byl jsem tam rád i za takové věci. Já nevím, jestli o tom chcete mluvit, ale když mi otec našel v peněžence dvě fotky nahých dívek, bylo mi 14, povolal mě domů a mě položil přede mě a ptal se mě, co se mi na tom líbí, že jo. No a tak teď sedíte a říkáte si, co mu mám na to říct, že jo. Chtěl jsem mu samozřejmě říct to stejné, co se líbí tobě, že jo. No a za měsíc jsem ty fotky objevil v jeho vlastní sbírce, takže jsem měl jasně o tom úplně jasno. Ale snažil jsem se být upřímný, všechno říct taky ani nechcete, ale nepovažoval jsem to za 13. komnatu, to určitě ne.
0: A máte nějakou?
1: Nemyslím si. No ne, když řeknu, že ano, tak někdo ji bude chtět znát. Já myslím, že jsou věci, které ani do komnaty nepatří a měly by zůstat u mě.
0: Tak bylo něco, když jste říkal, že se vám některé momenty opět vrátily, co jste si třeba myslel, že vás velmi překvapilo, že jste si vybavil nějakou situaci, která vám vlastně někde zůstala schovaná v vaší hlavě, jenom prostě ta knížka ji oživila?
1: Tak určitě byly to některé momenty z mého velmi úspěšného studia, především na střední škole, kdy vlastně otec byl pozván, aby mě nějak vyřešil a on velmi, velmi chytře mi řekl, tak když tady budeš dělat bordel, tak půjdeš domů a půjdeš do JZD. To jako byl velký moment v mém životě, protože představa, že nastoupím někde do JZD nebo do zemědělského statku v Čáslavi, byla strašidelná. Ale co mě na tom nejvíc nevarovalo, ale připomnělo, když mi maminka nebo táta se snažili říkat něco z dětství a já jsem vždycky říkal, hele mami, to už jsem slyšel tolikrát, hele, a teďka jste ale k situaci, se nemáte koho zeptat. A já to považuji takový memento, jako ptejme se rodičů, dokud ještě žijí, komunikujme s nima, zajímejme se, protože až odejdou, tak fakt nemáte nikoho, kdo by vám odpověděl na vaše otázky. A to se mě vybavilo mnohem víc, jak nějaký hlouposti s fotkama nahých holek nebo jaksi oživením zemědělského sektoru za minulého režimu.
0: Pak už to bude všechno jenom zprostředkované.
1: Přesně. A nebo to nebude vůbec.
0: Andor Sándor je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je generál Andor Sándor. Vy v té knize vaší zatím poslední, byste říkal, že už to možná bude úplně poslední, ale nikdy neříkej nikdy. Andor Sándor v rytmu generála špionů, tak jste tam uvedl, nebo je tam uvedeno, že pomsta není dobrý návod na život. To jste nám trochu i tady ukázal, když jste mluvil o tom novináři, který s vámi původně psal tu knihu a dost vám zavařil, mohl jste ho jmenovat a tak trochu se pomstit, ale to, to není váš způsob.
1: To je nefér, jako já na tom nic nezískám. Pro mě je důležité, že jsem tu knížku dal dohromady, že jsem byl schopen ji napsat tak, že se prodává a chápu, že on mohl mít i nějaká životní traumata, která ho k tomu vedla. Já ani nečekám ani omluvu, já mu jenom přeju všechno dobré, aby jeho život další byl mnohem lepší. I v minulém životě profesním jsem mohl přemýšlet o nějaké mstě, ale to fakt není dobrý návod na život. To vás jenom užírá, teď přemýšlíte, jak to uděláte, je třeba jít dál, je prostě z každé prohry je potřeba se nějak poučit, říci, nakolik ta vina také byla na mě, nehledat v tom, kdo ví co, prostě tak se to stalo, nic se s tím už nedá dělat, je potřeba jít dál, to zatímhle si skutečně stojím a takhle jsem to vždycky měl.
0: Vždycky jste to měl, to, že pomsta není dobrý návod na život, nebo jste k tomu musel dospět a dospěl nějakou dobu,
1: to trvalo? Já jsem k tomu dospěl, až když jsem se dostal do situace, že bych se měl ze svého vlastního pocitu jako pomstit. Samozřejmě jsem se s tím asi nenarodil, že jo, ale když přijde a každý se dostane do nějaké situace, kdy máte pocit, že vám někdo ublížil vědomě nebo nevědomě, no a pak vám to přijde, jak si na vědomí, co teda s tím dělat. Je to jedna z možností, jak se s tím vyrovnat, ale já jsem měl od samého začátku, že ne, tohle není cesta dobrá. A já nejsem ani mstivý člověk a jsem relativně velmi impulzivní, mě věci velmi rychle vytočí, ale sklidním se okamžitě. A to je i vlastně možná takový základ toho, že vlastně ani tu pomstu jakoby nevyhledáváte, jo. Takový ty hloubavci, co se svým bebičkem zavřou na dlouhé dny, dlouhé noci někde a teď přemýšlí, to já nejsem. Já prostě vyletím, sklidním se a jde to dál, takže tak to mám jasný.
0: A řekl jste si někdy v minulosti u toho, kdo vám ublížil a pak jemu se něco takového stalo, že patří ti to?
1: Něco ne. Jako
0: patří? Ani to ne?
1: Ne, to není dobře. Já si říkám, co vysíláš, to se ti vrací. Jo. To jako asi není dobrý. Šíří člověk negativní energie a nebo někomu něco přát, no tak dostal to, co asi dostat měl, o co si řekl, ale jako, mě to přijde ubohý, takový malý, jako, to fakt jako není dobrý na život. Já se snažím být optimisticky naladěný, snažím se dívat pořád do budoucnosti a co uděláme z minulostí? Můžeme se s ní jenom poučit, nic víc s ní neuděláme.
0: A neopakovat ji nejlépe.
1: Ano, no přesně, to je to poučení, protože ano. Když se s ní člověk nepoučí, tak ji opakuje, že? Ty chyby. Takže já to mám takhle jako docela asi jednoduchý. No, asi tak.
0: To máte veselý život?
1: Tak veselý je, ale jakože by to byla jako neustále nějaká velká show, to taky není tak.
0: Dobře, kdybyste říkal, že jste znětlivý, já si tam říct, že rychle vybouchnete, co vás dokáže vytočit?
1: Strašný kraviny, strašný blbosti. Mně pořád něco spadne z rukou. Jako mě, když jdu, já nepamatuju si, kdybych otevřel dveře a neupadly mi klíče. Jo, to je prostě něco neuvěřitelného. A to mě tak strašně vytočí, že ještě toho nikdo není. Jako. Jsou to fakt jenom takovýhle hlouposti. A když jsou to vážné věci, tam jsem se naučil z práce, že třeba se jaksi zastavit, vzít to jakoby hodně vážně a přemýšlet. Nedělat nějaká zkratkovitá rozhodnutí a brát to vážně. Mě vytočí blbosti. Blbosti mě vytočí, ale mám takový pocit, že jako já jsem s tím nějak spojený. Mě vlastně třeba zachránilo co zní komisky, ale že Evropská unie rozhodla, že víčka z podláhev budou připevněná, protože vždycky mi to víčko spadlo, jako jo, tak teď aspoň o tohle, já vím, že to jsou takové hlouposti, ale...
0: Spousta lidí na to nadává, ale vám to přišlo
1: vhod. Já jsem to ocenil, akorát když jsem byl loni ve Skotsku v květnu, tak jsem říkal, to je fajn, zase to můžu mít v ruce, šup, a bylo to dole.
0: Andor Šándor je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Naším hostem je stále generál Andor Šándor, který byl v roce 2001 šéfem vojenské tajné služby. Byl to zrovna ten rok, kdy se odehrály ty strašlivé útoky na newyorská dvojčata. Když se řekne špion, tak pro nás smrtelníky moc si neumíme pod tím představit, co to všechno znamená, ale vlastně dobrý špion je ten, o kterém nevíme, je to tak?
1: Tak z určité části té organizace ano. To je vždycky lépe o takových lidech nevědět a je lépe, když takový lidé se nestylizují do James Bonda. 007 je fikce anglická, která má připomenout zatuchající a zašlou slávu britského impéria. Já jsem to říkal a možná i v té knižce jsem to psal, že kdybych někoho takového objevil ve své organizaci, tak do hodiny je pryč, protože to je přesně úplně něco, co ten člověk tam jako nemá být.
0: Takový. A svádí to k tomu?
1: Ale on už takový člověk nemá být ani vybrán, že jo? Aby měl takové předpoklady. Když si někde zamíchá, netřepá nějaký ty drinky, tak ještě prosím. Ale v zásadě takový člověk nesmí být neposlušný. Nesmí vlastně pracovat na vlastní pěst, nerespektovat pokyny, které dostává. Na druhou stranu on je v tom terénu pomyslném je hodně volný. To není jako, že každý dvě hodiny zavolá a zeptá se, co a jak dál. Musí být kreativní, ale musí se umět v té své kreativitě udržet tak a zvědomím, že jeho malér může mít mnohem větší následky, než když číšník převrhne talíř s polívkou, když ji nese k hostovi. Takže to asi tak to je. O mě taky děti leta vůbec netušili, že jsem tím, kdo jsem. Konec konců, když jsem odešel, tak lidé na sídlišti taky koukali vlastně, že jsem to byl já, protože já jsem měl krytí, že učím angličtinu a takhle jsem fungoval. Ono, v téhle práci člověk nesmí mít pocit, že by chtěl být celebrita, že by chtěl nějakým způsobem se ukazovat na veřejnosti, sdělovat věci. Musí se naučit žít s tím, že i jeho úspěchy nikdo ze současných lidí nedocení, možná nikdy nikdo. Vaše maléry, obzvlášť v dnešním mediálním světě, vám ocení v uvozovkách hned někdo a hned vám to natře, ale taková je realita. Já jsem se s tím jako naučil žít a proto, abych byl někde v centru pozornosti, jsem si našel jiná témata, jiná povolání a jiné zaměření.
0: Takže vlastně ale žijete tak trochu ve lži vůči okolí.
1: No tak
0: musíte
1: je
0: žít.
1: To ale lež, která nepodvádí. Nepodvádí někoho, kdo vás má rád. Není to lež nějaké nevěry. Je to prostě něco, co potřebujete k té práci mít, protože když jste profláklá, no tak jako nejste dobrý špion. To jako tak asi je. Potom samozřejmě, když jsem se stal šéfem, tak to už se o vás ví, to už novináři vás vědí, už vám píšou, už vám volají, chtějí rozhovory, tak tam to už neutajíte a už to ani nemá smysl, protože jste vlastně součástí té státní správy, ale řada těch pozic takových musí zůstat a je to tak správně.
0: No teď byste už být špionem nemohl, to je jasné.
1: To už asi ne, ale
0: teď jste profláknutý.
1: Ano, já jsem v jedních novinách řekl, že jsem jako kluk chtěl být špion a bigbyťák a tak jsem tehdy z té dívence vyprávěl a ona pak napsala do headlineu: špionem už jsem byl, tak teď už budu roková hvězda, no ale tak to je taková nadsázka, že jo?
0: No nadsázka, ale bubnuje vám to dobře.
1: No děkuju.
0: I to k tomu se dostaneme. Andor Šándor je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s generálem Andorem Šándorem, teď mimo jiné o tom, že se bude podílet na vzniku, nebo podílí se na vzniku jednoho seriálu. Jak vás tam využili v tom seriále?
1: Tak já už jsem jednou pro pana Paše ze Slovenska dělal, když jsem mu pomáhal s odbornou prací na scénáři nějaké detektivky, už si nepamatuji, jak se to jmenuje, a on mě oslovil loni, že s Jojkou by chtěli udělat a s nějakou českou televizí opravdový špionážní seriál, aby konečně, a nic proti těm, co se dívají na Policii Modravu, fajn, je to tam hezký, opravdu nemám s tím problém, ale aby něco bylo takového jiného ražení. Mě to samozřejmě zaujalo a v úterý jdeme před audiovizuální nějakou komisi, kde budou představeny synopse a zřejmě se tam bude už asi jednat o tom, zda nějaké peníze na to budou jaksi alokovány, jak to má pan Paš a programový ředitel Jojky vymyšlený, to je jejich věc, já jenom jsem jim připravil nějaké možné scénáře, které ten scénárista zapracovává. Budou tam nepochybně věci i pravdivé z 11. září, takhle tak trošku nakouknout, jak to tehdy bylo. To už si, tak já už jsem to vyzkoušel v těch knížkách, nikdo nemá protest, tak to teď můžeme dát klidně i do filmu, nikdo neprotestuje, že jsem to řekl, jak to bylo. A je to zajímavý, já jsem rád, že tuhle práci můžu dělat. Strašně bych se chtěl i podílet na tom natáčení a možná si zahrát nějaký štěk tam, mít nějakého hafánka malýho někde, ale to ještě uvidíme. Ale zajímá mě tahle ta práce, abych věděl trochu do té kuchařky a myslím, že to nebude vůbec špatné. Já jsem i s Vojtou Polesným připravil takovou kysynopsy na Otýlí Vranskou, na tu věc, co jsme zatím ještě nikde neudali. Na Slovensku se to vehementně snažím udávat a říkám, pánové, to byla vaše prostitutka, to nebyla česká prostitutka. Zatím o to není nějaký velký zájem, ale já doufám, že ještě tohle se nám podaří jako udat, jako, myslím, že jako dobrý, protože já jsem to dopracoval jakoby z reality do fikce zase do nějakého špionážního motivu, souboj Abwehru, což byla vojenská rozvědka Wehrmachtu versus tehdy předválečné vojenské zpravodajství a podobně. Myslím, že to ještě lepší než to, co děláme teďka, ale třeba se nám to podaří ještě prodat.
0: Tak a když se zůstaneme u toho, co děláte teď, takže to bude vlastně seriál.
1: 8 dílů.
0: Fikce, ale na základě skutečných obrazů, nebo reálného obrazu.
1: Ano.
0: No a vy jste tak nás nalákal na ten rok 2001. Vybavíte si, kde jste přesně byl a když se začaly linout první informace z New Yorku? Když se k vám začali dostávat.
1: To se nedá zapomenout. Já jsem měl jednání s bulharským šéfem rozvědky Kacarovem, když mě někdo přišel říct, ať se jdu podívat na televizi, kouknu, že jo, jedna věž už byla v plamenech a najednou bác druhé letadlo letělo do té druhé věže. A to pamatuju, jak jsme seděli na operačním sále a snažili jsme se připravit nějakou aspoň první informaci pro druhý den, pro briefing vedoucích představitelů. Samozřejmě jsme zaktivovali zdroje, které jsme měli, abychom vyhodnotili současnou situaci, zda skutečně Česku něco nehrozí. Pamatuju si, že jsem takto briefoval, řekl jsem, že Česku nic nehrozí. Jeden nejmenovaný náměstek, nebudu ho fakt jmenovat, se mě ptal, a co to je, pane generále, za informaci? A já mu říkám, a co byste chtěl slyšet, pane náměstku? Chtěl byste slyšet, že nám něco hrozí? A pak jsme večer briefovali prezidenta na Hradě, Havla, a po skončení já jsem říkal, pane prezidente, můžu vám něco ukázat, že i v té branži je tak, že říkáte jenom těm, co skutečně to mají vědět, tak jsem mu ukázal takovou záležitost a on se mi ptá, a máte to pod kontrolou? Já říkám, ano, máme, pane prezidente. Tohle to nezapomenu nikdy. Pak ten další rok byl šílený. Hodinová pohotovost, furt mi někdo volal, a to úplně jedno, je

0: Si ve 3 odpoledne nebo v 11 v noci. Velmi často mi volal Stanislav Gross, tehdy ještě jako minister vnitra, vždycky mi říkal, tuž taky můžu říct, pane generále, řekněte mi něco, ona mi biska nechce nic říct. Tak jak to měl zařízený, tak to měl. Já jsem samozřejmě mu rád vyhověl, ale bylo to, ty první dva měsíce bylo období, kdy politici skutečně naslouchali. To bylo opravdu situaci, že se všichni báli. Nikdo fakt netušil, co se může stát. A já jsem měl pocit spoluodpovědnosti za bezpečnost této země. A to jsem cítil jako takové silné memento v té práci a snažili jsme se udělat maximum, aby se tu nic nestalo. A myslím si, že když se podíváme zpětně, tak svojí částí jsme určitě přispěli k tomu, že se tu nic nestalo.
1: Andor Šándor je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal generál Andor Šándor. Jak jste vyříkal, nebo byl titulek vlastně v nějakém článku, špionem jsem už byl, teď je čas na rok. A vy jste se stal bubeníkem, ale tak trochu v pozdějším věku, až po 50. Vaším prvním hudebním nástrojem byly housle, tuším, tak bubny jsou trošku odlišné. Co vás to napadlo takhle po 50?
1: Tak já, když jsem na oslavě paní Bohdalové potkal Petra Jandu, tak jsem mu říkal, že na jeho písničkách v 70. letech jsem bubnoval pletacími jehlicemi do peřňáku své mámy, kouřil u toho, než jsem šel do školy, to mi bylo asi 13. A pak, když jsem šel na střední vojenskou školu, tak jsem tam jako ty bicí chtěl hrát, ale tam proto prostě nebyly žádné podmínky. Tak mezi tím jsem samozřejmě hrál na housle, na kytaru, na mandolínu a vlastně asi někdy v 53. Jsem si vlastně jako řekl, když já bych si ty bicí mohl koupit. Jedna paní, známá mé dcery, mi řekla, on vás bude učit můj David, to je dobrý kluk, chodí na konzervatoř do Pálfiho paláce, tak já jsem říkal, chodím na konzervatoř do Pálfiho paláce a David mě učil. A do dneška mě mentoruje a jednou mi říká, vám kdyby bylo 8, vy byste to někam dotáhl. Já mu říkám, ty vole, víš, kolik mi je roku, že jo? Ale je to hrozně fajn, že jsem si ten sen splnil a vlastně tu člověku potvrzuje to, že na nic není pozdě. Můžete začít s čímkoliv, pokud nemůžete hrát na bicí, když nemáte ruce, že jo? Byť znám pár bubeníků jednorukých, nebo který mě hrá jenom jednou rukou líp, než řada z nich dvouma. Ale můžete začít. Jo. Já vím, že nebudu nikdy Scott Travis nebo Portnoy nebo něco, ale prostě se to snažím hrát, tu muziku, tak, jak to nejlépe jde, jak to nejlépe umím. Trénuju každý den, pokud to jde, jak na soupravě, tak na malém bubínku večer u televize nebo u zpráv, že jo. A máme kapelu, která hraje vlastní písničky, takovou kombinaci severské ságy, anglického temna, templáři a má to celý metalový podtext. A my jsme taková parta, jakoby tří gerontů, já jsem z nich bohužel nejstarší, bubeník, basák a solový kytarista. Tak tam máme dvě dívenky, Káju, která je operní zpěvačka profesionální, takže teď vlastně hrajeme Phantom of the Opera v podání, jak to hráli Nightwish, a je to jako super, to se úplně na to těším, už jsme to jednou vystřihli naživo. Ale a ještě potom druhou zpěvačku, která zpívá alt, a máme mladýho kluka, relativně učitele, který hraje na varhany. A to jsme taková parta, bohužel tři jsou z Tábora, jeden je ze Žďáru nad Sázavou z Přibyslavy a my dva jsme z Prahy, takže trénujeme v Táboře, tak je to trošku problematický, ale snažíme se hrát, no, co to jde?
0: Snažíte se jim hrát, jmenujete se Hard Barok, ano. Je potřeba říct, ta kapela. Ta kapela vznikala spolu s vámi, nebo vy jste do ní vstoupil?
1: Já jsem do ní dostal laso, nejsi, že dostal laso do Kiss Revivalu, ale když jsem byl po operaci, tak jsem to nezvládl, pak jsem dostal laso sem, nakonec jsme hlasovali o přejmenování, tak jsem tam protlačil Hard Barok a vlastně jsem se stal i manažerem, tím, že vlastně scháním koncerty, kde bychom mohli hrát a jestli můžu, tak 12. v pátek června hrajeme od 7 na zámku v Blatné u paní baronky Hilbrantové, to je moje kamarádka, a tím pádem zvu všechny, ať přijdou a myslím 11. nebo 13. července hrajeme na Trzích na Kulaťáku od 11 hodin, bude to na Facebooku, všechno pozvání. A hrajeme potom v červenci na zámku v Chotěboři, zase u mého kamaráda hraběte Dobřenského. Já takhle využívám těch kontaktů, které máme, abychom prostě si zahráli a to mě jako těší. Jako pro mě je to prostě takový ten velký smysl toho, co dělám. Prostě snažím se tomu věnovat maximum úsilí, maximum času.
0: Bubnující generál Andor Šándor je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex Ahost si povídám s generálem Andorem Šándorem, který, když něco chce, tak si zatím jde. Aspoň tak se to vás píše, tak se to možná i vy sám říkal a ostatně mluvili jsme o bubnování a zatím si také jdete. Tak je ještě něco, do čeho se chcete pustit? Psaní scénáře?
1: Také? Ano, to určitě tady je. Jinak nějaký úplně extra plán nemám. Já kromě toho samozřejmě ještě pracuju. Já jsem tady slyšel starobní důchod 22 tisíc, tak jsem nevěděl, co je horšího, jestli ten výraz starobní, anebo těch 22 tisíc. Pro mě představa, že jsem starobní důchodce, je šílená. Takže jako pracuju, dělám pro dvě nadnárodní firmy, takže i tam samozřejmě věnuju své úsilí. Já chci jenom si ještě užít života a zatím si jdu teda. To je určitě takové memento. Byl bych rád, aby mi vydrželo zdraví, které je asi základem k tomu, aby člověk to mohl si ty sny naplnit. Ono třeba ještě něco přijde, já nevím. Já jsem taky nikdy netušil, že budu psát knížky nebo že budu dělat něco takového. Takže já věřím, že ještě mě Pán Bůh něco sešle, k čemuž se budu moct do toho zakousnout a tak to já bych to řekl jako obecně, prostě mám vůli, chuť prostě ještě dobře žít a užít si to tady a být platný jak pro své blízké, tak možná ještě trošku pro ty, kteří mě mají rádi. A jinak připravuju svůj podcast, trošku jakoby soukromý i trošku placený, neboť moje dcera mi říká, tati, já nevím, proč jsi tak blbej a furt někde něco povídáš a děláš to zadarmo, když a teď začala jmenovat nějaké ty celebrity, které na tom vydělávají velké peníze, takže už jsme na tomhle začali pracovat, už jsme natočili první věci, takže v tomhle tom se chci trošku vyprofilat, uvidím, jak mi to půjde.
0: Dobře, a já když jsem četla tu vaši knihu, tak jsem tam, samozřejmě vy tam popisujete i to, když jste skončil v čele vojenského zpravodajství, tak jste rovnou odešel, myslím tím skončil jste s armádou, šel jste prostě do civilu, tak mi to přišlo, že to musel být pro vás docela šok, takhle jste si představoval svůj konec v armádě, nebo ne?
1: Jsem to nepředstavoval, byl to šok, já jsem se 5 dní před tím, že mi bylo řečeno, že už mě nebudou potřebovat, jsem se to dověděl teprve před ní, 5 dní.
0: Ale armáda vás potřebovala? A vy jste skončil i s ní?
1: No tak, ale on si to asi ministr tehdy nepředstavoval a já jsem chvilku přemýšlel, co budu dělat a pak jsme se dali dohromady s Jirkou Šedivým, který skončil asi půl roku po mně a dělali jsme tady spoustu společné práce, kdy jsme dělali různé bezpečnostní studie, krizové řízení a nevím, to, co bych nazval bezpečnost předmětu podnikání, téměř všechny velké energetické firmy, které tady jsou, počínaje ČEZem, ČEPSem, EONem, já nevím, co všechno.
0: A nezalitoval jste nikdy? Nechyběla vám pak už armáda?
1: Mně asi rok a půl Mirek Kostelka jako minister nabídl, abych se vrátil zpátky. A já jsem řekl Mirkovi, hele, ani náhodou, já už se prostě nevrátím. To se asi jako do stejné vody dvakrát člověk nestoupí a prostě to pro mě to skončilo. Já mám rád armádu, já bych ji nikdy nepošpinil, ale pro mě to skončilo, já jdu dál.
0: Jdete dál a pak můžete třeba právě bubnovat, psát
1: ano,
0: scénáře,
1: přesně, ano,
0: besedovat, dělat podcast.
1: Tak,
0: je
1: tak.
0: Toho strašně moc. Ale já moc děkuju, že i ve svém plném diáři jste našel čas na Alex Ahost. Moc děkuju, že jste tu byl. Andor Šándor.
1: Pro vás Alex vždycky. Děkuju, nashledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět. Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Oheň dnes nad ránem zničil zázemí ptačího centra v Brně Slatině. V Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku v létě opraví ulici Alfonze Muchy. Stížnost proti stíhání v bitcoinové kauze podali všichni tři nově obvinění. A odpoledne čekáme převážně oblačno, místy s přehaňkami a teploty do 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Ptačí centrum v Brně Slatině dnes kolem 2. hodiny ráno zachvátil požár. Plameny zničily zázemí záchranné stanice, kde spal její majitel a další tři lidé, včetně nezletilé dívky. Těm se podařilo zachránit. V dřevěné stavbě, ale podle majitele Zdeňka Machaře, požár zabil 5 psů. Hasiči na místě strávili 2,5 hodiny. Doplňuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: My jsme proti plamenům museli nasadit tři vodní proudy s tím, že na místě nedošlo k žádnému zranění. Škoda bude určitě ve stovkách tisíců korun, ale ještě předmětem dalšího šetření. Příčina vzniku požáru je také v šetření. Zásadně se podařilo uchránit majetek v hodnotě 3 milionů korun.
2: Podrobněji se tématu budeme ve vysílání věnovat krátce po 14:30. Ulici Alfonze Muchy v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku čeká kompletní rekonstrukce. Město dostalo stavební povolení. Dvouměsíční práce za téměř 9 milionů korun začnou v červenci, upřesňuje nezávislá starostka Hrušovan nad Jevišovkou Eliška Volná.
4: Ulice Alfonze Muchy už má dlouho přes 50 let starý vodovod a kanalizaci a tím pádem začíná být jako na hraně životnosti a proto se tady tohleto dělá. Děláme to takhle v Hrušovanech ve všech ulicích, které jsou ty starší. Takže bude kanalizace, bude vodovod, bude vozovka, budou chodníky.
2: Všichni tři nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství. Informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle zdrojů Českého rozhlasu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 12 let vězení. Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka slavnostně jmenoval nové plukovníky. Do nejvyšší důstojnické hodnosti povýšil 20 vojáků, z toho 4 ženy. Armáda jmenuje plukovníky tradičně den před výročím konce druhé světové války. Hodnost plukovníka je poslední před hodnostmi generálskými, pokračuje Karel Řehka.
5: Plukovníci už jsou významní hybatelé a spolutvůrci vlastně toho směřování armády, takže každý, kdo dosáhne plukovnické hodnosti, tak je to nějaký závazek, ale je to zároveň ocenění té práce a je to projev důvěry ze strany armády ve schopnosti těchto lidí.
2: Řehka dnes taky udělil armádní odznaky za zásluhy nebo plakety za záchranu lidského života.
0: Počasí.
2: Odpoledne Jihomoravy čekáme převážně velkou oblačnost, postupně místy přehánky, ojediněle se může objevit i bouřka. Později večer budou srážky ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy silný provoz. Brzdí se u sjezdu na Domašov na kilometru 168 a celé se to rozjede až v omezení v Brně. Osobním se zdržíte asi půl hodiny. A silnice 52 z Mikulova do Brna velmi ucpaná před nádrží Nové Mlýny. Je tam omezení a kyvadlový provoz. Delší je kolona směrem do Brna. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Přeju vážení přátelé, píšeme 7. května 2026. Svátek mají Stanislavové. Dnes je to také 19 let od začátku takzvané kuřímské kauzy. Určitě si ještě mnozí z vás pamatují. Někteří velmi živě. A dnešek, no tak to je den, který předchází státnímu svátku. Je čtvrtek 7. května 2026 a v dobrém odpoledni, které právě začíná, se nám ozve náš reportér z Brněnské Slatiny, z místa, které dnes v noci zachvátil požár. Z Nesvačilky se do odpoledního vysílání přihlásí regionální stopař Českého rozhlasu Brno. A v podobném čase, v němž jste v pátek zvyklí slýchat informace o tom, jak se na Jižní Moravě jezdí veřejnou dopravou, se už dnes ozve Květoslav Havlík z jihomoravského Kordisu. Čeká vás taky naše soutěž Trefa. S typem na výlet se přihlásí Hana Varmužová. No a za chviličku dopodrobna o aktuálním i očekávaném počasí budeme mluvit s meteoroložkou Barborou Kučerovou. Na vlně Českého rozhlasu Brno vám přeju dobré odpoledne. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Předávám slovo Nadí Urbánkové.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Na obvyklém místě dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno vítáme meteoroložku Barboru Kučerovou, která nám teď poví všechno o počasí, všechno, co ví a všechno, co taky plánuje, není správné slovo, předpovídá. To by bylo to správné slovo. Hezké odpoledne, Barboro.
2: Pěkné odpoledne.
1: Mnozí z nás si dnes řekli, no tak oproti včerejšku je trošku chladněji, máme trošku víc mraku, tak mě zajímá, jestli nás čekají třeba i přeháňky během odpoledne, ale začněme u aktuálního stavu počasí na jižní Moravě.
2: Tak většinou teď máme na obloze spíše oblačno a přehánky už se i teď někde vyskytují, teď konkrétně na Znojemsku a pak také na severu kraje a teploty se pohybují mezi 18 a 22 stupni Celsia.
1: Co přinese odpoledne? Jaký bude vývoj počasí?
2: Ta větší oblačnost by měla zůstat, i ty přehánky by se měly tak postupně nějak udržet, mohly by se postupně se dostávají směrem na severovýchod. Ojediněle se může objevit také bouřka a později večer ty srážky budou ubývat. Teploty dnes by měly vyšplhat mezi 20 až 23 stupňů Celsia, to znamená někde ty maxima nastávají v současné chvíli a někde za chvíli nastanou.
1: K tomu máme dobré nebo velmi dobré rozptylové podmínky. Co nás čeká v noci? Ubývání přeháněk?
2: Ano, ubývání přeháněk a také ubývání oblačnosti. Ráno se potom lokálně mohou vytvořit mlhy a ranní minimální teploty mezi 10 a 7 stupni Celsia, na severu a západě kraje i kolem 6 stupňů Celsia a zítřek potom bude většinou polojasný. Více oblačnosti se udrží hlavně na severu a severovýchodě kraje a také ve vyšších polohách, kde se i zítra mohou objevit spíše ale drobnější přeháňky a večer bude oblačnost potom celkově ubývat a zítřejší maximální teploty ještě o chlup nižší než dnešní 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Ale troufnu si říct, že zítra, tedy v pátek, ten sváteční den, státní svátek, den vítězství, nás čeká spíše klidné počasí, často se slunečním svitem. Pokud budete souhlasit.
2: Ano, to souhlasím.
1: K zítřku dodám ještě informaci o východu a západu slunce. V Brně zítra vyjde sluníčko v 5 hodin a 21 minut. Zapadne ve 20 hodin a 20 minut středoevropského letního času a platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické předpovědi. Mírná zátěž. A jaký bude víkend? Sobota a neděle?
2: Sobota konkrétně by měla být spíše oblačná, může být i někdy polojasná a odpoledne a večer se opět mohou objevovat přehánky a později večer a v noci potom bude oblačnost i přehánky ubývat. Ta oblačnost by měla ubýt až na skoro jasnou oblohu. Maximální teploty v sobotu 20 až 24 stupňů Celsia a v neděli čekáme zpočátku, takže spíše v noci a brzkých ranních hodinách málo oblačnosti, případně se může stát, že nebude i žádná na obloze. Přes den bude oblačnost postupně přibývat a to na polojasno a většinou pak ještě i na oblačno. Večer opět s malou možností přeháněk a maximální teploty v neděli 23 až 27 stupňů Celsia.
1: Informace ověřené, informace přímo od pramene, v tomto případě z meteorologického ústavu. Tedy mám tě na mysli brněnskou pobočku Českého hydrometeorologického ústavu od Barbory Kučerové. Děkuji za ně. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: 14 hodin, 16 minut.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hostem Dobrých rad 11. května bude mistr čajů Adrian Drozdek. Povídat si s ním budu o blahodárném nápoji maté, který se připravuje z lístků cesmíny paragvajské. Co tento čaj obsahuje a jak ho správně popíjet? Proč bychom se na tento nápoj přátelství měli spolehnout i v případě úzkostí nebo při problémech se soustředěním? Povídat si budeme o směsi, za kterou získal Adrian Drozdek první místo v evropské čajové soutěži. Tohle si nenechte ujít. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Štěstí, co je štěstí? Slovy Jaroslava Marvana ve študáckých filmech bych klidně mohl dát mužka jenom zlatá, ale to vy určitě znáte. Co ovšem možná nevíte, je to, kam vás chci pozvat na nastávající vlastně prodloužený víkend, konkrétně na sobotu, ale i na neděli. V našem dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno nastal čas pozvánek. Jsou to tradiční i méně tradiční pozvánky, tak řekl bych, že tahle je taková tradičnější. Obec Otnice vás totiž zve v sobotu 9. května na jarní den plný inspirace, dobrého jídla a setkávání. Už od 9. hodiny raní a až do 15 hodin bude probíhat před základní školou tradiční prodejní výstava zahrádkářů se sazenicemi, květinami, kaktusy i potřebami pro zahrádku. Vstupné je dobrovolné. A od 10 do 12 hodin se na farní zahradě koná férová snídaně, piknik s lokálními a fair tradeovými dobrotami. Káva a čaj jsou samozřejmě zajištěny také. Zvu vás tedy na jarní prodejní výstavu na tuhle sobotu 9. května, ale taky na férovou snídani do Otnic. A ještě jedna pozvánka, která je vlastně tak trošku opakováním a týká se té neděle, která je před námi. Je to pozvánka na Kohoutovický jarmark, kterou jste možná zaslechli, tak v rychlosti jen znovu připomenu, že vás tahle tradiční gurmánská akce čeká na náměstí v Kohoutovicích už od nedělní 10. hodiny dopolední. Každoročně ji pro vás připravuje jak městská část Brno-Kohoutovice a každoročně tam je připraven i bohatý program. Takže těšit se můžete třeba na harmonikářku Teresku, na mini pivovary, řezníka, mléčnou farmu, kozí sýr, med, zeleninu, sušené maso, zákusky, kremrole, bude toho hodně. A pro děti dětská dílnička, kolotoč či malování na obličej, i popcorn a cukrová vata. A tradičně se bude soutěžit o zlatého kohouta za nejchutnější menu. Teď je 14 hodin a 25 minut, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a už jsem vám říkal, že se nám přihlásí náš reportér. Za chvíličku to bude. Ptačí centrum na okraji Brna se totiž vzpamatovává z nočního požáru. Plameny zachvátily zázemí záchranné stanice, několik psů v nich zemřelo. Na místě je náš reportér a za chvíli se s ním spojíme. Jen co dám slovo Edovi z naší Hantecové sajtny a jen co vám zaspívá Petr Bende.
1: Edův zvonek.
2: Koňadra ze štatlu si to tak hrne po velkým městským kolesu a najednou slyší nějaký klapnutí. Strohne to do odstavního pruhu, zahamuje, obkroží karizonu, hodí pod ňu čučku a tam něco leží. Tak to vezme, migne s tím do kufru a rychle valí na domášov. Doma hlásí starýmu: ty Kájo, něco nám upadlo z auta. Staré otevře kufr a hlásí: to je v pořádku, Haničko, ale ten poklop od kanálu bys měla zítra radši vrátit zpátky.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Už jen vteřiny nás dělí od okamžiku, kdy možná zazní i časové znamení, anebo na vaší blízké věži odtlučou půl. Jinými slovy, máme teď už přesně půl třetí. Ale teď spíše smutnější zprávy. 5 mrtvých psů a kompletně zničené zázemí. Takové jsou následky požáru, který dnes nad ránem zachvátil ptačí centrum v Brně Slatině. Na místě máme kolegu Šimona France, reportéra Českého rozhlasu Brno. Já mu přeju dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Šimone, jak velkou část záchranné stanice požár zničil?
1: Plameny v noci zachvátily dřevěnou budovu, kde spal majitel stanice s partnerkou a dalšími dvěma lidmi. Hořet začalo asi ve 2 hodiny ráno, utéct se naštěstí podařilo všem. Jak už jsme ale zmínili, několik psů požár nepřežilo, mělo by jich být celkem 5. Majitel Zdeněk Machař mi místo ukázal dnes dopoledne, potom ale musel odjet vyřídit si nový telefon, který uvnitř toho domu zůstal. Teď se tedy hlásím od vstupní brány do ptačího centra. To zázemí shořelo kompletně, nezachovalo se v podstatě nic. Jen pár ohořelých rámů, okolo jsou vidět je vidět poškozené vybavení domu. Žár roztavil i malý bazének nebo plastové ozdoby pověšené na stromě před domem. Oheň se podle Zdeňka Machaře rozšířil velmi rychle.
2: Jo, já jsem ještě pro přítelkyni šel dovnitř, jako to už jsem šel ohněm, jako jo. Naštěstí se to nepřevalilo na farmu, jo. Když se to drželi, by nebylo říkám těch zvířat, no tak to zlikviduje o toho, jo, ale tady jde o ty zvířata, jo, tam koťata byly, jo. Službu zvířatům to budu držet, jako, jo, ale musím ještě, protože člověk nemá ty myšlenky, jo, ale musím tady to nějak pořešit, jo, a vytáhat to ven.
1: Ptáci a další zvířata mimo dům jsou tak v bezpečí. Zdeněk Machař teď musí najít způsob, jak na místo dostat vodu, oheň totiž poškodil i potrubí. O požáru informoval na facebookové stránce a začali se mu ozývat lidé s nabídkou pomoci. Před chvílí jsem viděl několik lidí, jak vchází dovnitř do toho areálu, vjelo tam i auto a vypadali, že jsou vybavení právě na pomoc s tím úklidem. Tato velká vlna solidarity Machaře překvapila.
0: A já bych za ní vlastně chtěl jménem celého našeho vysílacího týmu taky moc poděkovat. Třeba jste zrovna na cestě k ptačímu centru. Ale Šimone, mám ještě pár otázek. Jak tedy můžou lidé v této chvíli pomoct?
1: Kromě toho dobrovolničení, tak stanice má na svých webových stránkách číslo účtu a na facebookové stránce je dostupný i QR kód. Zdeněk Machař mi říkal, že už je domluvený s několika lidmi, jak jsem říkal, na to odklízení toho požářiště. Péče o zvířata teď bude fungovat v provizorním režimu, dokud se nepodaří všechno vybudovat znovu.
0: A víme už, proč začalo hořet?
1: Přesná příčina zatím známá není, hasiči teprve vyšetřují, stejně jako škodu. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky ale půjde do 100 000.

0: událostí referoval reportér Šimon Franz. Děkuji za informace, přeju klidné odpoledne.
1: I tobě, naslyšenou.
0: Jsou 3 minuty po 2:30. Dobré odpoledne přeju samozřejmě i vám, kteří posloucháte a možná si říkáte, s kým už jsme dlouho nebyli na výletě. S Hanou Varmužovou, říkám já. A kam nás dnes zástupkyně Klubu českých turistů pozve? Na Prostějovsko. Víc zatím neprozradím, za chviličku všechno uslyšíte.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Jan Skácel byl, řekl bych, knihožrout. On nosil knihy stále v podpaždí.
2: Jeho přátelé říkali Honze Kuna na knížku.
1: Ano. Když byl studeněji, tak měl plné kapsy svrchníků, výjimečně i saka knih. A s přibývajícími lety ještě se vždycky vyzbrojil síťovkou. Takovému vášnivému hltači bylo velice obtížné knížku nepůjčit.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno přeju nejen vám, kteří posloucháte a těšíte se na další turistickou pozvánku. U nás tím typem totiž je připravena Hana Varmužová, takže dobré odpoledne i vám, Hanko.
1: Dobré odpoledne, Borku. Tentokrát pozvu posluchače na Prostějovsko-Konicko, tam do té oblasti, protože tam se málo jezdí a přitom je hromadnou dopravou velmi dobře dostupná ta oblast. Před velikonočními svátky jsem si pustila ČT2 a tam běžel nádherný dokument s názvem Terezské údolí. A komentář k tomu četl Ladislav Lakomý, byl to dokument staršího data. A protože pan Ladislav Lakomý měl takový jako hedvábný hlas a krásně se to poslouchalo, tak jsem se zadívala a vzpomněla jsem si, že to Terezské údolí, které vede z Laškova, což je taková malá obec na Prostějovsku, do náměště na Hané, jsme si kdysi s turisty prošli. Tak jsem si řekla, že je to takový dobrý tip na výlet. O Laškovu se zmiňoval i pan Lakomý, vzpomínal, že tam snad chodil do školy, na poutě, že tam chodil s maminkou a velice krásně to popisoval. Ten Laškov sám je velmi stará obec, první zmínky už jsou ze 14. století a to jméno pravděpodobně pochází podle odborníků ze starého českého jména Lech, zdrobněle Lešek nebo Lašek, takže Laškov. V 17. století tady byla tvrz, která byla přestavěna na barokní zámek, později byl ještě empírově upraven, ale není normálně veřejně přístupný, i když je to taková velmi zajímavá stavba. My se z Laškova vydáme po naučné stezce, zároveň je to taky přírodní rezervace s názvem Terezské údolí. A půjdeme vlastně údolím říčky, která se jmenuje Šumice a budeme se toulat po loukách a budeme se kochat krásnou přírodou. A v jednom místě, tak asi uprostřed této trasy, která měří zhruba 6 kilometrů, se zastavíme u nádherné studánky. Je to zděná studánka, teče z ní krásná studená voda. Je tam i odpočívadlo, respektive lavičky, na které si můžete posadit a dát si tam malou svačinku. Jenom bych chtěla upozornit, že přestože tady nevede cyklistická stezka, tak si tuhle trasu oblíbili i cyklisté, protože je to takové rovinaté, tak je potřeba trošku opatrnosti, aby se tam ti pěšáci s cyklisty někde nestřetli. Potom už kousek před náměští je další možnost odpočnout si a protože teď začíná léto a začínají ta vedra, tak určitě to spousta turistů uvítá, protože je tam koupaliště, je tam i občerstvení, takže další možná zastávka na naší trase. A to už jsme se přiblížili náměšti na Hané a to je město, které nabízí velikou řadu zajímavostí. Je tam krásný amfiteátr, kde se konají nejrůznější hudební festivaly. Je tam takzvaný dolní zámek, což byl zámek, kde na léto zajížděla rodina Harachů, která vlastnila tohleto panství od 18. století. Ale protože čas pokročil a jim už to bylo málo komfortní, tak začali stavět krásný klasicistní zámek, kterému se dnes říká zámek, na rozdíl od toho dolního a tam přesídlili své letní sídlo a v tom dolním zámku udělali manufakturu a později sladovnu, ale ta budova tam stojí, je tam k vidění. No a ten klasicistní zámek, to je veliká krása, to doporučuji navštívit. Tam nabízejí 3 prohlídkové trasy, je tam i stálá výstava Ladislava Lakomého, neboť on je rodákem z náměště na Hané a můžete tam navštívit i výstavu arcibiskupských kočárů, ty jsou překrásné, zlacené, načančané, unikátní a součástí jedné té prohlídkové trasy je i návštěva nedaleké zříceně nebo pozůstatku hradu náměště. A to je nesmírně romantické místo. Takže v náměšti si určitě užije každý a z náměště potom jezdí vlak do Prostějova, takže možností je spousta.
0: Na Konicko a na Prostějovsko nás Hana Varmužová z Klubu českých turistů rozhodně nepozvala naposledy. Hanko, děkuji vám za návštěvu ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Z pomníku na Ústředním hřbitově v Brně má podle vedení města zmizet podobizna Stalina. Lidé od 70 let využijí v Boskovicích senior dopravu za zvýhodněnou cenu. Gynekologové budou od příštího roku častěji vyšetřovat ženy HPV testem. A zítra čekáme většinou polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Vedení Brna chce nechat z pomníku na Ústředním hřbitově odstranit podobiznu Stalina. Radní zadali úředníkům a správě hřbitovů, ať navrhnou, jak nenápadný reliéf Stalinovy hlavy zahladit na podstavci kamenného sloupu. Ten se od konce druhé světové války tyčí nad čestným pohřebištěm vojsk Rudé armády.
3: Já jsem přesvědčen, že tam zůstal nějakým opomenutím. Možná opravdu proto, že o tom ví velmi málo lidí, že tam tato podobizna je.
4: Zdůvodňuje zastupitel Martin Příborský z ODS. Připomíná, stejně jako ředitelka správy brněnských hřbitovů Alena Říhová, že vše budou muset schválit památkáři, protože pohřebiště je národní kulturní památkou.
5: A tady ten pilon určitě významně podléhá památkové péči, protože je dominantou a my nemáme právo do toho zasahovat, protože my jsme pouze správci.
4: Dodává taky, že povolit to musí i ministerstvo obrany, protože jde o válečný hrob. Pro ty se uplatňují striktnější a mezinárodní pravidla. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: V Boskovicích začne fungovat senior doprava pro lidi od 70 let nebo pro handicapované. Dotovat jí bude město. Odsouhlasili to tento týden radní. Klíčové slovo budou mít zastupitelé. Půjde o pilotní projekt, který má zatím fungovat od začátku července do konce roku. Na toto období Boskovice službu zadotují částkou téměř 400 tisíc korun. Díky tomu klienti zaplatí za jednu jízdu jen 30 korun. Pokračuje místostarosta Lukáš Holík z Hnutí ANO.
6: Projekt má zajistit bezpečnou a dostupnou přepravu seniorů, osob se zdravotním omezením a handicapovaných, včetně asistence při nástupu a doprovodu až k cílovému místu. Tuto službu by potom využívala i místní správa sociálních služeb, kde ta kapacita vlastně pro přepravu jejich je maximální.
1: Senior dopravu bude provozovat Český Červený kříž. Od příštího roku se změní některé screeningové programy. Gynekologové budou třeba při vyšetřeních děložního hrdla častěji využívat HPV test místo cytologie. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Nově budou moct HPV test využít ženy ve věku od 25 do 65 let. Změní se i screening rakoviny tlustého střeva, konečníku nebo plic. Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba se už rok nezměnila. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úrokové sazby bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme většinou polojasno, více oblačnosti bude hlavně na severu a severovýchodě kraje s možností přeháňky. Večer potom bude oblačnost celkově ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Brzdí se u sjezdu na Velkou Bíteš na 161. kilometru a nesouvislá roztrhaná kolona místy i v levém pruhu popojíždí až k omezení v Brně na 196. kilometru. Osobním autem těch 35 kilometrů pojedete téměř hodinu. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne, milí přátelé. Otevírám druhou část dnešní dvouhodinovky s reportážemi, písničkami a vlastně i soutěží. No a to už jsem se dostal k tomu, co je před námi v té další hodině. Dobrého odpoledne. Není toho málo na ten poslední předsváteční den tohoto týdne. Zítra je pátek 8. května, že je státní svátek, jistě víte. Možná mnozí směřují do hypermarketu, aby si ještě nakoupili před těmi třemi volnými dny, ale možná, že někteří z vás už čekají třeba na trefu. Ta nastane zhruba za 7 minut. Tedy za 7 minut bude jasno, kdo byl nejrychlejší v okamžiku, kdy vám začne zpívat, já to řeknu rovnou dopředu, Elvis Presley, Don't Be Cruel. Ovšem čeká nás taky písnička Pavla Bobka a Marie Rotrové. To všechno proto, abyste měli co nejvíce času na rozmyšlenou, které ze čtyř témat vyberete. Kterou dvojici vyberete, proto mi tam vletěla ta dvojka. I pro dnešek pro vás mám v téhle naší telefonické soutěži na čísle 726465200 připravenu hezkou cenu. Je to CDčko Hanačky Dechovka, která oslavila svých 10 let, CDčkem Potěšíš písničko. Za dvě správné odpovědi může být vaše. Teď si ale můžete rozmyslet, zda je pro vás vhodným tématem brněnské výstaviště, nebo zeměpis, nebo naše mince, nebo Vrchní prchni, tedy film tohoto jména. Telefon znáte, víte, jaká vás čeká odměna. A když jsem říkal, že toho není málo v té další části dobrého odpoledne, řeknu vám, že se podíváme do Slavkova, že se nám ozve náš regionální stopař, a to z Nesvačilky, že v tom obvyklém, sice běžně pátečním, ale dnes tedy čtvrtečním čase uslyšíte i informace o dopravě od Květoslava Havlíka a že se dozvíte i něco, co v učebnicích nebylo. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Dobré odpoledne.
8: Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, vážení přátelé. Velmi rád bych vyslyšel tenhle apel Elvise Presleyho a velmi rád bych nebyl krutý, ale otázky do trefy, která je před námi a ve které už vítám našeho soutěžícího, ty už jsou připraveny a já moc pomáhat nemůžu. Jedině snad těmi variantami odpovědí, těmi možnostmi, ze kterých bude Ludvík vybírat. Pěkné odpoledne, Ludvíku.
1: Pěkně odpoledne.
0: Zdravím vás a nabízím tak, jak jsem říkal, 4 témata. 2 z nich vám možná budou hodně blízké. Sami uslyšíme, jak se popasujete s těmi otázkami, které jsem dával dohromady. Brněnské výstaviště, to je téma číslo 1, nebo zeměpis, nebo naše mince, nebo vrchní prchni?
1: Tak já bych zvolil zeměpis a vrchní prchni.
0: Je vybráno a ještě předtím se vás, tedy předtím, než spustím časový limit, minutový, tak se vás ptám, jestli jste fandou českých komedií.
1: Jsem fandou těch komedií, řekněme, z 60. až 80. let.
0: To byste tím pádem mohl vědět, mít takzvaně ne naposlouchané, ale nakoukané, jak to je s jednou z postav vrchní ve filmu Vrchní prchni. Ludvík soutěží, má na to minutu, mám připraveny 2 otázky a ta první bude na téma zeměpis, ta druhá na téma Vrchní prchni. Jdeme na to. Ptám se vás, to je zeměpisná otázka, na makaronézii, opakuju, makaronézie je souhrnný název pro skupinu ostrovů v Severním Atlantském oceánu nebo Jihočínském moři nebo Indickém oceánu. Makaronézie.
1: Makaronézie v Indickém oceánu?
0: Říkáte Indický oceán. Pojďme k filmu Vrchní prchni, který nás dodneška baví. Zřejmě i kvůli takzvané sprchovací scéně si z téhle komedie pamatujete postavu přítelkyně spolužáka Rudyho v podání Dagmar Patrasové. No a já se vás ptám, jak se postava, kterou Dáša Patrasová hrála, jmenovala. Byla to Pamela, Viola nebo Manuela?
1: Byla to zase Manuela.
0: Říkáte tedy Manuela. Minuta ještě neskončila, stále ještě máte tu možnost změnit své odpovědi a dostat se tak možná k Hanačce, tedy k CDčku Hanačky, k 10 letům výročí téhle dechové hudby. Potěšíš, písničko. Ale ta možnost právě skončila. Správně jste odpověděl při tom druhém odpovídání. Byla to Manuela, skutečně. Ovšem, makaronézie vám to pokazila. Je to souhrnný název pro skupinu ostrovů v Severním Atlantském oceánu. Jeho součástí jsou třeba Kapverdy. Bohužel.
1: To jsem nevěděl.
0: Já to taky nevěděl do té chvíle, než jsem potkal v hypermarketu bývalého spolužáka, který mi řekl, že na ně letí, tedy na Kapverdy. Tak jsem si to našel v zeměpisném atlase a ejhle, makaronézie. Nikdy se bohužel falešně, opozitně říká makronézie oproti mikronézii. Možná to vás zmátlo, ale záměrně jsem opakoval ten název. Ludvíku, bohužel nejste výhercem, není to trefa. Ale vraťte mi to otázkou ze všeobecných vědomostí. Já určitě taky nebudu znát správnou odpověď.
1: Tak já vám to třeba vrátím otázkou rovně ze zeměpisu, ať jsme si kvit, jak se říká.
0: Ano.
1: Tak dejme tomu, mě vyjmenujte 4 okresy, dejme tomu Libereckého kraje.
0: 4 okresy Libereckého kraje. Pankrát, Servác, Bonifác a Žofie. Ne, nevím, opravdu nevím. Tady bych ano, mlžil. Vy víte?
1: Samozřejmě, Liberec, Jablonec, na ní jsou Semily a Česká Lípa.
0: Výborně, tak to máme kompletní. Já jsem záměrně nepodváděl, nedíval jsem se na Wikipedii, kde to určitě najdeme, ale jsem rád, že jste to řekl za mě. A opravdu, Česká Lípa, Jablonec, na ní jsou Liberec, Semily. Je to správně, vy byste byl vítěz, jenomže bohužel dnes to vyšlo trošku jinak. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Teď je 15:16, přeju vám dobré odpoledne, vážení přátelé, a za malou chvilku vám nabídneme jednu reportáž, slavkovskou, řekněme. Kultivovat vzhled obchodů a podniků v památkové zóně chce právě vedení Slavkova u Brna. Majitele podniků oslovuje i přímo a nabízí jim konzultace i příspěvky. Někteří se ale změnám brání. Do Slavkova se vypravíme už za pár minut.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Četnické humoresky slaví 25 let. Poslechněte si dvoudílné rozhlasové vzpomínání na natáčení legendárního seriálu. Uslyšíte Zdenu Herfortovou, Pavla Doucka, Jana Grigara a Martina Slámu. Nalaďte si Český rozhlas Brno na květnový sváteční pátek. Besedu k 25 letům četnických humoresek vysíláme po 17. hodině. Těší se na vás váš Zdeněk Junák.
0: Český rozhlas Brno, písničky.

0: Dobré odpoledne s vysíláním Českého rozhlasu Brno. Přeju, vážení přátelé, malou chvíli před 15:30. Jak jsem před chvílí říkal, Slavkov u Brna chce mít větší vliv na vzhled restauračních zahrádek, vývěsních štítů a reklamních nosičů v památkové zóně. Sada doporučení pro zkvalitnění veřejného prostoru a příkladů dobré i špatné praxe vznikla ve spolupráci s památkáři na začátku letošního roku. S majiteli podniků zástupci města jednali i přímo. A výsledek se dostavil. Většina z nich si obstarala chybějící povolení památkářů a vzhled podniků vylepšila. Někteří se však změně brání.
1: No já bych řekla, že se to zlepšuje, jsou pěkné ty zahrádky.
2: Hodnotí Palackého náměstí Slavkovanka Jana Janáčková, zatímco si vychutnává zmrzlinu se svou vnučkou.
1: Tady mají pergole udělaný, líbí se mě to.
2: Podle muže, který je tu na návštěvě, ale prostor pro zlepšení je.
3: Stejný zahrádky, aby to bylo stejný design. Prostě jedna je tady vyvýšený patro, druhá je tady na zemi, to se mně nelíbí.
2: Pravidla pro design zahrádek, poutačů a výloh připravuje vedení města od začátku roku. Manuál sice ještě není k dispozici. S provozovateli ale zástupci radnice jednali přímo.
4: Řekli jsme jim, jaké jsou podmínky pro provozování zahrádky v městské památkové zóně. Musí mít souhlas památkové péče a v některých případech i stavební povolení.
2: Říká lidovecká místostarostka Marie Jedličková.
4: My jsme jim nabídli konzultace zdarma s městským architektem a s památkovou péči. Nabídli jsme jim i možnost finančního příspěvku na to, když budou muset zainvestovat do svých předzahrádek. Drobné změny se udělaly. Co se podařilo změnit, takže kromě jednoho případu už všichni mají kladné vyjádření památkářů.
2: Někteří dostali souhlas k provozování zahrádky podmíněně. Tím problematickým podnikem je podle místostarostky cukrárna a kavárna u Tří císařů.
5: Přijde mi to, že chce město sterilní náměstí. Bez zahrádek, jenom takový židličky, stolky. My třeba k tomu máme negativní postoj, jo? Protože si myslíme, že naše zahrádka je hezká, že je oblíbená, ale město si to nepřeje.
2: Popisuje spolumajitelka cukrárny Romana Drápalová.
5: Máme pódium udělaný, aby se sem dostali lidi s vozíčkama. Máme to ohraničené, aby nefoukal vítr, ale město to teda nechce, chce jenom vzdušné zahrádky, židličky, stolky, zmrzlinu nesmíme taky prodávat venku. Řešíme to s právníkem, nesmířili jsme se s tím, co vlastně nám město může nakázat a co nemůže, protože zabraňuje nám podnikání.
2: Zahrádku teď podnik provozuje na černo. Místostarostka Jedličková ale nechce žádné právní bitvy.
4: Ráda bych viděla, aby došlo k nějakému konsenzu, že třeba od příštího roku už to bude všechno v pořádku, že budou mít zahrádku tak, jak mají povolení a že pro letošní rok to vezmeme jako výjimečný stav.
2: I když manuál vzniká už čtvrt roku, zatím nemá tištěnou podobu. Brzy ale bude k dispozici i na webu. Hlavní pravidla shrnuje městský architekt Slavkova u Brna Martin Pavlun.
6: Je to hlavně světlá barevnost, jsou to slunečníky bez potisku, bez výrazných nápisů, je to mobiliář z přírodních materiálů, ze dřeva, z kovu, jsou to živé rostliny a chtěli bychom omezit různé přístavby, které si v minulosti v restaurace do veřejného prostoru přistavovali.
2: Podle Martina Pavluna není potřeba mnoho změn. Kvalita veřejného prostoru ve Slavkově u Brna je vysoká. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Náš regionální stopař Vojtěch Halaš hledá zajímavosti dalších obcí Jihomoravského kraje. Dnes tráví den v Nesvačilce. Vojto, dobré odpoledne. Kam ses podíval a co si zjistil o Nesvačilce?
2: Ahoj Borko, hezké odpoledne tobě i posluchačům. No, momentálně jsem u místního fotbalového hřiště, které tady místní pan správce před chvílí parádně posekal. Ale teda podíval jsem se hlavně do kaple Panny Marie Bolestné, která mimochodem získala v roce 2025 Národní cenu za architekturu. A kaple ve mě teda zanechala velký dojem. Běžně je možné do ní nahlédnout o víkendech nebo třeba při Dni kostelů, který letos připadá na 29. května. Ta kaple se stavěla 10 let i z důvodu, že byla financována z darů,

0: Třeba Den kostelů, který vychází na 29. května, ale co se v obci děje přes rok a na co se místní nebo návštěvníci mohou ještě letos těšit?
1: Já jsem se bavil s místními a přesto teda, že obec už roky nemá ani vlastní školu, ani hospodu, ani pořádný sál, tak se toho v Nesvačelce neděje úplně málo. Místní se prý scházejí o víkendech u místního jediného a samoobslužného obchodu, který má otevřeno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což má určitě také své výhody, třeba takhle v noci. Ale bývá tu i maškarní ples, ostatky, hasiči tu organizují košť slivovice a dále to by ani samozřejmě nebylo dobrovolných hasičů, kdyby se tady nepálily čarodějnice. Hodně místních dětí prý také chodí do hasičského sportu a hasiče pro ně dělají i letní kempy a v půlce září tu bývají třeba i hody. Ale musím říct, jedna akce tam mě teda vysloveně zaujala a ta se bude letos konat 31. května, takto, a to je běh spojený s vařením guláše. Běh týmový a štafetový, takže funguje to tak, že jeden z týmu běží a zbytek v tom čase vaří guláš. To si myslím, že určitě stojí za zmínku.
0: Já jsem si právě představoval, jak v běhu krájím cibuli. No, tolik regionální stopaři.
1: Taky jsem to původně tak myslel.
0: To byl Vojta Halaš, který dnešní den tráví v Nesvačilce. Byl to náš regionální stopař, který se ozval v dobrém odpoledni a já prozradím, že se s námi dnes ještě jednou spojí a prozradí třeba i to, jakou obec mu los určil na příští týden. Ale pro tuhle chvíli děkuju a hezké odpoledne.
1: Díky, Borku, hezké odpoledne i tobě.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Už se rozjíždí písnička, kterou vám zaspívají Marta a Tena. Ale za chvilku se vám přihlásím znovu a nebudu sám s Květoslavem Havlíkem.

0: to je tím, že zítra máme státní svátek. Dopravní informace. Tak jednu bych měl hned já a za chviličku dostane slovo zástupce Jihomoravského Kordisu, koordinátora veřejné dopravy na území našeho regionu. Aktuálně v Brně znesnadňuje provoz dopravní nehoda na křížení Jugoslávské a Merhautovy. Probíhá vyšetřování téhle srážky, tuším, že to jsou dvě osobní vozidla. Ano, dvě osobní vozidla, která se tam střetla. Prosím, projížděte opatrně. Ale teď už dávám slovo Květoslavu Havlíkovi a ptám se ho, jak se jezdí prostředky veřejné dopravy. Dobré odpoledne.
1: Já vám přeji krásné čtvrteční odpoledne.
0: Jak se jezdí?
1: No, kdybychom uměli létat, jak Marta Athena zpívala, tak by se nám to dneska docela hodilo. Já ten aktuální provoz zhrnu od nejhoršího po nejlepší, po dobrou zprávu, tu si nechám na závěr. Úplně na začátek bych chtěl všechny upozornit na docela komplikovanou situaci u Nových Mlýnů na Hrázi, to znamená na trase Brno-Mikulov, kde nám poměrně, dá se říci, je velice hustý provoz a ta doprava tam poměrně kolabuje, zejména autobusy 105, které tam jezdí z Brna do Mikulova, tak v současné době jsme se rozhodli a odkláníme je přes Březí, protože ta trasa kvůli semaforu, který tam byl nainstalován, je v podstatě velice těžko průjezdná a možná se ani nedá moc doporučit těm individuálním automobilistům, kudy to mají objíždět. Ideálně třeba zkusit aspoň přes Břeclav, ale tam je taky hustý provoz, takže doporučuji se obrnit trpělivostí. Naši cestující musí počítat se zpožděním kolem 20 až 15 minut. V té stejné situaci je i linka 540 autobusová, která tudy jezdí. Ta bohužel není kam odklonit a zpoždění, která má právě díky tady této situaci, je také kolem 15 až 25 minut a trošku se obáváme, že ještě v průběhu dne bude nebo v průběhu odpoledne bude narůstat. Trošku horší situace, teď už skočím do železniční dopravy, je také v dálkové železniční dopravě mezi Prahou, Brnem a samozřejmě dále na Břeclav. Já bych chtěl upozornit, že mezi Pardubicemi a Kostěnicemi, to je první zastávka ve směru k nám na Jižní Moravu, je nějaká železniční výluka. Způsobuje to zpoždění jak dálkových vlaků, tak i našich vlaků S2. Také poprosím se obrnit trpělivostí. Někdy ty S2 projedou bez větších zpoždění a někdy mají třeba až 20 minut zpoždění. Je to taková nárazová situace. Takže jediné, co lze dělat, je sednout si do toho vlaku a očekávat, že dojedeme třeba s drobným zpožděním, ale většinou bych řekl, že ta situace se bude zlepšovat. Drobná nehoda je u Domašova ve směru k Rosicím. Tam také poprosím, aby cestující měli trpělivost. Linka 423 může ještě zhruba hodinku mít zpoždění. Silnější doprava na jih od Brna, na ulici Vídeňské, drobná dopravní nehoda. Někteří řidiči se to snaží objíždět po té vedlejší komunikaci, takže autobusy ve směru na Brno získávají zpoždění 10 až 15 minut. No a jinak na dálnici D1 dá se říct, že až tak nic hrozného se neděje, standardní pátek a podobně i za Lipůvkou a v Kuřimi takový ten standardní hustější provoz, který není až tak kritický, jak třeba v některých jiných dnech. No a na závěr dobrá zpráva, ta se týká cestujících vlaky mezi Brnem, Blanskem, Letovicemi. Teď dnes a zítra končí výluka mezi Rajcem a Skalicí, takže snad konečně vlaky budou jezdit trošku přesněji a nebudou získávat taková zpoždění jako v těch minulých dnech.
0: V první části svého, řekněme, tradičního dopravního hlášení, které vám přinášíme vždy před víkendem, ovšem v tomto případě předtím prodlouženým, shrnul, sumarizoval situaci v dopravě té veřejné Květoslav Havlík. A jako vždycky se vás ptám i na to druhé, tedy je před námi trojice volných dnů, to znamená, jaké nás čekají změny v dopravě, případně výluky.
1: Tady mám, bych řekl, dobré zprávy, těch změn a výruk je poměrně málo, já to zkusím v rychlosti zhrnout. První věc, upozorňuji samozřejmě, zítra máme státní svátek, takže se jezdí podle svátečních jízdních řádů, to znamená sobot, neděli a jsou uzavřené některé obchody, respektive všechny ty větší obchody, takže některé spoje ani nepojedou do těchto obchodů. A příští týden počítejte s tím, že od středy až do 22. května budou vlaky S52 mezi Zaječím a Hodonínem nahrazeny náhradními autobusy. Od úterý do čtvrtka v dopolední době se připravte na průběžně se měnící náhradní dopravu za vlaky S8 mezi Znojmem, Hrušovany a Mikulovem. A podobně v pondělí a v úterý pojedou náhradní autobusy za takový ten vláček pocuk mezi Bzencem a Moravským Pískem. A největší změny, to už upozorní trošku s předstihem, budou v dopravě od příštího pátku na 5 dní ve Znojmě, Tam se to dotkne většího počtu linek městských i regionálních, protože se bude opravovat komunikace ve směru na sever, takže nastudujte si prosím, jak to bude jezdit, pokud byste chtěli příští týden od pátku cestovat. A řekl bych, těch výluk není až tolik a všem bych chtěl popřát krásné volné 3 dny. Užívejme si sluníčka, užívejme si výletů a krásného počasí.
0: To též přeju i já vám a taky všem, kteří poslouchali vaše informace. To byl Květoslav Havlík z Jihomoravského Kordisu, zástupce koordinátora veřejné dopravy na území našeho regionu. No a mějte se hezky, uslyšíme se zase příští týden. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný víkend.
0: Už jen vteřiny zbývají do 3/4 na 4. Ale dobré odpoledne ještě pokračuje. Co se vám vybaví, když se řekne Pražský Orloj? Zajímavosti s ním spojené nám už za chvilku v naší rubrice Co v učebnicích nebylo nabídne Martin Písařík.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
3: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pražský orloj je nejstarším stále fungujícím orlojem na světě? Vznik tohoto jedinečného díla je opředen legendami. Ta nejrozšířenější hovoří o krutém konci jeho údajného tvůrce mistra Hanuše, jehož pražští končelé po dokončení práce nechali oslepit, aby podobné dílo už nemohl postavit nikde jinde. Příběh je naštěstí jen smyšlenkou. Unikátnost stroje nás ovšem ohromuje dodnes. Mimořádně složitý hodinový mechanismus je poprvé doložen v listině datované 9. října 1410. Skutečným autorem je hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, který zřejmě spolupracoval s astronomem Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Sice jsem vás nechal chvilku čekat, ale doufám, že se vám i dnes líbila tahle naše rubrika. Martinu Písaříkovi děkuju a věřím, že teď už víte o něco víc, když se řekne pražský orloj. Na závěr našeho dobrého odpoledne vám nabízím informace o tom, co přijde po 16. hodině, tedy co bude ke slyšení na rozhlasové vlně Českého rozhlasu Brno. Po zprávách s Davidem Hasmanem bude čas humoriády. Jejím dnešním hostem bude Martin Zounar a moderovat bude tradičně Patrik Rozehnal. Den v kraji vás čeká v 17 hodin, tedy zpravodajsko-publicistický souhrn z Jihomoravského kraje, který bude i dnes obsahovat to, o čem se mluví. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? Ano, o tom bude hovořit ve studiu Martin Baxa z Občanské demokratické strany a Martin Kolovratník z Hnutí ANO. Moderuje Tomáš Pancíř o 17:30. Já se těším na slyšenou ve 23 hodin na Prahu noční linky.

0: Chovatelské poradně přivítáme v pátek 8. května veterináře Milana Štourače a u příležitosti Světového dne lupusu, který připadá na tuto neděli, si budeme povídat o autoimunitním onemocnění psů a koček a tím je právě lupus. Probereme nejen příčiny, ale také možnosti léčby a úlevy pro naše domácí mazlíčky. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9. hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnské teplárny přerušily topnou sezónu, byla chladnější než minulá. Nenkovice na Hodonínsku čeká rozšíření kanalizace. Nejvyšší přípustné ceny paliv v pátek a o víkendu klesnou. Cenový strop za benzín bude vyšší než u nafty. A zítra čekáme většinou polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Teplárny Brno dnes přerušily dodávky tepla do brněnských domácností a firem. Společnost je obnoví v případě, že se opět výrazněji ochladí. Aktuální topná sezóna byla chladnější než ta minulá. Teplárny letos po delší době zároveň zaznamenaly výraznější mrazy. V lednu průměrná měsíční teplota dosáhla skoro 2 stupňů pod nulou, což bylo poprvé od roku 2019, kdy měsíční teplotní průměr klesl pod nulu. Vedení obce Nenkovice na Hodonínsku plánuje výstavbu nové kanalizační sítě. Projekt za odhadovaných 46 milionů korun napojí stávající stoky na čističku v sousedních Želeticích. Začít by měli ještě letos. Na nákladech se bude podílet Ministerstvo zemědělství a Jihomoravský kraj. Jak nová kanalizace zlepší život v obci, doplňuje starosta Petr Zálešák za sdružení nestraníků.
2: Odpadní voda znečištěná z domácností a podobně, tak půjdou na tu čistírnu. Takže tím se zlepší i životní prostředí tím, že voda nebude kontaminovaná a nebude obsahovat ty látky, které teď obsahují z domácností a podobně.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesnou. Cenový strop na benzín bude poprvé vyšší než u nafty. 1 litr budou moc čerpací stanice prodávat na nejvýš za 44 korun a 42 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Litr nafty bude moc stát maximálně 44 korun a 15 haléřů. Oproti dnešku o 45 haléřů méně. Tyto ceny budou kromě zítřka a víkendu platit i v pondělí. V jarním kole sbírky potravin darovali Češi rekordních 702 tun potravin a drogerie. To je o 184 tun více než loni. Informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Komu sbírka pomáhá nejvíce, vysvětluje mluvčí federace Vendula Seifertová.
3: Jsou to z velké části samoživitelé, maminky s malými dětmi, rodiny v krizi nebo prostě lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
0: Většinu zboží lidé darovali přímo v prodejnách. Další pomoc přinesly online obchody a finanční dary.
1: Počasí.
0: Zítra na Jihomoravě čekáme většinou polojasno, více oblačnosti bude hlavně na severu a severovýchodě kraje s možností přeháňky. Večer potom bude oblačnost celkově ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na silnici 602 mezi Domašovem a nájezdem na D1. Srazila se tam 3 osobní vozidla, na místě zasahují složky IZS. A na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Aktuálně kolona kamionů od kilometru 166, osobní auta zastavují u Kývalky. Tolik doprava, šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
5: Já vás zdravím všechny a jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, již vzhůru celá zem, dej si kafe, ti to blafe a tak dále a tak dále. Máme tady humoriádu a musím říct,
6: hodil jsem na Leničku, Katou jsem hodil očku a že jo, víme.
5: Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
4: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
1: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoller je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, je takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. Jo. A, ano, byl to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem udělal bububu, ty zlobivá číčo. No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel jsi. Sice
1: dojel jsem se tady pořádku, tebe, tak a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor. Večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádher, na francouzně to zašlo, dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká, podívejte se. U některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude... Řekl bych... Ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že... Ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá ciráty. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku, ale místo citrónu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené, když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
2: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
2: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že si tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo. Tomu políčku.
0: Takže chtěl...
1: Chlákoli zalévat.
0: Ano.
1: Jo, okopávat, opečovávat, jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
0: Já si představuju, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom na vašich kopeckém. My byste měli to debatu rozvíjet dál. Takhle jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval ženami?
1: Ne, co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme chodili v takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náruči a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám, prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš, jo, chci se zeptat, jestli by si tr... A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to čtyři, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tedy poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialové, ty Skleňčka a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Skleňčka a další. A nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01104.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osobnost, která nás spojí s předchozí ukázkou Ačko a Bčko Luděk Sobota, když to zjednoduším. Ano. Telefonní číslo 731 800 900 a povídá si s námi dnes i Martin Zounar. Kdo je tam?
2: Dobrý den.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Zdravím Patriku a zdravím srdečně pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Kterého mám strašně ráda jako herce, jako člověka. Jste fajn muž. A hlasuji, Patriku, prosím vás, pro Ačko. Mějte se hezky.
2: Děkujeme,
1: taky,
2: hezký
1: taky,
2: den,
1: děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, David, dávám Bčko.
2: Dobře,
1: Davide.
2: Máte omyt.
1: Děkujeme za hlasování a přesouváme se s dalším telefonujícím. Kdo to je?
5: Ahoj chlapi, tady Danda Staková.
2: Dobrý den.
5: Chtěl bych vás oba zdravím a děláte to skvěle. No a děkuji. Volím Luďka Sobotu.
1: Dobře.
5: Jo, mějte se krásně.
1: I vy, zdravíme na západ. Kam teď? Dobrý den po telefonu.
6: Takže dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
6: Tady je Petr nad Metojí.
2: Aha.
6: Pozdravuji pana Tounera.
2: Děkuji.
6: Ale já jsem Boba Švarce.
2: Jo, dobře, děkuji.
1: Ano,
2: a co dáte?
1: Co dáte, ano, Ačko, Bčko?
6: Ačko.
2: Děkujeme, díky, naschle.
1: Zapisuju. Děkujem. Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
7: Klenoty Rivalten.
8: Profesor Champier. Tak poslyšte, pozící, tak kolem čtvrté.
7: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
8: Výborně.
7: Klenoty Rivalto.
9: Tady Šampionová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
7: Ano, zítra ve 16:00, madam.
9: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
7: Buďte bez obav. Jste velice láskavá, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
9: Výborně, budu vás čekat v hale.
7: Děkuji, madam.
9: To je přesno.
7: Přesnost je ozdobou králů, madam.
9: Ozdobu královen má.
7: Ano, tady.
9: A mohla bych se ještě jednou podívat?
7: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
9: Já bych potřebovala jiný dekol, kdybych se mohla
7: převléknout,
9: kdyby to bylo ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout, že by to bylo ideální. Okay. Prosím, ano.
8: Pane Rivalte, nemilý, byli se mě těšit.
9: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
7: Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
8: Velice mě těší, prosím, posaďte se.
7: Děkuji.
8: Máme hezký den, což?
7: Ano, velice krásný.
8: Vy se nám nepokazil, což?
7: Já doufám, že ne.
8: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
7: Já jsem obchodník, pane profesore.
8: To je taky dobrá vlastnost.
7: Já doufám, že se domluvíme.
8: Já taky doufám. Jenom bych... Nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
7: Pane profesore, já dost spěchám.
8: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
7: No, jako kluk jsem měl spalničky, ano? Jestli vás to tedy zajímá.
8: A co, úpal?
7: Úpal ne. Vy ano?
8: Já ne, proč?
7: Jen tak.
8: Kouříte?
7: Ano, děkuji.
8: Kolik?
7: Jedna stačí.
8: Není?
7: Ne, myslím teď.
8: A co myslíte, má Carmen pravdu?
7: Která Carmen?
8: No, přece.
7: O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
8: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
7: Pane profesore, kdybyste se neurazila, mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiňte, prosím.
10: ten tón.
8: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nesmíte brát vážně.
10: Vy jste velký šprýmač, pane profesore, vy jste člověka tak polekal.
8: Celkem normálně reagujete.
10: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
8: Ale to mi nesmíte dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
10: Já vám nerozumím.
8: To nevadí.
10: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
8: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl a že to navzájem navazuje.
10: Dobře, kdybyste dovolil, já musím přejít k věci. Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne.
8: Tak lehké to není.
10: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné. Je to velice vzácné.
8: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
10: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
8: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
10: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
8: Nemusíte, mně stačí všechno.
10: To mě úplně.
8: Mně taky.
10: Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.
8: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
10: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
8: Především se šetřit. Přijďte ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
10: Oh, vy jste velice laskavý.
8: A vezměte sebou ženu.
10: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
8: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
10: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
8: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
10: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
8: Co?
10: Že ruku líbám.
8: Komu?
10: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
8: Promiňte, já nemám paní.
10: A ta dáma, která tady... Tu...
8: No, vy myslíte vaši paní?
10: Mojí paní, já jsem vdovec.
8: Co? Co se jí stalo?
10: Umřela před 20 lety. Já jí dal náhrdelník.
8: Do hrobu?
10: Do hrobu, do ruky.
8: Co to?
10: Ta bestie. Ta bestie, ta podvodnice. Vodu.
8: Klid?
10: Policii, zavolejte policii. Nechci, ne.
8: Klid, prosím, klid.
10: Policii, zavolejte.
8: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
1: Humoriáda. Ta sklenčka, to, tak jako, to není tak často, že by se tu v Okázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal
11: ano.
1: Nějak?
11: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku. Jelikož já jsem měl krásnou instanci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to velký zážitek. Bratra mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra a Ondra Vetchý a Pavel Kříž. Bylo to fakt studentská balada prostě, bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo prostě, a bylo Ludvík Ráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes. Říkám, vlcem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herství o poslouchání a vycházení no. Z toho druhého. Než začneš něco s tím dělat. Že?
1: No ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to... s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
11: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
1: Jo.
11: Ono, když to,
1: jako zapomenout na to, že hraješ. A
11: no no to nehraješ, jo, tak si říkáš, že no. To ti režisér řekne postavat tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhej. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl. Jo, no teď já ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo. Ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co dí, co řekne. Ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám, je, když ty věci jsou, no.
1: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte
11: no
1: se
11: ano,
1: ten
11: te,
1: text.
11: No.
1: Jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo? Jako učil ses to dlouho?
11: Ne, to se nedá naučit.
1: Nedá.
11: To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapi s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou opravdu někdy máme věc a teďka s Filipem Blaškem je úvěr. Už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že tyhle, já mám pocit, že si povídáme jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
1: Takže je to pak
11: a musím ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když jsi nejvíc unavený.
1: Ale...
11: No, děláš zbytečný kraviny, no, prostě jsi rád, že a ono to z toho leze ta pravda. Je to fakt hezký, je to, nevím, tak třeba někteří herci poslouchají, říkají, co to kváká za kraviny, myslím si, že ne.
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem a za malou chvíli vybereme další ukázku do Humoriády.
12: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S Martinem Zounarem, humoriádě, jdeme dál, co tam vybereme?
2: Pozor, já tady vidím, prosím tě, já tady vidím Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam ano.
2: Nálovský Karel Šíbuda, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, když jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano, na té policejní
2: stanici, to byla
1: ano.
2: Pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka natáčení před 14 dny, ještě než byla narozeniny, tak jsem si popřál rád. A já jsem s ním vařil, bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a já.
1: Co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které ano. Jsem, tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je, no to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřince chutnala.
3: Říká chutnala, ano, říká, dej mě to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jak je, Martinku, pojď.
2: A já vařím, diváci, ne.

0: jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
1: Jo, no, no asi jo. No ale to je strašně, na... no ale víš, co to ještě zaplat, pamu, že teďka už vaří opravdu kuchaři,
0: ano,
1: a já jsem byl jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal, a koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výbor, no to je to samý Paul Reiseněk. Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, ano, že jsem byl moderátorem, nikoli v kuchařem, i když u mě by ses opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
0: Takže Jiřina Bohdalová, Josef Náhlovský, Karel Šíp, Teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
2: Můžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku ani. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
3: Jo, Česká atomová? To, paní, to máš zase Češi na půl s nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká atom Paťa. Poty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
2: Pani, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
3: Jo, takže přímá linka Temelin Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam nošen.
4: Kouknou, paninko.
3: No.
4: Jdou sem.
3: No.
4: Hrajte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
2: Pojďte se, no, taky mám takový návod. Hrajte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všecko na jednu fleku, co vy na to?
3: No tak podívejte, kuci, nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru. Helejte, česká holka na ruském kole. A stoupte si, pánové a dámy. Ale roztočíme kola a už se to točí. Už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečná neblinka. Nastoupte si všichni, kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo, no. Hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně, no. Pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo, a udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budem povídat, hezký ono to není.
4: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
3: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmuciklend.
2: Šmuciklend, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Šmuciklend.
4: Franto, pojď sem, dáme si tu naši

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. No, Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co tobě se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ,
1: ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfóře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, ty blázne, ale pozor, ona dál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner.

0: Ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech, tak víš, co to všecko, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá tahle parta jela. Hele, to byla, bylo to nádherný. Pozor, Novotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Byla ta zlatá éra.
0: To bylo, no, to bylo, no. To
1: takže
0: bylo,
1: je na co vzpomínat.
0: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože, že jo, poprvé na západ, tak jsme, jako, že bychom chtěli vidět, jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohle, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurňa, kde je ta ženská? My jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra, babi, ukažte to, kdy už tebe, tam se furt slíká chlap, ty, my to potřebujeme. To
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tedy Josef Nálovský je tím pojitkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To je,
0: no,
1: Ačko.
0: Ten tam byl taky.
1: Ano.
0: Jestli, taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná V divadle, scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04 Humor mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
2: Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Moriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhovský, nebo ano. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounárem po telefonu. Vám,
3: dobrý den.
2: Co voláte?
4: Dobrý den. Já jsem z Rokycana, hlasu Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju. Skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám, ať sa vydaří. Ďakujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo ho zoudala, protože je s ním prča.
3: Jo,
2: Ačko. Ačko, dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žeremiš.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: To žere pudly nebo myši?
7: To je, soustřed se.
8: Přátelé, pudl dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh.
7: Ne, na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrá.
8: Ne, to ještě nemůžu.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: Na posezení.
7: Ne, na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená, ty paní.
7: Takáně? Sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No ale tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost.
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Z vás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám posledně špatný ty výstupní.
7: Hele, víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Ano. Já jsem ekolog.
8: Vy jste ekolog, to je pravda.
7: Ne,
8: ekolog
7: je špatný bytí, ano, ale tak. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, green špíz, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. Tatárka chodila okolo, že se bych jednula zbaštil.
7: Ne, green špíz, ale Greenpeace.
8: Greenpeace,
7: no jistě,
8: známe.
7: To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti. Známe.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáček.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To mě? Znám Hnutí Duha, jsme založili vás s klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, děláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už v 10:30 jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká, měli bychom se vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom dali posluchačům šanci.
3: Pojď.
2: Jo, no tak vrátíme do hry, pozor.
3: Pozor.
2: Luďka Sobotu.
3: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Limon, Lino Mas, no jistě.
2: Tak uvidíme,
9: pozor,
2: kdo to umí.
9: Krásně kreslil, pane Lino.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na ně zaspomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu Vašek ne-

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jsme tady dělali úplně hudební doprovod.
2: No pane, tohle to prostě krásy, Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
2: Na prvnickým táboře, já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se žil zabiju, ale je geniální, je skvělej, prostě má styl svůj, furt,
1: Koho máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honzo Zlkavý, zdraví vás, Patriku i Martina Zdolana a hlasuji pro pana Sobotu.
1: Dobře,
2: máte mi.
1: Taky děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
2: A já se těším.
5: Tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První řada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bombonku.
6: Děkuju.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím, jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Prosím, pojďte trošku, sticho.
5: Ticho.
6: Proboha.
7: Sticho.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je? Tam, prosím tě.
5: Jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to ohromný schodiště, vidíš?
7: Tak jaký ohromný schodiště? Buďte sticha, nerušte představení. Promiňte. To je normální schodiště.
5: Promiňte, co je? To je Francesco.
6: Obr, vidíš, to je. Hele, to je úplný obr.
5: Buď klidnej, to je voják. To je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak je obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidné.
5: Ticho, hele. Prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, nerušte představení a buďte ticho.
6: No tak. Je, další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se. Uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady někde lékař, prosím vás.
7: Není tu někde lékař.
5: Prosím, co pak se stalo? Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Tak... Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obři.
8: Jen klid, vemte svého přítele a jděte s ním domů, no.
5: Pojď. Myslíte, že to je vážně? Řekněte mi, co to je?
8: Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
1: Humoriáda. Tak do opravdového divadla vás ve Martin Zounár určitě.
2: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie.cz, tam si najdete, kde hrajem. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase děčím.
1: Ano, zase v Humoriádě a hezký svátek, ať se daří, měj se.
2: Pa.

Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dlouhotrvající sucho by mohlo významně poškodit úrodu zemědělců na jihu a východě Moravy. Slavkov u Brna řeší s majiteli provozoven v památkové rezervaci vzlet jejich podniků. Obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních budou zítra zavřené. A zítra čekáme většinou polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Úrodu zemědělců na jihovýchodní Moravě ohrožuje dlouhotrvající sucho. Podle předsedy agrární komory Zlínského kraje Martina Gabrhelíka spadlo za poslední dva měsíce necelých 30 mm srážek. Nedostatek vláhy se projevuje na plodinách, popisuje ředitel akciové společnosti Agro Okluky Dolní Němčí Petr Koníček.
2: Kukuřice jsou žluté, ty směsi na zeleno, co máme sklízet někdy koncem června, začátkem července, tak prostě v tomto období už to bývá narostené, teď není nikde ani zakrytá zem, je vidět, jak je to vyřádkované, trpí to, žloutne to, má to prostě deficit. Když si vezmeme louky, pasinky, výroba sena, výroba travních senáží na těch loukách není vůbec nic. Už teď je to kritické.
0: Majitelé podniků v městské památkové zóně ve Slavkově u Brna postupně upravují venkovní vzhled svých provozoven. Přimělo je k tomu vedení města, které se snaží kultivovat veřejný prostor v historickém centru. Pravidla pro vzhled restauračních zahrádek nebo vývěsních štítů radnice vydá v manuálu, který připravuje ve spolupráci s městským architektem a památkáři. Podnikatelům taky nabízí pomoc s úpravami, říká lidovecká místostarostka Marie Jedličková.
3: My jsme jim nabídli konzultace zdarma s městským architektem a s památkovou péči. Nabídli jsme jim i možnost finančního příspěvku na to, když budou muset zainvestovat do svých předzahrádek. Drobné změny se udělaly. Kromě jednoho případu už všichni mají kladné vyjádření památkářů.
0: Lidé budou navrhovat projekty na vylepšení Boskovic do participativního rozpočtu od června, o měsíc později než v předchozích letech. Na přihlašování nápadů mají autoři měsíc. Jejich rozpočet nesmí přesáhnout 500 000 korun. Hlasování o vítězi naplánovala radnice na listopad. Letos přijme i projekty na pozemcích, které nepatří městu. Podle místostarosty Radka Šamšuly z Pirátů to ale má svoje podmínky.
4: Podmínkou je, že to musí být veřejný prostor, může to být tady soukromý pozemek, musí být veřejně dostupný a samozřejmě majitel musí minimálně předběžný souhlas dát s tím, že souhlasí s umístěním tohoto projektu na jeho pozemek. Navrhovatel tohle to stvrzuje čestným prohlášením o tom, že s majitelem jednal a majitel s tím souhlasí.
0: Většina obchodů zítra zavře. Podle zákona musí zůstat zavřené prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Třeba Svaz obchodu a cestovního ruchu ale upozorňuje, že se k nim můžou přidat i menší provozovny v obchodních domech, kterým se nevyplatí otevřít. Zákazníci by si proto měli otevírací dobu ověřit předem a případně si nakoupit dnes. Dodržování zákona o otevírací době na státní svátek bude kontrolovat Česká obchodní inspekce.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme většinou polojasno, více oblačnosti bude hlavně na severu a severovýchodě kraje s možností přehánky. Večer potom bude oblačnost celkově ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy se zdržíte v koloně. Poprvé se brzdí u sjezdu na Domašov na kilometru 168. Je to nesouvislá kolona až do Brna k omezení. Osobním autem těch 30 kilometrů pojedete zhruba 50 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Otvíráme dnešní hodinu Den v kraji, která bude poněkud speciální. Po standardním začátku se souhrnem událostí a předpovědí počasí se ve druhé polovině od 17:30 dostane na výjimečné vydání našeho rozhovoru nazývaného O čem se mluví. Dnes bude mít ten rozhovor podobu debaty a bude to debata o tématu, které zajímá jistě řadu z vás i z nás. Veřejnoprávní média a jejich podoba v budoucnu. K tomu se ale dostaneme. Teď vás na úvod vítá a příjemný poslech přeje Marek Zouhar. Zůstaňte naladěni.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Připraven je regionální zpravodajský souhrn, připraven je David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Teplárny Brno dnes přerušily dodávky tepla do brněnských domácností a firem. Společnost je obnoví v případě, že se opět výrazněji ochladí. Aktuální topná sezóna byla chladnější než ta minulá. Teplárny letos po delší době zároveň zaznamenaly výraznější mrazy. V lednu průměrná měsíční teplota dosáhla skoro 2 stupňů pod nulou, což bylo poprvé od roku 2019, kdy měsíční teplotní průměr klesl pod nulu. Dělníci v Kuřimi dokončují stavbu denního stacionáře a zázemí pro terénní sociální služby. Budovu za zhruba 44 milionů korun dodělají o letních prázdninách. Fungovat začne zřejmě od ledna příštího roku. Denní stacionář nabídne 8 lůžek pro dospělé i děti se zdravotním postižením, vysvětluje starosta Drago Sukalovský z hnutí STAN.
3: Rodiny těchto zdravotně postižených si budou moci vyřídit třeba záležitosti, které nutně potřebují, nebo si třeba jenom odpočinout.
2: Vedení obce Nenkovice na Hodonínsku plánuje výstavbu nové kanalizační sítě. Projekt za odhadovaných 46 milionů korun napojí stávající stoky na čističku v sousedních Želeticích. Začít by měl ještě letos. Na nákladech se bude podílet Ministerstvo zemědělství a Jihomoravský kraj. V Boskovicích začne fungovat senior doprava pro lidi od 70 let nebo pro handicapované. Dotovat ji bude město. Odsouhlasili to tento týden radní. Klíčové slovo budou mít zastupitelé. Půjde o pilotní projekt, který má zatím fungovat od začátku července do konce roku. Na toto období Boskovice službu zadotují částkou téměř 400 tisíc korun. Díky tomu klienti zaplatí za jednu jízdu jen 30 korun. Pokračuje místostarosta Lukáš Holík z hnutí ANO.
4: Projekt má zajistit bezpečnou a dostupnou přepravu seniorů, osob se zdravotním omezením a handicapovaných, včetně asistence při nástupu od provodu až k cílovému místu.
2: Výstava s názvem Přetnuté životy dnes začala na Krajském úřadě v Brně. Mapuje osudy židovské rodiny Majerových, která pocházela z Hodonínska. Deník Ruth Majerové, jedné z obětí holokaustu, byl v roce 2014 zapsán do světového kulturního dědictví UNESCO a představuje unikátní svědectví o životě Židů za druhé světové války. Na projektu spolupracoval Rakouský archiv odboje a Norské centrum pro studium holokaustu. Lidé můžou výstavu navštívit do 12. června.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Pořadu Den v kraji nemůže chybět předpověď počasí, kterou pro nás dnes z Českého hydrometeorologického ústavu má Barbora Kučerová. Tu vítám, přeju příjemné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaký byl dnešní den z hlediska počasí v kraji? Všichni, včetně mě, vyhlížejí déšť, dočkali se tedy někde v regionu?
2: Dnes byl den spíše s velkou oblačností a přeháněk se opravdu dočkali. Někde se vyskytují dokonce i teď v takovém pásu momentálně zhruba uprostřed kraje pod Brnem a pak také spíše na západě kraje nad Brnem, takže je to takové hodně nastřelené, různě ty přehánky, opravdu to byla dneska loterie, kde se vyskytly, ale déšť opravdu jsme někde zaznamenali a zaznamenáváme i v současné době.
1: Pojďme k výhledu na noc a ráno a hlavně na zítřek.
2: Tak ta velká oblačnost, kterou jsme měli během dne, máme teď, by ještě měla chvilku vydržet, budou ty přehánky postupně doznívat, může se ještě, ale už asi spíše z menší pravděpodobnosti udělat bouřka, ty také postupně odejdou a během noci to pak bude beze srážek, oblačnost bude ubývat a k ránu se mohou lokálně vytvořit mlhy a ranní teploty mezi 10 a 7 stupni Celsia, na severu a západě kraje i pouze kolem 6 stupňů Celsia.
1: A přes den?
2: A zítřek přes den bude obloha většinou polojasná, ráno možná i skoro jasná a více oblačnosti obecně bude spíše na severu, severovýchodě kraje a pak také ve vyšších polohách. Tam se mohou objevit i drobnější přehánky a v celém kraji potom večer bude oblačnost ubývat. A zatímco dnes se teploty vyšplhaly zhruba mezi 20 až 24 stupňů Celsia, tak zítra zůstanou v uvozovkách mezi 19 a 22 stupni Celsia.
1: Děkuji vám za informace o počasí. Z Českého hydrometeorologického ústavu dnes mluvila Barbora Kučerová. Naslyšenou?
2: Naslyšenou.
1: Po písničkách, které nestárnou, se do vysílání přihlásí a zřejmě ji objeví se v něm náš regionální stopář Vojta Halaš. Poslechněte si, jaké krásné místo si dnes vybral.

starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
1: Četnické humoresky slaví 25 let. Poslechněte si dvoudílné rozhlasové vzpomínání na natáčení legendárního seriálu. Uslyšíte Zdenu Herfortovou, Pavla Doucka, Jana Grigara a Martina Slámu. Nalaďte si Český rozhlas Brno na květnový sváteční pátek. Besedu k 25 letům četnických humoresek vysíláme po 17. hodině. Těší se na vás váš Zdeněk Junák.
0: Český rozhlas Brno, písni

0: Ve studiu je teď se mnou už náš regionální stopař Vojta Halaš. Vítej, Vojto.
1: Ahoj Marku, hezké odpoledne.
0: Vojtěch Halaš míří postupně do různých obcí Jihomoravského kraje. Dnes strávil den v Nesvačilce. Už jsi zpátky a odpoledne si zmiňoval, že tě nejvíc zaujala místní nová kaple, nejenom zřejmě tebe. Přibliž ale posluchačům, jak vůbec vznikla.
1: Já jsem byl teda hlavně rád, že jsem tu kapli mohl navštívit. Ona je to fakt obrovský zážitek. Ona získala v roce 2025 i Národní cenu za architekturu. Jejím autorem je architekt Jan Říčný. A pán, který mě vůbec tou kaplí provázel, mi vyprávěl, že generace lidí z Nesvačelky chodili do kostela do asi 3-4 kilometrů vzdálených Moutnic. A vlastně v Nesvačelce za více než 300 let jejího života nikdy nebyla kaple. A místní se to prostě rozhodli změnit, ale byl to samozřejmě běh na dlouhou trať. Ta kaple se stavila tuším 10 let a byla financována jako z darů. Takže to samozřejmě trvá, i proto byla otevřena teprve před 2 lety, přestože základní kámen požehnal už v roce 2009 papež Benedikt 16. Ještě taková zajímavost, co mě právě pan říkal, že v kapli jsou uloženy relikvie svatého Václava a svatého Jana Nepomuckého, což je určitě významné poutní místo, najednou to získává. A abych přiblížil vlastně, jak vypadá ta kaple. Ona má na výšku asi 25 metrů, je kruhovitá, má kamennou podezdívku, jinak je z velké části dřevěná a mě překvapilo, že tam nejsou vůbec použity žádné hřebíky, že ta kaple drží, nebo ty dřeva drží pouze pomocí klínu. A běžně se do ní vlastně nedá nahlédnout, nebo je potřeba zavolat tomu pánovi a on třeba provází tam i o víkendech nebo o svátcích, anebo třeba přední kostelu, který bude letos 29. května. A nebo samozřejmě já jsem

Cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: čem se mluví.
1: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování a je ohrožena jejich nezávislost? To budou témata dnešního pořadu O čem se mluví.
0: O čem se mluví?
1: Dnešní téma se samozřejmě přímo týká Českého rozhlasu. Kodex Českého rozhlasu hned ve svém článku 1 pamatuje na situace, kdy se veřejně probírá něco, co se týká zájmů Českého rozhlasu. Kodex nám v takové situaci ukládá, abychom postupovali obdobně, jako by byla podávána informace o jiné instituci nebo podniku v České republice. Přesně tak k tomu přistupujeme. I v tomto pořadu nabídneme pohledy sněmovní koalice i sněmovní opozice. Jsem rád, že pozvání přijali dva poslanci ze sněmovního výboru pro mediální záležitosti. Představím je v abecedním pořadí. Ve studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Martin Baxa, poslanec ODS, bývalý ministr kultury. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: A v pardubickém studiu Českého rozhlasu je poslanec hnutí ANO. Před vstupem do politiky ředitel Českého rozhlasu Pardubice Martin Kolovratník. Dobrý den.
3: A přímo z Pardubic. Dobré odpoledne a moc děkuji za pozvání.
1: V úterý demonstrovali v Praze podle odhadů organizátorů 10 000 lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Odbory a část zaměstnanců obou těchto médií je kvůli chystaným změnám ve stávkové pohotovosti. Rozumíte jim, pane poslanče Kolovratníku?
3: Nerozumím. Opravdu ne a nemyslím to nějak ironicky, ale věcně a se vší pokorou a snažím se zopakovat a vysvětlit to, že a dneska o tom budeme mluvit, že z dílny Ministerstva kultury tady byl udělán první, nevím jak to nazvat, výstřel, pokus, návrh, ale budu asi a možná trochu překvapivě hodně upřímný, já to vnímám jako nějaký draft, pracovní návrh, materiál, který vůbec není hotový, takže já jako obavu o Český rozhlas ani Českou televizi v tuto chvíli nemám a prosím, ať se nikdo neurazí, ale nezaznamenal jsem, že bychom ta média, nevím, slučovali, ovládali, dělali čistky nebo něco podobného, nic takového se neděje v tuto chvíli, máme platnou legislativu nastavenou, máme nastavené kontrolní mechanismy, myšleno rady obou médií a tak dále a je to podle mě, no já nechci použít slovo hysterie, ale je to opravdu zbytečné vyvolávání negace a je to všechno předčasné a spíš místo nějakého dialogu, snahy o, nevím, řešení, vysvětlování, tak je to zkrátka zbytečná aktivita, které nerozumím. Říkám to upřímně.
1: Pan poslanec Baxa má pochopení nebo souhlasíte s tím, co teď zaznělo, že ty reakce jsou přehnané?
2: Já si jenom dovolím takovou možná trošku osobnější poznámku, protože kolega Kolovratník je opravdový expert na média, působil v Českém rozhlasu, tak mu takhle na dálku vzkazuju, Martine, že ti jediné, co ti nevěřím, je, že upřímně si myslíš, že tomu nerozumíš, ale chtěl jsem to jenom dodat, protože si vážím toho, že můžu debatovat s tebou, ale
3: já fakt to si teda myslím, že tomu, beru a
2: že velmi dobře chápeš, o co šlo. Já těm lidem velmi rozumím, protože mají prostě obavu o média veřejné služby, mají obavu o další budoucnost České televize a Českého rozhlasu, ať už z hlediska jejich nezávislosti, tak z hlediska jejich financování a dalšího fungování. Já teda musím úplně odmítnout to, co říkal Martin Kolovratník a tomu nedávám nějak za vinu. Hájí prostě svého kolegu z vládní koalice, když říká, že to, co předložil ministr Klempíř, je nějaký draft. Já bych se za to styděl a nikdy bych jako ministr kultury nedovolil, aby pomyslně brány ministerstva opustil takový paskvil, jako je návrh zákona o mediálních službách, který připravil Otto Klempíř a záměrně říkám připravil Otto Klempíř, protože ho podle mě nemohli připravovat legislativci ministerstva kultury.
1: Pardon, jak je špatný. Přes tím zákon o médiích veřejné služby.
2: Já jsem říkal co, pardon?
1: O mediálních službách.
2: Jo, pardon, zákon o médiích veřejné služby, aby byl, ano, aby, omlouvám se, aby byl správný ten termín. Takže já těm lidem rozumím, chápu jejich rozhořčení, chápu jejich obavy. Ten rychlý vládní postup, řekl bych zbrklý, řekl bych naprosto nepromyšlený a podle mě vedený nedobrými úmysly prostě vyvolává reakce a proto ti lidé vyšli do ulic. A dovolte mi zmínit ještě jednu důležitou poznámku. Ministr Klempíř nenabídl žádnou ruku k debatě. To je ta důležitá věc. Pokud kolega Kolovratník mluvil o tom, že je to nějaký návrh diskuzi, takovým věcem má debata předcházet. Bylo vlastně až komické, že se generální ředitelé obou médií veřejné služby dozvěděli v pátek předtím, než byl ten návrh zveřejněn, ani ne jeho detailní obsah. Prostě od začátku, od A až do Z špatně a lidé se tomu brání.
1: Jestli chce stručně na to, jestli byl prostor k jednání nebo nebyl prostor k jednání, reagovat pan poslanec Kolovratník?
3: Já ještě zareaguji na to, že to nějak jako hájím nebo musím hájit koaliční návrh. No já jsem řekl, že možná překvapivě budu upřímný. Já až jako nemám takovou potřebu to hájit. Prostě kolegové motoristé z Ministerstva kultury něco vyslali do světa. Teď se teda o tom začíná mluvit, ale možná překvapivě se s kolegou Baxou shodneme jako seriózně. Materiál, legislativní návrh se vším všudy, nevím, důvodovou zprávou, nějakou ekonomickým hodnocením a podobně. V tuto chvíli, teď to říkám jako poslanec, který pracuje, Martin to zná, s těmi takzvanými sněmovními tisky, to znamená hotový materiál se všemi komentáři vlády, stanoviskem a tak dále, tak to zatím prostě ve sněmovně nemáme. Proto o tom takhle mluvím, že já to zkrátka bez nějaké ironie takhle vnímám, že z Ministerstva kultury něco vyšlo ven a upřímně já to sám za příliš jako kvalitní materiál nepovažuji. Taky o tom možná dneska budeme mluvit, to, že tam nejsou definovány třeba regionální stanice, že se tam zatím jako nezmiňuje věci typu šíření obsahu v online světě, v digitálním světě, vůbec definice jednotlivých stanic obsahu, tak to, proto jsem řekl, že já to prostě vnímám jako nějaký draft. A teď, pardon, jaká byla ta otázka?
1: Já myslím, že otázka byla, že jste jí zodpověděl, protože byla, jestli chcete reagovat. My se samozřejmě k regionálnímu vysílání, protože jsme ve vysílání regionálních stanic, za chvíli dostaneme, ale v souvislosti s Českou televizí a Českým rozhlasem se mluví o řadě věcí, o způsobu financování, o množství peněz, které mají mít obě tato média k dispozici, také o definici toho, co mají a nemají dělat, v neposlední řadě právě o podobě návrhu toho zákona, o kterém jste teď mluvili. Když to vezmeme postupně. Začneme financováním. Současná vládní koalice má v programovém prohlášení, že zruší poplatky za veřejnoprávní média. Proč, pane Kolovratníku, máte pocit, že ten současný model rozhlasových a televizních poplatků nefunguje?
3: Máme.
1: V čem nefunguje?
3: Na jednu stranu bych byl rád, aby se ta debata nesmrsknula jenom na to, ale bereme to opravdu jako jednu část té celé diskuze, ale samozřejmě zásadní. A víte, já když jsem sám tady v tom rozhlase, vlastně v tom studiu, kde odkud v tuto chvíli vysílám, když jsem to působil, to znamená, bavíme se někdy o letech 2008, 9, 10, tak si pamatuju, a teď to neříkám ironicky vůči Martinu Baxovi, ale v té době ODSka navrhovala, aby se zrušily poplatky a já jako pracovník rozhlasu jsem byl proti a říkal jsem, to je přece zbytečné, má se to zachovat, má to fungovat. Přiznávám, že ta situace je dneska opačná z mého pohledu, to zásadní, co v tom vidím, je třeba úspora nákladů. Já když jsem se díval do výročních zpráv jak rozhlasu, tak televize, tak náklady na ten výběr jsou opravdu v řádu 100 milionů, těch nízkých 100 milionů ročně u obou médií dohromady. A třeba to jsou přece přesně peníze, které rozhlasu i televizi mohou zůstat pro vlastní potřebu, ať investice nebo platy lidí a podobně. Takže úspora, to je jeden důvod. Ten druhý důvod je i tedy někde řeknu z pohledu občanů, je to nějaký náš politický postoj, že zkrátka z toho nechceme mít jakoby tu řeknu přímou daň, přímý poplatek, ale že to tedy bude pod rozpočtem. A teď prosím, a to chci vysvětlit, já osobně, a to tady říkám s plným vědomím veřejně, nikdy bych nebyl pro to, aby se tady ta částka nebo ty peníze do veřejnoprávních médií staly jakýmsi řádkem na Ministerstvu kultury a občas to slýcháváme. A aby ředitelé museli chodit prosit vlády každý rok, aby něco dostali. To by bylo naprosto špatně. A tady chci vysvětlit, to je ten naprosto zásadní moment celé debaty. Dneska výši koncesionářského poplatku v rozhlasu a v televizi máme pevně danou zákonem, je v zákoně, to znamená, není tak jednoduché ji změnit. Vlastně jsme si to odehráli minulý rok 150 korun versus 55 korun, je to dáno v zákoně. A ta naše představa je taky, a víte to moc dobře, že to bude dáno pevně zákonem, ta částka, a dokonce bude každý rok valorizována automaticky. A to je přeci odpověď, to mi i Martin Baxa musí dát zapravdu, že to je odpověď na tu obavu o nezávislosti. Jestliže to máme pevně v zákoně, je to automat, který nejde jen tak změnit, tak tam přece nikdo nemůže ředitele každý rok vydírat.
1: Pane poslanče Baxo, v čem je podle vás lepší ten stávající systém? Martin Kolovratník mluvil o úspoře v řádu nízkých stovek milionů. Není to argument?
2: Já si možná taky dovolím trošičku obsáhlejší odpověď. Vezmu to postupně tak, jak to říkal Martin Kolovratník. Předně, ten systém poplatků funguje. Neexistuje objektivní důvod k tomu, proč by se měl měnit. Jsou země, kde poplatkový systém byl opouštěn třeba proto, že lidé poplatek nechtěli platit a pak už ta míra těch neplatičů byla taková, že to ohrozila ta média. V Česku to neplatí, naprostá většina poplatníků, to znamená domácností, to chci potrhnout, platí a také díky tomu poskytují Česká televize a Český rozhlas kvalitní služby. Ty náklady na výběr, které se pohybují zhruba okolo 250 milionů korun v součtu za obě média, jsou v největší části dána tím, že lidé v Česku konzervativně platí tím systémem SIPO.
1: A to jsou vlastně poplatky poště.
2: Ano, jsou to vlastně poplatky poště a upřímně řečeno, samozřejmě, že to jsou peníze, které by se mohly využít jinak, ale tohle je komfort poplatníků, kteří takhle platit chtějí. Naopak ten návrh financování ze státního rozpočtu znamená jenom v prvním roce na obsluze toho dluhu, ze kterého se musí se bude muset, pokud ten návrh projde, ten systém financovat, bude činit rozhodně několik set milionů korun víc, než je ten samotný systém. Takže o úspoře hovořit nelze. Já mám o té nezávislosti velké obavy, ministr o tu nezávislost velké obavy, aby posluchačky a posluchači věděli, tak ten systém poplatku je vlastně nastaven tak, že ty domácnosti nebo právnické osoby platí přímo oběma médiím veřejné služby, České televize, Českému rozhlasu. Ta cesta přes státní rozpočet znamená zrušení nezávislého financování, to já považuji za velmi vážný krok, a dosud nebyl schopen ministr Klempíř ani veřejně vysvětlit, jak bude vypadat ten konkrétní mechanismus, protože on řekl při té úvodní tiskové konferenci, že peníze snížené o miliardu korun budou rozpočtovou kapitolou a to by znamenalo vlastně přímé státní řízení financování České televize a Českého rozhlasu.
3: To není pravda.
2: Zatím jenom chci podotknout, Martine, že zatím jsem, tak my si tykáme tak, aby posluchači věděli,
3: ano,
2: abych tady...
3: Ano, na vysvětlení. Martinové si tykají.
1: Matoucí je, že oba jste Martinové, ale snad to bude
2: srozumitelné. Zatím nebylo vlastně popsáno, jak to financování bude fungovat. To znamená, kde ta částka bude napsána a jak bude řízena. Takže já z toho obavy mám, ale hlavně pro posluchačky a posluchače regionálního studia nebo regionálních studií, tak prostě to škrtnutí více než miliardy korun u televize a stovky milionů u rozhlasu prostě bude znamenat velké omezení služeb.
1: Ale tomu se dostaneme za malou chvíli. Teď se zeptám pana poslance Kolovratníka k tomu, co říkal pan poslanec Baxa. Jste už v koalici dohodnutí, jak to tedy technicky bude a jestli to, co říkal pan poslanec, jestli vlastně se nedostane ministerstvo financí ke kontrole jednotlivých částek, tak jak s nimi nakládá Český rozhlas a Česká televize?
3: No jsme, a teď já nepodezírám Martina Baxu z nějaké záměrné lži nebo manipulování, ale tak, jak ty informace vnímám já, tak, jak je z koalice mám, tak řekl jsem to vlastně před chvílí, přesně stejným způsobem, jak máme dneska v zákoně napsanou větu v zákoně výše koncesionářského poplatku pro Českou televizi je 150, pro rozhlas 55, tak stejným způsobem bude nebo má být v zákoně napsána ta výchozí částka od roku nebo od tedy začátku účinnosti té změny zákona.
1: Já se omlouvám, že vám do toho skáču. Ano. Já jsem se samozřejmě díval do toho návrhu, tu větu jsem tam četl, ale z toho třeba není jasné, jestli všechny ty peníze ty instituce obě dostanou hned 1. ledna nebo jestli to dostanou 31. prosince. Tam přece z toho praktického hlediska zůstává řada otazníků, nebo ne?
3: No dobře, ale pokud vím, tak ani v dnešním zákoně nemáme nějakou definici, kdy dostávají nebo jak často koncesionářské poplatky, tak přeci je to měsíčně, lidé je posílají měsíčně. Teď jste mě zaskočil, jako by tou otázkou, nedovedu si představit, jako že třeba by rok čekali a nic nedostali, nebo podobně. A to si dovedu představit, že se pak asi dá ošetřit buď nějakou vyhláškou, prováděcím předpisem a podobně. Na druhou stranu, tady bych připustil, že ta obava může být, jako Ježišmarja, ono se to změní a kdy ty peníze přijdou, ale to je, a to uznávám, to je možná chyba toho návrhu, toho draftu, že prostě není dopracován. To tady budu upřímný a tato slabá místa tam jsou a tohle asi těžko dělat pozměňovacími návrhy. Na druhou stranu opakuji, není to ještě věc, kterou bychom ve sněmovně měli na stole, takže to jako nechci spekulovat nebo nechci hodnotit, ale já jsem teda nezaznamenal nikde jakoby nějaký postranní úmysl, že tam dáme pevnou částku a pak je třeba necháme vyhladovět nebo že se rok nebude nic dít, pro boha, to bych si nedokázal představit.
1: Já se vrátím ještě k tomu argumentu, který říkal Martin Baxa o tom, že hrozí vliv politiků nebo že to je, může být omezení nezávislosti. V současné době se z poplatků platí média veřejné služby v 10 státech Evropské unie, z toho v Polsku a u nás se tedy diskutuje o jejich nahrazení. V posledních 16 letech od poplatků vstoupilo 9 států, včetně Dánska, Finska, Francie, Maďarska, Rumunska nebo Slovenska. Neukazuje tohle, že je možné nastavit jiný způsob financování, aniž by byla ohrožena nezávislost?
2: A hned odpovím jenom ještě v reakci na to, na co vy jste se ptal. Ďábel se skrývá v detailech. Tam v tom zákoně prostě není napsáno, jakým mechanismem ty peníze budou posílány, a kdyby to byla rozpočtová kapitola podle velkých rozpočtových pravidel, jak říkal Otto Klempíř, tak to znamená vlastně přímé řízení financování pro ta média veřejné služby. Ne, tam nejde o tu částku, ale o to, že by třeba stát schvaloval, jaké by měly být investice, zaměstnanci by byly systemizováni a podobně. Tak to já doufám, že bude vyvráceno. Ale zpátky k té vaší otázce. Ano, jako v řadě evropských států se od poplatkového systému ustoupilo, ale vždycky to bylo vedeno nějakým jako vnějším silným důvodem. Tak vy jste v tom výčtu zemí uvedl země opravdu jako od sebe na hony vzdálené, bych řekl, na straně jedné Maďarsko nebo Slovensko.
1: Na straně druhé Dánsko nebo Finsko.
2: Samozřejmě bydla jako velmi vedoucí vlastně k zániku nezávislých médií veřejné služby. V maďarském případě určitě, na Slovensku jako k jejich drastickému omezení jejich nezávislosti a vlastně marginalizaci. Ale uveďme si příklad Finska. Ve Finsku se rozhodlo, že se poplatkový systém ruší, byla o tom vedena několika letá velká debata. Kolega Kolovratník určitě ten systém zná a byl nahrazen vlastně přímou daní. A to si nemyslím, že třeba v Česku by bylo jako všeobecně akceptovatelné řešení. Když máme poplatkový systém, který stojí na tom, že domácnosti podle kritérií, která asi posluchačky nějak vědí, za jednu domácnost jeden poplatek rozhlasový, jeden poplatek televizní, pokud má domácnost přístroj, který umožňuje přijímat rozhlasové televizní vysílání, versus přímá daň, tak to myslím, že by nebylo přijato úplně jako pozitivně. Jo, a ten finský systém je jako funkční, to je jako
1: já pravda. Nechci úplně zabíhat do detailů, protože v každé té zemi to funguje trochu jinak. Mířím k tomu, jestli z principu, tak jak jako opoziční poslanci říkáte, pro nás je nepřijatelná ta změna, protože to je ohrožení nezávislosti, tak jestli ta zkušenost ze zahraničí neukazuje, že to je řešitelné.
2: Pro nás je nepřijatelná změna mimo jiné, protože neexistuje objektivní důvod k tomu, aby se tak stalo. Není to tak, že by lidé... můžeme se o tom povídat, ale není to tak, že by prostě média zkomírala, že by lidé nechtěli platit. V Česku na straně jedné poplatky se platí, domácnosti a v právnické osobě platí, a na druhou stranu obě média poskytují kvalitní služby.
1: Což tak už jste říkal.
2: My máme z toho obavy, proč vlastně vláda ještě takhle překotně ten systém chce měnit.
1: Já se ještě vrátím k argumentu, který říkal Martin Kolovratník, úspora. Na druhé straně tady zaznělo od Martina Baxy, že pokud se ty výdaje, ty náklady České televize a Českého rozhlasu budou platit přímo za státního rozpočtu, tak ve chvíli, kdy státní rozpočet je v deficitu, tak to bude znamenat další dodatečné náklady, protože to je na dluh. Je správný čas v téhleté situaci to měnit?
3: No tak neměníme to dneska ani zítra, ono to ještě nějaký pátek potrvá.
1: Počítáte s tím, že to bude příští rok?
3: No, tak budu upřímný, já si myslím, že se to nestihne do příštího roku, když vidím, jaké
2: od 1. ledna příštího roku. Tak
3: jaké tempo má sněmovna, teď nejsem ironicky, prostě konstatuji dynamiku sněmovny, s Martinem Baxou jsme si zažili teď 2 dny obstrukcí, tak realisticky 1. leden příštího roku je sci-fi a navíc právě ve stavu, kdy ten návrh je opravdu v nějakém draftu nebo prvním výkopu, tak to, buďme upřímní, to prostě je nereálné.
1: Asi s tím nechcete čekat na dobu, kdy budou veřejné finance v plusu.
3: No tak my samozřejmě věříme, že nástroje, a to už je ale jiná debata, které máme připraveny, ať je to EET, podpora hospodářského růstu, takže ten rozpočet bude v mnohem, mnohem lepší kondici za rok, za 2. Ale to je jiná debata do jiného pořadu. Já jenom rychlá reakce na Martina Baxu, je to možná poloplná a poloprázdná sklenice. Martin říkal, že poplatky fungují, že lidé je platit chtějí, a to je přesně to,
2: že
3: politické
2: platí,
3: vidění světa. Velká část našich voličů, část společnosti prostě spokojena není, nechce ty poplatky platit, vidí to jinak. Konec konců byl to náš slib, který jsme dávali před volbami a za který, nebo mimochodem, také za něj jsme dostali nějakou důvěru voličů, a teď ten slib jako plníme a posouváme dál. A děkuju za ten příklad třeba Dánska nebo Finska. Mimochodem právě do Finska se plánujeme s naším výborem mediálním podívat letos na podzim, tak i tam s Martinem Baxou, pokud by jel můžeme tu inspiraci čerpat a bavit se o tom, ale prostě jsem přesvědčen, že čas, a nemyslím to ve zlem, čas společnosti nechce ty poplatky platit, chce třeba i větší kontrolu médií, chce prostě nějakou změnu, takže zatím si argumentem stojím, ale proti tomu, abych to vyvážil, uznávám tu obavu, že pokud není přesně definováno, jak ta částka vlastně bude generována a jak bude fixována, tak pak, že by tam ta obava mohla být. A je naším úkolem, jak v rámci koalice, tak kolegů ve vládě a ve sněmovně, abychom tohle napravili, vydiskutovali a jasně ukázali. A už jsem to řekl před chvílí, jako třeba pokud by měla být nejistota, jakou formou, kdy se to uvolní, tak pak tomuhle se věnujeme ve sněmovně a hledejme shodu i s opozicí.
0: O čem se mluví?
1: Poslanec ODS Martin Baxa, poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník jsou hosté dnešního pořadu O čem se mluví. Když se vrátím k té celkové částce, tady už to zaznělo od vás od obou, že návrh zákona o médiích veřejné služby počítá s tím, že Česká televize i Český rozhlas budou dostávat méně. V případě České televize je to více než miliarda dolů, v případě Českého rozhlasu jsou to 100 miliony dolů. K tomu poslanci koaliční chystají ještě novelu stávajících zákonů, kde chtějí osvobodit od poplatku určité části obyvatel, například seniory nad 75 let. To by logicky také vedlo k tomu, že obě média by měla méně peněz. Pane poslanče Kolovratníku, máte pocit, že Česká televize, Český rozhlas dělají něco navíc, že je správné dát jim méně peněz, aby toho dělali méně?
3: Tak já jenom vysvětlím. Ono, jsou to dva kroky, které jakoby nesouvisí. Neznamená to, že my dáme nejdřív nějaké snížení teď a pak ještě dojde k dalšímu. My to spíš vnímáme jako mezikrok, je to pozměňovací návrh té stávající legislativy. Zatím jsme ho tedy ještě nepodali a tam zase je to spíše politické vidění světa ve smyslu, že třeba jsme slíbili našim voličům seniorům nad 75 let, sociálně slabším, malým firmám, že jim trošičku ulevíme a víte, v tom jsme konzistentní.
1: Rozumím.
3: Já to chci dovysvětlit, že už přeci, když jsme v tom minulém volebním období byli kritičtí k té novele, za kterou tedy stál Martin Baxa, tak jsme říkali to nebo tehdejší koalice, tak jsme říkali, že to zvýšení je příliš vysoké, že je to zkrátka až moc. A stále jsme třeba neprosadili kontrolu NKÚ nad veřejnoprávními médii.
1: Protože a dodejme, k tomu je potřeba změna ústavy, to znamená shoda obou komor parlamentu a řeší
3: teda,
1: se to.
3: A abych byl třeba teda konkrétní a uvedu to na přesném příkladu, budu hodně upřímný. Už před x lety, když jsem já osobně byl tady v Českém rozhlase a byl jsem jeden z manažerů, budoval jsem to regionální studio, tak jsem vnitřně cítil věc, kterou řada kolegů i na na Vinohradské si říkala, vždyť je to vlastně divné, my máme celoplošnou stanici Český rozhlas 2 Praha a vedle toho máme regionální stanice a ten obsah se poměrně jako překrývá, je si hodně podobný. Pojďme se na to podívat, jestli je to potřeba, nebo jestli by se to nemělo dramaturgicky nějak změnit. A vím, že mi neodpovíte, pane moderátore, ale určitě sám jste tyhle příběhy tisíckrát slyšel. A vidíte, že je rok 2026 a říkám to jako ilustrační příklad a vlastně do dneška se tohle nezměnilo.
1: Takže vy byste třeba zrušil dvojku Českého rozhlasu.
3: Já bych, no nechci říct, vy pak dáte titulek, Kolovratník chce rušit dvojku, takže to nepotvrdím, to neřeknu a nerušil bych ani regiony, ale třeba bych hledal víc synergie nebo větší programové propojení.
1: Martin Baxa, vidí nějaké možnosti, máte pocit, že Česká televize nebo Český rozhlas dělají, vysílají něco, co by nemuseli nebo neměli?
2: Když jsem nastoupil na ministerstvo kultury, tak moje původní ambice dokonce byla taková, aby se nemusela neutěšená tehdejší situace obou médií řešit zvýšení poplatků, chtěli jsme rozšířit okruh poplatníků. Nakonec ale ukázalo, že ta dlouhá léta bez zvyšování poplatků se opravdu podepsala na hospodaření obou médií, takže ona vlastně přestávala mít prostředky na to, aby mohla plnit své funkce. Jenom připomenu, že se poplatky stanovily v roce 2005 a 2008 v té výši, která byla vlastně platná až do roku 2025. Tak si představte, za jak dlouho vlastně ty poplatky neměnily. Současně za tu dobu obě média nabízejí služby, nebo se dostala do podoby, kdy nabízejí služby, které jsou prostě žádané, chtěné, vysílané, přijímané a poslouchané, chtěné. Fakt si myslím to jako velmi vážně. A my, když jsem dělal tu velkou mediální...
1: Já se
2: obávám,
1: že do toho skáču, to ale nemusí být úplně argument pro to, aby to dělali z peněz veřejných, ať už z poplatků nebo ze státního rozpočtu. Vidíte něco, co by třeba nemuseli dělat?
2: No a jenom prostě dořeknu, že i jsme se tomuhle věnovali. V té novele zákona byla dvě memoranda pro Českou televizi a Český rozhlas, kde se obě média zavázala k tomu, tomu, co v následujících 5 letech budou dělat. A došlo tam dokonce i k nějakému omezení toho rozsahu služeb, který poskytují. Odpověď na to, jaké služby dneska Česká televize a Český rozhlas nabízejí, je zájem diváků a posluchačů. Dneska je vlastně Česká televize nejsledovanější televize na trhu, Český rozhlas některého stanice, třeba Radiožurnál, nejposlouchanější vůbec. A já mám za to, že dneska obě média naplňují to, co je v zákoně. To znamená, mluví ke všem a každý se v nich najde. Od většinových až po opravdu jako menšinové žánry a poptávka po věcech, které by v soukromých médiích být nemohla. Já nechci konkrétně říkat, co by obě média neměla dělat, co by měla přestat vysílat, nebo v případě České televize, co by měla přestat vyrábět.
3: Tak to nám myslím, že to politikům ani nepřísluší.
2: Ale já jsem přesvědčený o tom, a vzhledem k tomu, že ta naše novela vznikala velkou odbornou diskuzí, že ten rozsah služeb je dnes takový, že naplňuje zákon, kodex a současně naplňuje poptávku posluchačů a diváků. A samozřejmě se to do budoucna může změnit. To je jako bez pochyby pravda.
1: Rozumím. Vy jste oba říkali, že politikům nepřísluší, aby říkali, co má nebo nemá vysílat Česká televize nebo rozhlas. To je jasné. Na druhé straně debatuje se o definici veřejné služby. To znamená, že ta moje otázka mířila k tomu, jak vy vnímáte v tomto směru poslání České televize a Českého rozhlasu. Martin Kolovratník chtěl reagovat.
3: No, já ještě jeden osobní, to jsem teda netušil, že to tady budu říkat, ale a to není o programu, ale já, když jsem tady do těch Pardubic přišel, pro mě to je nostalgie, opravdu vysílám ze studia, které jsme budovali na koleně, tak to studio do dneška vypadá podobně, je malé, efektivní, je tady úzký tým lidí a nevím, jak je to k dnešku, ale tehdy před těmi, řeknu, 15-18 lety, tak byly třeba náklady na tu novou regionální stanici právě tady v Pardubicích, řeknu někde kolem 15-18 milionů korun za rok. O kousek dál, snad se nikoho nedotknu, v Hradci Králové bylo regionální studio historické, z doplastně, které vzniklo v minulém století, dělalo stejný rozsah programu, stejný počet hodin, zpráv, vysílání, ale stálo na nákladech možná dvojnásobek, možná ještě víc, něco přes 40 milionů.
1: Takže tím míříte k tomu, že vidíte nějaké vnitřní možnosti úspor?
3: Teď se možná někoho dotknu, ale tohle je prostě, je to fakt ilustrační příklad a mně se třeba, do dneška mě to mrzí, mně se nikdy nepodařilo jako docílit toho, aby ta stará kamenná studia, když bych použil tento příklad, se prostě efektivnila, neměla tam x režisérů, dramaturgů, nebyla ve vlastních budovách, které jsou samozřejmě provozně náročné. Tady v Pardubicích je rozhlas ve velmi levném nájmu od města a opravdu na tom provozu dramaticky šetřil. A berte prosím tohle jako ilustrační příklad, že třeba právě ten tlak na trošku nižší zdroj peněz, prostě ty peníze, tehdejší ředitel už je po smrti, tak ho mohu citovat. Václav Kasík přišel také ze soukromého rádia a říkal: "No, tady ty peníze, řada lidí má pocit, že tady ty peníze tečou ze zdi, že prostě se někde nacházejí." A možná teď řadu lidí naštvu, ale
1: když jste
3: to je přesně to, k čemu mířím.
1: Narazil jste na něco takového také?
2: Tak já chci jenom ubezpečit posluchačky a posluchače, že vlastně obě média, Česká televize, Český rozhlas, už musela k úsporám přistoupit v tom čase, kdy se ta novela chystala. Český rozhlas propustil značný počet zaměstnanců. Nechci uvádět přesný příklad, abych náhodou neudělal nějakou chybu, ale pan generální ředitel Zavoral to říkal i veřejně. Úspory provedla i Česká televize. Bez pochyby v každé instituci je možné nějaké úspory provést. To je jako bez debat. Tak je velkým tématem České televize, proč musí mít pořád k dispozici tu obří za socialismu postavenou budovu zpravodajství na Kavčích horách, která je totálně vlastně jako nehospodárná z hlediska vytápění a podobně. A já na tu otázku hned odpovím, protože ty poplatky, které dlouho vlastně byly požírány inflací, vlastně neumožnily našetřit na to, aby mohli postavit efektivní, moderní, funkční budovu. Tak to je jenom, ale abychom...
1: To bychom mohli pokračovat dál. Zbývají nám 2 minuty do konce pořadu. Chci se dostat k důležité věci, o které už jste se zmínili, důležité věci pro naše posluchače. V tom novém návrhu zákona chybí jakákoliv zmínka o regionálních stanicích, o regionálních studiích Českého rozhlasu. Pane Kolovratníku, můžete garantovat nebo říci, jak to bude s regionálními stanicemi a regionálními studii?
3: Mohu garantovat, že nezaniknou a kdyby tím někdo hrozil, že budu první, kdo bude stát na barikádách, a tohle bych nikdy nedopustil. To tady říkám se vší vážností a se vší odpovědností, protože regiony, tak jak nás naši posluchači teď poslouchají, to je ohromná síla rozhlasu jako celku, součet všech těch stanic dohromady, a to je rodinné zlato, na které já osobně bych nikdy nedopustil sáhnout a věřím, že se to nestane.
1: Z pohledu Martina Baxy?
2: 1,2 milionu posluchačů týdně, to je součet všech regionálních studií Českého rozhlasu. Považuji za ohromnou chybu, že v tom novém návrhu zákona to není. prostě vážnost toho regionálního vysílání je taková, že má být zakotvena v zákoně. A jenom připomenu, že ministr Klempíř říká, ať si s tím ty ředitelé naloží podle svého uvážení. Já si myslím, že naopak mají být regionální studia zakotvena v zákoně pro Český rozhlas, to znamená v každém krajském městě u Českého televize ostravské a brněnské studio, a je velká chyba, že tam není, protože to je jedna z klíčových položek veřejné služby u Českého rozhlasu i u České televize.
3: A upřímně, já tady s Martinem Baxou souhlasím.
1: Takže na závěr dnešního pořadu, o čem se mluví, shoda. Našimi hosty byli poslanec ODS, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti, bývalý minister kultury Martin Baxa. Díky, nashledanou.
2: Děkuji za pozvání, nashledanou a zdravím speciálně posluchače do západních Čech.
1: A také poslanec hnutí ANO, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti a před vstupem do politiky ředitel Českého rozhlasu Pardubice Martin Kolovratník.
3: A já děkuji za pozvání a zdravím posluchače do východních Čech.
1: A od mikrofonu zdraví posluchače do celé republiky Tomáš Pancíř.
0: Český rozhlas Brno. O čem se mluví?
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Oheň dnes nad ránem zničil zázemí ptačího centra v Brně Slatině. V Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku v létě opraví ulici Alfonze Muchy. Gynekologové budou od příštího roku častěji využívat HPV testy pro odhalení rakoviny. A zítra čekáme většinou polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Ptačí centrum v Brně Slatině dnes kolem 2 hodiny ráno zachvátil požár. Plameny zničily zázemí záchranné stanice, kde spal její majitel a další 3 lidé, včetně nezletilé dívky. Těm se podařilo zachránit. V dřevěné stavbě ale podle majitele Zdeňka Machaře požár zabil 5 psů. Hasiči na místě strávili 2,5 hodiny. Doplňuje jich mluvčí Jaroslav Mikoška.
5: My jsme proti plamenům museli nasadit 3 vodní proudy s tím, že na místě nedošlo žádnému zranění. Škoda bude určitě ve stovkách tisíců korun, ale ještě předmětem dalšího šetření. Příčina vzniku požáru je také v šetření. Zásadně se podařilo uchránit majetek v hodnotě 3 milionů korun.
4: Ulici Alfonze Muchy v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku čeká kompletní rekonstrukce. Město dostalo stavební povolení. Dvouměsíční práce za téměř 9 milionů korun začnou v červenci, upřesňuje nezávislá starostka Hrušova nad Jevišovkou Eliška Volná.
6: Ulice Alfonze Muchy už má dlouho přes 50 let starý vodovod a kanalizaci a tím pádem začíná být jako na hraně životnosti a proto se tady tohleto dělá. Děláme to takhle v Hrušovanech ve všech ulicích, které jsou ty starší, takže bude kanalizace, bude vodovod, bude vozovka, budou chodníky.
4: Gynekologové budou od příštího roku častěji používat HPV testy na odhalení rakoviny děložního čípku. Teď se pro odhalení karcinomu používá hlavně cytologický stěr. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Modernější HPV test dosud mohly využívat ženy jen 3x za život. Podle mluvčí rezortu Nadi Chatové budou moc lékaři používat testy častěji.
7: Nově se počítá s jeho prováděním jednou za 5 let u žen ve věku 25 až 65 let, doplněným jedním vloženým cytologickým vyšetřením mezi HPV testy. U mladších žen zůstane zachována cytologie, u žen nad 65 let se bude postupovat individuálně.
4: Cílem těchto testů je odhalit přítomnost viru, který rakovinu děložního čípku způsobuje. Podle ministerstva by měly ženy chodit ke gynekologovi na pravidelné kontroly jednou ročně. Česká průmyslová a stavební výroba v březnu meziročně stouply. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Ve stavebnictví produkce stoupla o 5,8%. Sektor rostl hlavně kvůli výstavbě budov a rodinných domů. V průmyslu jde o zvýšení o skoro procento. K růstu přispěl hlavně kovozpracující průmysl, dodávky pro energetiku a výroba motorových vozidel.
0: Počasí.
4: Zítra na jihu Moravy čekáme většinou polojasno, více oblačnosti bude hlavně na severu a severovýchodě kraje s možností přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: D1 vás drží kolona po pojíždí na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Poprvé se brzdí zhruba na kilometru 172, nesouvislá kolona místy i v levém pruhu Šťastné cesty.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písně.

Tentokrát už pěkný večer, přátelé. Ano, je tady opět Morava krásná zem. Pořad, při kterém si odpočinete při pěkných písničkách podání dechových kapel a cymbálových muzik. Pohodový poslech přeje Jiřina Ostrá. Moravu krásnou zem uvedla Gloria, zahrála polku Zdeňka Gurského a Miloslavy Gurské Orali dva šohajci. No a jaké dnes budou písničky ze srdce? Tedy jedna to bude orchestrálka ze srdce. Bude pro paní Janu z Ježova, která chtěla solo s Tárkům. Tak bohužel, paní Jano, tuto skladbu tady nemáme, ale snad vám přinese radost Moravanka, která zahraje Solo si dám. No a panu Liborovi Čermákovi z Velkých Hostěrádek se líbí Zahrada Moravy, tak ta dnes bude. No ale samozřejmě jsem pro vás vybrala i jiné písničky, doufám, že se budou líbit. Pokud nevíte, dnes mají svátek Stanislavové, na Slovensku Moniky blahopřeji. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Anton Gajdoš a ludová hudba Miroslava Dudíka.

0: Anton Gajdo, že dospívá Lidové, pokud Toník Toňa poslouchá, tak ho samozřejmě zdravím. No ale teď už zdravím paní Lídu ze Šlapanic. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, paní Ostra, a chtěla bych dneska zahrát svoji sestře Františce Klempové Domramotic, která má 79 roku. Už to oslavili včera, ale písničku, já jsem se nedovolala, tak to zkouším dnes, tak děkuju. A pak ještě je pan Vymazal František ze Šlapanic, mají cukrárnu, tak tatínek má 85 roku. Tak jim přeju všem hodně, hodně zdraví, ať si to užijou a ať dožije ještě ty devadesátky.
0: No, a ještě mám... Pani Lido, nejméně musíme říct devadesátky,
1: ano, nejméně,
0: že jo?
1: Ano, nejméně, ano. A ještě bude den matek, paní Ostrá, tak vám ke svátku matek. A taky té paní Vymazalové je taky už maminka, babička. Mm-hmm. A taky mojí ty sestře, Františce do těch Mramotic. A mám vzpomínku, může být?
0: Ano, může být, samozřejmě.
1: Má maminku Antonie Konvalinová, která má 8. výročí 44 roku. 8. května zemřela, tak bych ji tam nahoru taky poslala písničku a k tomu dní matek, protože mě pomohla s dětima, když jsem ve 30 letech jako ovdověla.
0: Mm-hmm. Takže si zaslouží tak. Určitě tam nahoru zaslouží, ještě jedno
1: ano,
0: velké poděkování, že jo?
1: Tak ano. Každý ráno i děkuju, když se probouzím. Tak to je všechno a děkuji vám za prostor.
0: Nemáte za co, nashledanou.
1: Pěkně si to užijte, ten den matek.
0: Jo, děkuji, děkuji moc. No, já bych jenom doplnila, že svátek matek se slaví tentokrát 10., což je už tuto neděli, tak nezapomeňte na ty své milé maminky. Ale teď už vzpomínka. Dnes bych chtěla poslat poslední narozeninové přání, tentokrát už do nebe, dědečkovi Miroslavovi Formanovi z Vřesovic, který zemřel v sobotu 2. května. Právě dnes, v den jeho narozenin, jsme se s ním naposledy rozloučili. Dědečku, dávej na nás tam nahoře pozor. Budeme na tebe s láskou vzpomínat, vnučka Adéla. No a vzpomínat se může i při písničce Podání Lhoťanky.
2: Český rozhlas Brno.

0: To byla písnička Václava Maňase mladšího a Stanislava Pěnčíka, hrála Lhoťanka. A teď už tady mám telefonát z Moravského Krumlova, pan Karel. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá, děkuji vám za včerejší prostor, jak jste mě dala tu srdcovku. A dneska bych chtěl jenom popřát Jardavou Zotní, který mě přál blízkému uzdravení mojeho kyčelního kloubu.
0: No, ano.
1: Takže mu děkuju. A ještě mám jednu vzpomínku. Chtěl bych tady vzpomínku, dneska je Stanislava, tak mám tři. Stanislav Max Vedrovít, pak Stanislav Stigler Řežbanit a Stanislav Sobotka z Rakšic. To je jako vzpomínka na kamarády. Ti dva jsou z rodiny a ten třetí je kamarád.
0: Dobře, takže budeme jí vzpomínat, pane Karle, no a doufám, že už se to lepší, že rehabilitace probíhají.
1: Jo, že už budu chodit.
0: No, tak jo, tak se mějte hezky, já jsem ráda, že jste včera poslouchal, jak
1: ano,
0: už jsem vám říkala.
1: Výborně,
0: tak jo, tak určitě jste potěšil i Jardu Wolfa a
1: ano,
0: teď za chvíličku nás potěší Moravěnka. Naschledanou.
1: Rád poslouchám.
0: Tak to jste laskav.
1: Naschledanou.
0: A už přání zahrajte prosím pro naši maminku, babičku a prababičku, paní Marii Lukášovou z Blatnice pod svatým Antonínkem, která se právě dnes dožívá 88 let. Naše milá oslavenkyně, přejeme ti pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, radosti a vůbec žádné starosti. Užívej života, pořád se směj, nejlepší náladu každý den měj. To ti ze srdce přejí dcera Irena s manželem Frantou, dcera Radka s manželem Staňou, vnoučata Ivanka s manželem Martinem, Marek s přítelkyní Tereskou, Kačenka, Peťa a Evička, pravnoučata Dianka, Sofinka, Viktorka, Martínek, Dominiček a Nikolka ti posílají velikou pusu. No a písnička i pro pana Stanislava z Bzové u Bojkovic a také přání. Milý Slávečku, k včerejším narozeninám a dnešnímu svátečku ti s pěknou písničkou posíláme přáníčko přímo od srdce. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti v každém dni a boží požehnání. Ať se ti splní všechny sny, ať máš kolem sebe správné lidi, ať tě život stále baví. Máme tě moc a moc rádi. Sestra Jana s rodinou. No a na řadě je, jak už jsem říkala, Moravěnka.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: No a teď už opět Morava krásná zem, telefonní číslo k nám do studia 726465200. No a měla jsem tady milý telefonát ze Silůvek, volala paní Josefka, moc se jí líbila jedna z písniček Polední Moravy krásné země, byla to ta, kde zpívali manželé Uhrovi, tuším, že se ta písnička jmenuje Keď ta naša zem. Tak paní Josefko, hezký večer vám přeji a doufám, že si vyberete i z dnešní nabídky nějakou tu v uvozovkách svoji. No ale teď už dávám slovo panu Robertovi. Dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer přeju. Já bych chtěl dneska poslat tímovitou gratulaci do Horní Němčí a chtěl bych popřát svému chánovi. Jmenuje se Stanislav Karlček, říká se mu Sláva Karlček, protože Karlčku je tam víc. A chán slaví dneska svátek, protože je Stanislava a 5.5. oslavil 79 narozeniny. Takže tímto bych mu chtěl popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, ještě dlouhá léta tady, protože je to skvělý tkán, skvělý člověk. A přeji mu to zeť Robert a všichni z Veselí nad Moravou.
1: No krásné, tak to je dobře, že jste si s tchánem sedli, že jo, pane Roberte?
2: No, můžu říct, že tchán i tchyně jsou asi ty nejlepší na světě.
1: No super teda, jestli teď poslouchají, já doufám, že ano, no tak to musí mít přímo slzy v očích při nejmenším tchyně. Tak pane Roberte, vy jste přinesl opravdu velkou radost svým blízkým a já doufám, že i ta písnička jim přinese radost.

0: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Nashledanou. No a hudební dárek svátku i pro pana Stanislava Šašinku z Bojkovic, rodáka z Pitína, a jeho manželce Janě Šašinkové taky k svátku bude mít 24. května. Obě má hlavně to nejdůležitější, a to je zdraví, štěstí, lásku a pohodu, přejí a s velkým pozdravem přicházejí neneteř Hanka a Staňová sestřička Hana s celou rodinou z Hrádku na Vlárské dráze. Další před 60 lety 7. května začal příběh Karla a Zdeňky Bendových z Kojatic. No a dnes oslavují diamantovou svatbu. Hodně štěstí a zdraví do dalších společných let jim přejí děti Zdeňka, Karel, Eva a Lukáš s rodinami. No a mám tady vzpomínku, 7. května 1938 se narodila v Otrokovicích paní Lada Gurková, rozená Varmužová. Bydlela v Ostravě, ze zdravotních důvodů se přestěhovala do Zlína s manželem do penzionu. Její maminka se dožila od 98 let, její babička Anna, rozená Kubínová, se dožila rovné stovky, vzpomíná Honzík. A ještě jedna vzpomínka od Honzíka. 7. května 1922 se narodila paní Věra Buřilová, rozená Odehnalová. Odehnalová byla sociální pracovnicí v Černovicích v nemocnici. Dožila se 79 let, vychovala dceru Milenu a syna Petra. Ten zemřel v roce 2023 v Bohunické nemocnici. Vzpomíná Honzík. No a budeme vzpomínat i při písničce, a to písničkou je první písnička ze srdce. Takže já zdravím pana Libora Čermáka z Velkých Hostěrádek. Pro něho za malinkou chvilku už zazní ta jeho Zahrada Moravy. Ale předtím ještě panu Liborovi popřeji k jeho narozeninám, protože on mě říkal, že má narozeniny v květnu. Jestli už měl nebo teprve bude mít, to je jedno. Každopádně, pane Libore, vám přeji hodně zdraví, pohody a lásky. Prostě přeji všechno, všechno dobré, ale teď už ta vaše Zahrada Moravy.
2: Český rozhlas.

Tak to byla písnička ze srdce pro pana Libora Čermáka z Velkých Hostěrádek. Ještě jednou ho zdravím, no hrála samozřejmě Stříbrňanka. Byla to krásná písnička Blahoslava Smišovského a Marie Kolomazníkové. No a Broněk Uher blahopřeje k svátku. Já ještě předtím tedy vlastně pozdravím paní Janu z Ježova. Paní Jano, za chviličku už to bude, už tady bude ta vaše orchestrální skladba ze srdce. No ale teď už Broněk Uher blahopřeje k svátku. Kamarádovi a muzikantovi panu Stanislavovi Kolajovi ze Strání Květné. Dále kamarádovi a muzikantovi panu Stanislavovi Mahdalovi z Nivnice. Blahopřeje i kamarádovi a muzikantovi panu Stanislavovi Šalatkovi ze Starého Města u Uherského Hradiště. Dále písnička i pro kamaráda zpěváka pana Svatopluka Karabuse z Dolní Lhoty u Luhačovic. A ještě k narozeninám písnička kamarádovi a muzikantovi panu Stanislavovi Lukešovi z Nivnice. Broněk přeje všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Samozřejmě blahopřeje i s rodinnými příslušníky a muzikanti z nejrůznějších kapel, jako třeba Nivničanky, Staroměstské kapely, dále Dolněmčanky, Šárovec, no prostě s muzikanty, a všichni přejí ještě jednou jen to dobré. No a teď už je na řadě právě ta orchestrální skladba ze srdce pro paní Janu z Ježova. Ona původně tedy chtěla solo Stárkům, ale to bohužel tady nemáme. Já vím, že tato orchestrální skladba vyšla, to vím, ale my tedy ji nemáme k dispozici. Vyšla na albu Pro každého něco, ale já doufám, že paní Jana, protože chtěla Moravanku, tak se spokojí i s Moravankou, která pro ní zahraje solo Si dám. Tak paní Jano, hezký večer, příjemný poslech.

Tak, Moravanka dnes hrála, hlavně paní Janě Zježová. Byla to orchestrální skladba Jana Slabáka, Solo si dám. Tak paní Jana si vlastně také dala dneska takové solo, protože ta písnička zazněla hlavně pro ní. No ale mám tady přání k narozeninám pro vnuka Dominika Miklíka z Brumovic. Čtu dál, rád bych mu za celou rodinu Peřinů a Miklíku touto cestou poblahopřál. Domy, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a ať si v životě jenom a jenom spokojený. Za všechny posílá velkou sladkou pusu Lajlinka a Krištůfek. No a tento milý pozdrav poslal pan Miroslav Peřina, který je rovněž členem klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. No a právě některým z těch členů klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín teď budu blahopřát za nás, za rozhlasáky. 7. to je dnes, má narozeniny paní Ludmila Říhová z Dolního Němčí. No a také má narozeniny paní Růžena Kvasnicová z Brna a také paní Stanislava Koudalová z Blatnice pod svatým Antonínkem. Takže, milé dámy, samozřejmě vám děkujeme, že jste si vybrali k poslechu právě nás a přejeme vám do let příštích, abyste byli zdravé, šťastné, v pohodě, prostě aby vás nic netrápilo. No a samozřejmě i hudební dárek od nás dostanete. A ten zaspívá mužský sbor Revokas z Čejkovic.

0: Tak to byl mužský sbor Revoka z Čejkovic. Zazněla krásná písnička Jaroslava Nováka, Kdo si to zpívá tichu dědinu. Na cymbal hrála Marie Vaněčková. No a já tady mám ještě přání, která dorazila na ten studiový mail. Dobrý den, prosím o zahrání písničky naší drahé mamince Vlastice Gromské k dnešním krásným 85. narozeninám. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, lásky a spousty splněných přání. Děkujeme ti za vychování a za krásná léta, maminko. To vše a ještě víc ti přejí ze srdce. Syn Mirek s Bohunou, syn Zdeněk s Pavlou, dcera Iveta s Jirkou, dále vnoučata Miroslav s Anetou, Ondra s Gáby, Oto, vnučky Zuzka s Adamem, Ivana s Františkem, Kristýna s Márou, no a také pravnoučata Dominik, Eliška, Patrik, Natálka, Stelinka, Zorinka a Rudolfek. Další. Dnes prosíme o pěknou písničku pro naše Standy a Staníky k jejím dnešním meninám. Jedná se o našeho zeťáčka Standu Zetka a jeho taťku Stanislava Staníka Polčáka a jeho syna Staníčka z Pozděchova. Ze srdce všem přejeme všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost, lásku v jejich rodinách a boží požehnání. Sousedíkovi a Zetkovi ze Želechovic a Vajďákovi z Neubuze. Tak a teď písnička, je to valc, Mám rád krásné děvče za řekou.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byl Walt z podání Sobuláku. A ještě, a jsou to přání od Jardy Wolfa, tak přání pro Stanku Koudelovou z Blatnice. Milá Stanko, k tvým narozeninám ti přeji hodně radosti, štěstí, pevné zdraví a spoustu krásných chvil s lidmi, které máš ráda. Ať se ti daří ve všem, do čeho se pustíš, a ať máš kolem sebe jen úsměvy, klid a pohodu. Užij si svůj den naplno. Další od Jardy Wolfa přání pro svaťu Tarabuse z Dolní Lhoty, který má 8.5. narozeniny. Milý svaťo, k tvým zítřejším narozeninám ti přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a radosti v osobním životě. Ať ti to dál krásně zpívá a muzika rozdává radost lidem a s Boršičankou zažíváš ještě spoustu krásných vystoupení, potlesku a veselých chvil. Měj krásné narozeniny a ať se ti splní vše, co si přeješ. Tady Jarda Wolf píše, nemáte zač, pane Karle. Těším se s vámi na osobní setkání v Rakvicích na festivalu 11. července. Pokud bude pan Karel Račák chtít, ať se mě ozve na telefonní číslo 607 704 288. Budu rád moc za nového dechovkového kamaráda. Úplně poslední. Všechno nejlepší, zdraví, spokojenost přejeme našemu bývalému kolegovi, kamarádovi k dnešnímu svátku panu Stanislavovi Číčelovi ze Slopného. No a tomu přejí bývalí kolegové. Písničkou potěší Doubravěnka.

Doubravinka dohrála, no a pozvánka mužáci z Trboušan pořádají v sobotu 9. května o 14 hodin festival Dechovek Dechovka pod Lípou. Bude hrát Úfaranka ze Šakvěc, jihočeská keramička a mladá Trboušanka. O přestávkách pak zaspívají mužáci z Trboušan. Programem provází Alena Rapáčová. No a během akce proběhne košt vín a výstava automobilových veteránů. Následuje večerní zábava s Úfarankou. No a Morava krásná zem končí, je 18 hodin 56 minut, tak následují zprávy, to je jasné, a hned poté na pěknou notečku. Starobřeclavský krůžek oslavil 30 let své obnovené existence. Jeho vedoucí Vlastimil Horák bude hostem Jana Kosíka. No a zítra ve sváteční to den vás poledne pozdraví Karel Hegner. Mějte se moc hezky, přátelé, no a za vaši přízeň děkuje a pěkný večer, klidnou noc přeje Jiřina Ostrá a na závěr Mistříňanka ze vzpomínek.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Inspektoři státní veterinární správy při kontrolách trhů na Jižní Moravě objevili několik pochybení. Z pomníku na ústředním hřbitově v Brně má podle vedení města zmizet podobizna Stalina. Stížnost proti stíhání v bitcoinové kauze podali všichni tři nově obvinění. A zítra čekáme většinou polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Jihomoravská veterinární správa letos při zatím 19 kontrolách farmářských trhů narazila na 5 pochybení. Inspektoři se při nich zaměřují na mléčné nebo masné výrobky. Nejčastěji naráží na problémy s teplotou při skladování výrobků anebo chybějící dokumenty k jejich původu. Vysvětluje inspektorka státní veterinární správy Jana Berlínská.
2: Pokud dojde k porušení legislativy, tak buď to, pokud je mírnější porušení, tak na místě dáváme blokové pokuty. A pokud se jedná o ohrožení zdraví lidí nebo je tam neznámý původ, tak v tomto případě to potom jde do správního řízení.
1: V kontrolách budou veterináři pokračovat. Loni při nich v Jihomoravském kraji zjistili pochybení ve 20 případech celkem 85 kontrol. Vedení Brna chce nechat z pomníku na ústředním hřbitově odstranit podobiznu Stalina. Radní zadali úředníkům a správě hřbitovu, ať navrhnou, jak nenápadný reliéf Stalinovy hlavy zahladit na podstavci kamenného sloupu. Ten se od konce druhé světové války tyčí nad čestným pohřebištěm vojsk Rudé armády.
3: Já jsem přesvědčen, že tam zůstal nějakým opomenutím. Možná opravdu, protože o tom ví velmi málo lidí, že tam tato podobizna je.
4: Zdůvodňuje zastupitel Martin Příborský z ODS. Připomíná, stejně jako ředitelka správy brněnských hřbitovů Alena Říhová, že vše budou muset schválit památkáři, protože pohřebiště je národní kulturní památkou.
5: A tady ten pilon určitě významně podléhá památkové péči, protože je dominantou a my nemáme právo do toho zasahovat, protože my jsme pouze správci.
4: Dodává taky, že povolit to musí i minister. Ministerstvo obrany, protože jde o válečný hrob. Pro ty se uplatňují striktnější a mezinárodní pravidla. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Všichni tři nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství. Informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle zdrojů Českého rozhlasu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 12 let vězení. Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba se už rok nezměnila. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů i úvěrů.
0: Počasí.
1: Zítra na Jihomoravě čekáme většinou polojasno, více oblačnosti bude hlavně na severu a severovýchodě kraje s možností přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Od kilometru 178 až k omezení na stý 96. pojedete osobním autem asi půl hodiny. Šťastné cesty.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u pořadu Na pěknou notečku. A dnes je tu s vámi Jan Kosík, Michal Zelinka v režii a na telefonu už čeká můj dnešní host a já se moc těším na jeho vyprávění. Ale dřív, než vám ho představím, pojďme si dát ještě jednu hudební ukázku.

0: Možná jste, milí posluchači, poznali, že nám obě úvodní písničky do dnešního pořadu zaspíval Starobřeclavský mužácký sbor za doprovodu cymbálové muziky Břeclaván. A tomuto tématu se dnes budeme věnovat. Já už vítám po telefonu vám slíbeného hosta, kterým je pan Vlastimil Horák, který je vedoucím slováckého krůžku Stará Břeclav. Pane Horáku, vítejte v našem pořadu.
1: Dobrý den.
0: Pane Horáku, jak už jsem zmínil, vy jste vedoucím slováckého krůžku Stará Břeclav. Zkuste prosím krátce tento váš soubor představit.
1: No, on to ani tak není soubor, ale je to sdružení lidí, kteří mají zájem o folklor, a jinak tady tuto nahrávku, vlastně, kterou jste tam pouštili, tak nahrává Starobřeclavský mužácký sbor s Břeclavanem dohromady. Byli tam i děti z Břeclavánku a byl tam i ženský sbor.
0: A vy se celou dobu vlastně orientujete na oblast Staré Břeclavy. Zkuste naše posluchače trochu navést a vysvětlit vlastně tady tento pojem. Co to znamená Starobřeclavský sbor nebo Stará Břeclav?
1: Stará Břeclav je taková specifická okrajová oblast Podluží a my víceméně propagujeme slovácký nebo podlužácký folklor.
0: A jaké různé oblasti zahrnujete? Jako myslím, jestli máte mužský sbor, ženský sbor. Říkal jste, že i s dětma spolupracujete, určitě spolupracujete i s nějakýma cymbálovými muzikama.
1: No, tak určitě, dělali jsme několik nahrávek mimo tady, které máme nahráté jako i samostatně, tak jsme spolupracovali i s cymbálovou muzikou Jošky Severína, která už vlastně není, potom cymbálová muzika Vergáriovci, s hodně cymbálovými muzikama, jinak děláme akce jako folklorní během celého roku.

0: každý děláme nějaký herní činy ve svém životě a toho odhodláme se, ale měli bychom vzpomínat na takovýhle velký hrdiny.
1: To s vámi naprosto souhlasím a právě proto
0: to
1: je...
0: zmínil, tak to jsou ty lidi, na který bych chtěl vzpomenout. Já sám žádný velký hrdina nejsem, ale tak tohle jsem chtěl jenom říct.
1: Vašku, právě proto je tématem té aktuální noční linky odvaha. Jak už jsem říkal před malou chvílí, konec konců, i já bych chtěl vzdát tímto hold všem těm odvážným, ať už to byl, jak vy jste říkal, první, druhý, třetí odboj, nebo právě ti, kteří před 81 lety šli na barikády a...
0: Ano, ano, přesně tak.
1: A projevili odvahu.
0: I tohle byla odvaha. Já volám, ne poprvý samozřejmě, ale... I tohle byla odvaha, zavolat k vám do vysílání, tak...
1: To pro mě není moc velké vyznamenání, když se mě bojíte.
0: Já vím, že ne, teď jsem to strašně snížil. Vůbec ne.
1: Jo, naopak, vy jste tomu dodal lidský rozměr, řekl bych.
0: Ano, děkuju.
1: Vašku, mějte se hezky a přeju vám dobrou noc, krásný máj.
0: Jsem rád za vaše vysílání a přeju vám, držte se.
1: Děkuji.
0: Český rozhlas to je pro nás, nebo pro mě, velký průvodce mýho života, fakt si to ocením, co pro vás děláte. Děkuju.
1: I tohle byl odvážný čin z mého pohledu v aktuální situaci.
0: Ne, to...
1: Děkuju.
0: Není zač.
1: Mějte se hezky, děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Je tu noční linka a povídáme si o tom, kdy jste projevili odvahu, nebo někdo z vašich blízkých. Máte-li takový příběh, volejte, číslo je 731 800 900, anebo napište jako František, který tentokrát napsal. Asi tak v roce 1983 jsem šel v Židlochovicích na svačinu okolo pracoviště dělníků, kteří tam zrovna nebyli, ale stál tam autogen, to je kyslíková a plynová bomba. Z té plynové bomby šlehal oheň, protože hadice asi nějakým způsobem upadla a plyn hořel přímo u ventilu. V blízkosti nebylo nikoho, kdo by plyn zastavil. Tak já jsem šel zrovna okolo, když jsem to uviděl, a bez váhání jsem k těm bombám přiskočil a ventil jsem zavřel. Plyn přestal hořet a když jsem přišel do kantýny, kde pracovníci od toho autogenu pracovali, tak jsem jim řekl, co se na jejich pracovišti dělo. No, byli z toho vyděšení. Já jsem to nebral jako nějakou odvahu. Akorát jsem možná předešel nějakému problému. Františku, to jste teda předešel velkému problému. Já vám děkuju za tuhle vaši odvahu. Někdo si jako odvážný čin představuje něco, co je posléze zvětšněno nějakým hrdinským filmem. Někdo vidí odvahu v těch malých, drobných, obyčejných, ale také odvážných věcech, ke kterým dochází skoro každý den. Jak jste na tom vy?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Trochu rychlejší verze než ta od Gina Kellyho, ale pořád to bylo Zpívat jako déšť, tentokrát od Jiřího Korna. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a o odvaze přichází popovídat paní Jiřina. Dobrý večer vám přeju, paní Jiřino.
1: Dobrý večer.
0: Posloucháme.
1: Haló. No já bych jenom chtěla říct, že odvahu měla moje maminka.
0: Řeknete k tomu víc?
1: Měla 13 dětí sama. Tatínek nám umřel, když jsme byli maličký. A dožila se 99 let.
0: To je úctyhodné. Mám tím na mysli to, že byla sama na 13 dětí a o všechny se postarala.
1: Ano.
0: Chcete k tomu povědět něco víc, nebo to necháte takhle?
1: Nechám to takhle. Ale vidím ji jako hrdinku, protože když dneska vidím ty některý mámy, jak se špatně starají o děti, tak to je hrdinka.
0: Jak jste na tom s odvahou vy?
1: Jo, moc nemám.
0: Nepřipadnete si odvážná? Nepostavila jste se někdy, neříkám fyzické přesile, ale třeba argumentačně někomu, kdo, možná bych mohl použít expresivní výrazy, kdo na vás takzvaně vyjel, nebo vám třeba nadával, ne?
1: Jo, to jsem odvážná, to já se ubráním vždycky, to jsem odvážná.
0: No prosím, tak nakonec přece jen. Ale vy chcete, tak abych to z vás tahal, že jo?
1: Ne.
0: Smím se zeptat, odkud telefonujete?
1: Ze Selbu.
0: Odkud, prosím, já jsem nedobře rozuměl?
1: Ze Selbu.
0: Ze Selbu?
1: No, z Německa.
0: Já si říkám podle telefonního čísla, že to nebude přímo od nás, tedy z České republiky, ale je dobře, že nás posloucháte v tomto případě zřejmě přes internet, nebo přes digitální rádio asi, že?
1: Ne, rádio. Každý večer.
0: Tak vás každý večer budu pozdravovat. Příště to zase bude Noční linka vysílaná z Brna v úterý 12. Tak si na vás taky vzpomenu. Mějte se hezky. Dobrou noc, paní Jiřina.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.
0: Telefonáty a vaše psaní na téma odvaha. To je téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. No a když jsem zmínil ono psaní, tak tedy rozhlas.cz/linka, kam napsal i Pavel, cituju, já jsem sice nic odvážného nevykonal, ale notnou dávku odvahy projevuju, když si dokážu stát za svým názorem, což se mnoha lidem nelíbí. A nejvíc mé kamarádce, kvůli čemuž mezi námi dochází k hádkám. A od ostatních se setkávám zase mnohdy s nepochopením, což mě trochu mrzí. Ale já nechci být žádný utápnutý podpantoflák a navíc jsem ve znamení býka. Takže to mám v povaze. Tož dobrou noc všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A odvaha, to je téma našeho dvouhodinového povídání, tedy vašeho povídání, protože vaše příběhy tvoří Noční linku. Bez nich by Noční linka nebyla Noční linkou. A já mám teď vlastně na výběr, jak vám představit našeho dalšího posluchače. Na výběr ze dvou možností. Nejdřív říkal, že je starý vlk a potom se představil jako Jindra. Jindra, tak dobrý večer, starý vlku.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům krásný večer a vlastně dá se být i klidnou noc. Já nevím, jestli je to odvaha nebo ne, teda, ale tenkrát před 20 lety jsem pracoval u státního orgánu a jako šofér. A napadnul nás z finančních problémů, nás tam napadnul ze zadu takový obrovský chlap. Okožený boty vykopnul, sklonil dveře a vletěl tam. A děvčata začaly křičet, proč nás chtěl napadnout. Chtěl to tam začal zvlášť, že to všechno rozmlátí. No, byl jsem tam, tak jsem tam vletěl, zavřel za sebou dveře a řekl jsem tak. A dál se nedostaneš, kamaráde. Dostal jsem v momentě ránu, to byla bomba, jak zděla. No a na nic jsem nečekal, jo, a nikdy jsem se ničeho nebál. Jo, taky ne. Podařilo se mi toho chlapa, on byl o hlavu větší než já, byl o hodně silnější, teda asi o těch 30 kilo. A spacifikoval jsem ho, srovnal jsem ho, zložil na zem a držel jsem ho na zemi tak dlouho, než přišla policie, ochranka. Tak nevím, jestli to byla odvaha, ale mám ten dojem, že jsem tenkrát zachránil třeba někomu i život, protože ten chlap měl v ruce sekeru a byl nebezpečný. Tak nevím, jestli to byla odvaha nebo ne, ale víte, já jsem to nikdy o nikom nějak jsem to dál neřešil. Nečekal jsem nějaký pochval nebo něco, ale byl jsem rád, že jsem zachránil úřad, že jsem zachránil lidi a hlavně majetek taky. Ale hlavně ten lidský život, protože ten chlap byl nepříčetný. Jednalo se čistě o finanční problémy, no. Nebo říkat, kde se to stalo, nebo něco, no, ale je to Ústecký kraj. A tak nevím, jestli to byla odvaha nebo něco, ale byl jsem šťastný s tím, že jsem mohl něco udělat a někomu něco zachránit.
0: Vaši skromnost, Jindro, tedy skromnost v tom smyslu, že se sám vlastně usvědčujete, že sám přemýšlíte o tom, zda to byla po odvaha nebo nebyla odvaha, vaši skromnost chápu. Ale já si myslím, že polemizovat o tom je naprosto zbytečné. Pro mě to odvaha byla a je. A dokonce snad i hrdinství, protože právě tak, jak jste řekl, vy jste zachránil možná lidské životy.
1: Ano. Já mám ten dojem, že protože jsem za sebou zavřel, říkal, dál se chlape nedostaneš. Jo.
0: V ten moment jste byl připraven, já vím, že to možná nebude znít hezky, ale
1: život, ano.
0: Obětovat život?
1: Protože mám ty lidi, já jsem s nima sloužil a měl jsem je rád, všecky. Jo. Ochotní lidi, všecko a to, tam jsou samý, povětšinou u nás byli samý mladí lidi, už je to 20 let a pryč, 20 let a je mi dneska 82, ale stále dá se více v činný službě a stále ještě pracuji. Jo, jako převod. No, ale já bych to nevydržel bez té práce a bez těch lidí taky ne. Protože lidi, to víte, lidi někdy jsou na sebe zlí. Ne někdy, hodně jsou na sebe zlí. Ale ono, když tím projevíte trošičku takového toho soucitu, protože doba je zlá, tak ty člověk měl trošičku sám nad sebou zapřemýšlet, že i já někdy vyletím, že jo, a potom to čeká i mrzí, ale nebojím se do dneška někoho a těch takových příběhů jsem měl být, teda, jo, protože jsem se nikdy nedal. ale jsem rád, že to je poprvé v životě, co jsem, že jsem něco takového řekl. A říkám, už je to všechno promlčený, tak to říct můžu.
0: Já vám za to moc krát děkuju. A říkal jsem to vlastně v úvodu noční linky, že možná dnes poprvé řeknete, jakého odvážného činu jste se dopustili. Takže to je přesně šité na vás. Jindro, já vám za to moc krát děkuju. Věřím, že vám poděkovali i ti, které jste tehdy, ano, zachránil. Ale pokud by to snad nebyla pravda, tak za ně za všechny děkuju já.
1: Ne, v životě bych nelhal. A jelikož se sloužil ústavní orgán, tak v životě bych nelhal. A za prvý a za druhý jsem starý trend, podjak živá. A moje žena se jmenuje Žabža. A máme rádi přírodu šíleně, zvířátka, což tady na baráku máme hodně zvířátek a zachraňujeme zase tady. Děláme jinou věc, hlavně moje paní, zachraňujeme zvířátka, který jako zase, jak se dáví lidi zlí, vyhoděj, no tak je zachraňujeme a zase pouštíme dál do svýho života.
0: To, co s vaší paní děláte, bych označil jako další druh odvahy. A moc krát vám za to děkuju, Jindro.
1: Děkuji vám všem hezký večer a děkuji, že jsem vás slyšel.
0: Díky.
1: Poprvé v životě jsem se odvážil teda něco takového.
0: Jak se nám ta odvaha proplétá, že?
1: Ano.
0: Odvaha neznamená nemít strach, ale strach překonat.
1: Ne, to není strach, víte, ale aby se člověk jako nevychloubal nebo něco takového, to bych v životě nesnes, ale teďka už je to všechno promlčené, tak už něco víc můžu.
0: Děkuji vám za váš příběh. Děkuji za upřímnost.
1: Hezký večer vám.
0: A naslyšenou.
1: Všem posluchačům. Naslyšenou.
0: Pohled na web rozhlas.cz/linka, mimochodem vaše příběhy, které se tématu týkají, budou uveřejněny na zmíněné adrese po 13:00 zítřka, tedy 8. května, takže ještě chviličku vydržte. Tedy pokud se podívám na zmíněný web rozhlas.cz/linka, tak vidím, že a třeba tady Mirek z Prahy si dělá dokonce žebříček nejlepších moderátorů. Děkuju, Mirku, ale netýká se to odvahy, co jste napsal. Tady vidím jeden příspěvek od Bohumíra. Na starší třešni odešla poměrně silná větev. Chtít ji odřezat znamenalo vylézt po žebři 4-5 metrů vysoko a řezat po částech, jinak by to mohlo ohrozit venkovní sprchu. Tak se debatovalo, kdo to jednak udělá a jak. To víte, nikdo se k tomu neměl a já téměř v 80 letech jsem si moc netroufal. Už byla plná chorošů a zavazela. Tak jsem pod ní chodil, dumal, co a jak by se to dalo. Vzal jsem žebřík a elektrickou pilu a šel na ni. Pila o váze 4 kila. Na třikrát jsem to letos zvládl a uklidil. Hleděli jak vyšinutí. Zvládl jsem už víc ošemetných věcí a pokaždé říkám, že je to naposled. Bohumíre, i za vaše psaní děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a chtěl bych vás ubezpečit, že skromnost, ano, je to hezká vlastnost, ale skromnost v tomto případě nebude na místě. Jen se pochlubte tím, jakým odvážným činem jste se zapsali do rodinné kroniky. Ludmilo, týká se ten příběh o odvaze vás nebo někoho blízkého? Ano. Dobrý večer.
1: Ano, týká, dobrý večer. Zdravím vás, Borku, zdravím všechny účastníky Noční linky.
0: Děkuju.
1: A nevím teda, jestli to budete považovat za odvahu, ale já jsem to považuju.
0: Tak každý vidíme odvahu v něčem jiném, to se taky může říct.
1: No já jsem se... Dokázala jsem se sama rozhodnout, že se rozvedu. Ale opravdu to mě stálo hodně cíl. A musela jsem prodat svůj byt. Sama jsem na to byla. Přes realitku. Musela jsem si sehnat nový byt tady v Brně. Musela jsem dítě do školy přihlásit. A teď všechny to, co se to kolem toho týkalo, přepisy, odpisy, elektriky, všechno. Takže toto pro mě byla velká odvaha, protože já jsem dělala 17 roků ve školce a všichni ty ženy, co tam se mnou dělali, mě říkali, ty to dokážeš. Já říkám, dokážu, já už mám toho života pokrk. Já jsem to dokázala odvahou jsem měla toto udělat. A teďka teda už jsem hodně dlouho sama a myslím si, že jsem udělala dobře, nelituju toho. Jo, tak je to odvaha nebo
0: není? Já bych řekl, že je, nechtěl jsem vás přerušovat, protože taky tak trošku přemýšlím, jestli vůbec je vhodné a vkusné se vás zeptat, co jste vlastně už nemohla vydržet a co vlastně vás k tomu vedlo. No, ale to nechám na vás. Já říkám, že to odvaha je...
1: Můžu to říct klidně. Strašně odbíl. A nepovažoval mě za vhodnou, aby si mě vážil. Ale musím vám říct, že když jsem vdávala tu poslední dceru, tak na svatbě bylo a řekl mě na té svatbě, říkal, já ti děkuju za to, že jsi mě tu dceru dala, protože to byl můj druhý manžel. Jsem neměla štěstí. A říkal, já jsem si toho nevážil. Já jsem měl uvařený, uklizený, všechno, nikam se nechodila, že by se stoulala. A jedinou dceru, co jsi mě dala, a kdybys nebylo tebe, tak bych ho neměl. Takže moc krát ti děkuju. On za mě třeba přišel do nemocnice a řekl mě, že já jsem měla problémy s plotínkama, byla jsem na operaci a on mi říkal, že se tam válím, že já jdu dom, že je potřeba zavažovat okurky.
0: No, alkohol dělá s lidmi, nechci říct kouzla, protože to by znělo ještě pozitivně. No, alkohol,
1: A chtělo, aby se ho vzal zpátky, jo? Jako on zůstal v Tišinově, já teda v Brně a já jsem říkal, ne, já vůbec neuvažuju o tom. A měla jsem teda přítele, ale nebyli jsme spolu. A když ten přítel poslední Vánoce, je to už teda 16 roků a on dostal prostatu a cítil asi, že zemře a to byly Vánoce, kdy teda tady u mě byl a říkal mě, ty měla by ses usmířit s tím svým starým. Budeš sama, kdo ti pomůže s těma tvýma staroučkama, jako z rodiče, protože už měli přes 80. A já jsem mu říkala, ne, já vím, proč jsem se rozvedla a nikdo se nepolepší. Mohl by mě tady zlatě říkat, že to nebude, bude jinak. Takže a ten normálně zemřel v březnu, od těch Vánoc, zemřel v březnu a ten můj, teda ten, co jsem se s ním rozvedla, ten už taky nežije. Taky zemřel. A ten zemřel teda na infarkt. ale to říkal, že kouřil potom a ještě srdíčka obil to samonasírací a furt nadává a furt a pořád.
0: Ludmila,
1: takže to byla odvaha ode mě, že jsem se dokázala odpoutat tady od tohoto života.
0: No, nemyslete si vy, kteří posloucháte a připadne vám to možná banální. To je velká odvaha. Odvážit se, změnit od základu svůj život se vším všudy, no, tak jak to Ludmila popisovala.
1: No, je to pravda.
0: Děkuju.
1: Jako moje rodiče jsem nemohla jsem zatěžovat svoje rodiče starý. No,
0: někdy jsme k odvaze donuceni okolnostmi, chcete zřejmě říct. A ono to taky má určitě nějakou váhu. Ludmilo, děkuji vám, přeju vám krásnou dobrou noc a hezký máj.
1: Já vám taky, děkuji.
0: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem spojujícím vaše příběhy je pro dnešek odvaha. Petr, který čeká na čísle 731 800 900, až dospívá Dalibor Janda, což se právě stalo, už nám může říct, jestli ten příběh o odvaze je příběhem jeho nebo někoho jemu blízkého. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Slyšíme se.
0: Já vás slyším výborně, poslouchám. Je to příběh váš nebo někoho z vašeho blízkého okolí?
1: Je to můj příběh. Měl jsem přítelkyni, krásnou ženu a jednou dne jsem si uvědomil, že ta žena není moje citová společnost. A tak jsem si řekl, že budu mít rád muže.
0: Já vás poslouchám.
1: A bylo to hodně velké. Bylo to těžké. Ale společně s mojí rodinou jsme to přežili a řekli jsme si, že do toho půjdem. A je to velké vítězství a chtěl bych poslat poselství pro všechny, kteří to tak mají, aby se nebáli přiznat svoji identitu a aby se nebáli být svý, protože je to svoboda. Vlastně vás to obohatí. Říct si, že jste tím, kým jste. A je to hezké. Promiňte, jsem...
0: Není co promíjet. Petře, není co promíjet. Mě zajímá, jestli vám, teď to řeknu hovorově, jestli vám v tom okamžiku, kdy jste provedl ten takzvaný coming out, jestli vám spadl kámen ze srdce.
1: Velký.
0: Všiml, zjistil jste svoji orientaci až teprve při vztahu s tou zmíněnou krásnou přítelkyní, nebo to ve vás, řekněme, nějakými náznaky bobtnalo, doutnalo už dřív, třeba v dětství, v mládí? Ale vy máte mladý hlas, vy jste ještě pořád mladý, tak si to nevysvětlujte špatně.
1: Děkuju. Jste milý. Nejde asi o mládí, ale je to o životní zkušenosti, nějaká etapa života vás přivede do stavu, kdy si zjistíte, že je čas to přiznat a je to opravdu osvobozující.
0: Nelitujete toho, že jste...
1: Nevím, jaké je posluchačstvo tohoto kanálu, ale je to fajn.
0: Já bych řekl, že naši posluchači jsou vstřícní, inteligentní, empatičtí. Já myslím, že vás velká část, obrovská část podle mě, ale dobře, řekněme, velká část z nich chápe. Protože přetvařovat se celý život z toho člověk, nevyklouzne ve zdraví, řekl bych.
1: Děkuji za vaše slova. Je to ulevující. A ano, je to tak a posílejme tuto zprávu dál, ať lidi ví, že to tak je, že to není tak těžké, jak se může zdát, že se dá s tím žít a dá se to prezentovat dál a není potřeba to tajit a je fajn s tím žít. A je fajn to přiznat a je fajn být svůj. To je moje poselství k odvaze. To je odvaha. Je to odvaha. Nemyslíte?
0: Souhlasím s vámi. Petře, já teď mám pár čistě technickou, vlastně jenom jednu čistě technickou otázku. Vy jste měl za život, než jste přiznal hlavně sám sobě, ale zejména okolí, svoji orientaci, vícero žen? Trvalo to jak zhruba dlouhou dobu?
1: Já jsem moc žen neměl.
0: A myslíte, že to bylo právě tím, že ve vás něco říkalo, že tímhle směrem ne?
1: Můžu to říct naplno.
0: Řekněte to.
1: Chlapi, kteří máte rádi chlapy, nebojte se. To je odvaha. posílám zprávu.
0: A abychom byli vyvážení, jsme na veřejnoprávní vlně. Platí to i na ženy. Ženy, které máte rádi. Rády ženy, nebojte se, ano?
1: Přesně tak. A samozřejmě, a ženy, které máte rádi, ženy, nebojte se.
0: Petře, děkuju. Sebral jste několikrát odvahu k tomu coming outu, zejména.
1: Máme vás rádi. Máme rádi vaši linku.
0: Děkuju.
1: Jste skvělý.
0: Děkuju moc krát. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A krásný květen. To se samozřejmě to přání týká i vás. Krásný květen, krásný máj. Mimochodem víte, že před zhruba 200 lety ještě květen nebyl květnem, že se začal používat podle pana Jungmana tuším až někdy, teď nevím, jestli to bylo rok 1820, na začátku 19. století. No, půjdu si to raději najít, abych tady nemlžil, ale taky se podívám na to, co píšete na rozhlas.cz/Linka. On je totiž nejvyšší čas jednak vám nabídnout písničku, ale taky se podívat, jak to vypadá s vašimi příspěvky. Tak dejme tomu, že po písničce Tomáše Linky v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dobrý večer, ale vlastně taky dobrou noc, či možná pro některé i dobré ráno. Do nového dne a do další části noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, vás přivedla písnička v podání Tomáše Linky. Tak to byl půlnoční kovboj a půlnoc ta už odbyla. Už půl minuty platí nové datum a já vás vítám v pátku 8. května, v tom svátečním dni, který začínáme další hodinkou našeho povídání na téma odvaha. Proč tomu tak je, tedy proč je tématem právě odvaha? Ano, má je lásky čas, ale taky je to měsíc, který ve kterém vzpomínáme těch událostí před 81 lety a je mnoho dalších a dalších událostí, které bychom si společně s květnem mohli připomenout a tak nějak z toho vyvodit další příběhy o odvaze. Ale dovolím si tu další hodinku začít tím, co napsala Daniela z Prahy na rozhlas.cz/linka, což je jedna z možností, jak dát vědět, jakou odvahu jste v životě prokázali vy. Teď ale k tomu, co psala Daniela. Zcela upřímně se přiznávám, že mi odvaha od dětství chyběla. Jako malá jsem se bála maminky, protože se vždycky dozvěděla o každé mojí lumpárně. Posluchačky starší jistě prožili stejně jako já 48. 50. léta, povolání otce do PTP, nemožnost řádně studovat. Prostě jsem té společnosti nerozuměla. Dnes taky dění kolem sebe nerozumím, ale jednou v životě jsem ve svých 24 letech neskonalou odvahu projevila. Dnes vím, že to byla odvaha pošetilá, ale když se kolem vašeho pracoviště stahují tanky, když doba praská nejistotou ve švech a mnoho lidí čeká, co se od vás dozvědí, to je jistě velká odvaha. Nejen moje, ale všech rozhlasáků, kteří v 68. týden nepřetržitě vysílali, aby jim to bylo řádně spočítáno. Možná je to smutné, ale život mě poučil, pokračuje Daniela a končí: takové nasazení a takový elán už jsem nikdy nezažila. Dobrou noc, Daniela. Danielo, já vám děkuju za vaše psaní. A dvojnásob děkuju za to, že jste to, co jste napsala, napsala právě v těchto dnech. A řekl bych, že nejen vy, jako bývalá rozhlasačka, ale i mnoho těch, kteří teď poslouchají Noční linku, rozumí tomu, proč to říkám. Děkuju za vaši podporu. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Pokračuje Noční linka na téma odvaha.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě jednou vás vítám v novém dni, vážení přátelé. Po včerejšku, kdy měl svátek Stanislav, je dnešek dnem svátečním a je to den vítězství, který si připomínáme 8. května. A musím říct, že v noční lince, kterou posloucháte mě, Michal, náš první volající v novém dni, vlastně postavil před nelehký úkol, protože za jednu z největších odvah, já vím, že to teď možná trošku schazuju, ale on sám říkal, že za jednu z největších odvah považuje to, že se vůbec odhodlal dovolat do rádia. Michale, já vás zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý den, teda dobrý večer, nebo
0: dobré ráno, prostě zdravím vás.
1: Dobré ráno, spíš.
0: Michale, vy si myslíte, že jste nikdy v životě neprokázal jinou odvahu, než tu, kterou jsem zmiňoval?
1: Ale jo, odvahu, jo. Já třeba, ale jednou, no já vám takový trošku to odlehčím, nebo nadlehčím, nebo něco. Ono to nebude, no o odvaze to moc asi nebude. Ale řeknu vám takový příběh, co se mě opravdu stalo, jako ve třeťáku, mě nějaký dobrák zapálil vlasy a já jsem se ohnal, já totiž nevidím vůbec, víte, a tak...
0: A to se stalo na ulici, nebo to bylo...
1: Ne, to se stalo naštěstí ve třídě. No jenže on tu facku, kterou měl schytat, on schytal někdo úplně jiný. No, takže to moc sice o odvaze to není, ale spíš o tom, že jsem se teda dokázal postavit, jako aby mě to aspoň uhasil.
0: No já myslím, že to je odvážné. Kort při vašem handicapu, tedy pokud to tak můžu označit. A no, to byla speciální třída, řekněme...
1: To byla speciální a v podstatě dá se říct, že ano, teďka už vlastně jak je inkluze, tak už nejsou a mě velice, ale to bychom převedli úplně kam jinam.
0: Ale to jste byli teda pěkný čísla, to vám řeknu, zapálit někomu ve vyučování vlasy.
1: To bylo mě, no. Ne, to bylo naštěstí o přestávce. Ale já teda jsem chtěl lidi spíš trošičku, protože je to moc navážno, tak jsem chtěl spíš trošku pobavit, ale vám jsem chtěl poděkovat speciálně za načítání, za skvělé načítání zvukových knih, které určitě víte, že jste načetl docela hodně, si myslíme.
0: Moc krát vám děkuju. A pokud tak posloucháte třeba i radioknihy, dejme tomu na plusu.
1: Jo, audioknihy, ano.
0: Tak už brzo se tam objeví další radiokniha, i když možná bych to neměl prozrazovat, ale řeknu vám, u té jsem se teda hodně nadřel, protože mě to hodně zasáhlo. Říká vám něco jméno Olga Hepnarová?
1: Trošičku malinko asi, ale moc ne, aby se přiznal teda, protože...
0: No vlastně poslední popravená žena v 70. letech, to je ta, která najela automobilem do lidí čekajících na zastávce v Praze. No, takže to bude předmět té další radioknihy. No. Ale to jenom tak na okraj. Michale, já vám děkuji za vaši pochvalu, ale děkuji i za to, že jste částečně odlehčil dnešní noční linku na téma odvaha.
1: No, trošku by to chtělo, protože, ale opravdu třeba, jak ten pán volal, ten byl teda skutečně celkem jako, protože u nás byl vlastně podobný případ. U nás se žena zamilovala do ženy po té, co se svým mužem splodili syna. A ona to v podstatě taky je to od ní veliká odvaha. A že to přiznala vůbec...
0: S tím souhlasím.
1: Že se s tím chlapem prostě necítila dobře, tak to šla prostě... Jo, protože mi nebo v toto lidi se o tom vůbec nesmělo mluvit, že jo? Nebo nesmělo, no, já nevím, nesmělo. Asi ne.
0: Nemluvilo se, ono se nemluvilo o vícero věcech.
1: No ano, to je pravda, no já. Teďka vlastně to, co já doufám, že se nestane a to, co chtějí udělat s tím rádiem, protože to by byla katastrofa. Jsem to dneska poslouchal, ten rozhovor s tím, jak vedl Tomáš Pancíř, no to by byla katastrofa.
0: Já jsem rád, že to říkáte vy, protože já už z podstaty věci nemůžu využívat prostředku Českého rozhlasu k tomu, abych komentoval tu nastalou situaci, ale děkuji, že jste to řekl vy.
1: Jasně, protože prostě a jednak pro nás jako prostě rozhlas je prostě nejenom veřejná služba, ale já v podstatě poslouchám rozhlas s přestávkama od svých 5 let, takže... jsem si vzpomněl Silvestra 88, což byl teda skvělej. A teďka mě to mrzí, je to strašně upadá, žádný stranice nenatáčí. Prostě je to lidi to asi buď to nechtějí oni, nebo to nechtějí dramaturgové, já nevím. No.
0: Víte, ono někdy, ale tady už se dopouštím hodně velkého odbočení od tématu, takže omlouvám. Ono to může být z několika důvodů, možná, že v tom hraje roli několikero faktorů. Já nevím, jestli jste sledoval tu situaci okolo třeba rozhlasových či televizních poplatků. Konkrétně u rozhlasu se 20 let neměnily poplatky a když si vezmete v úvahu inflaci a tím pádem potom náklady na výrobu věcí a tak dál a tak dál.
1: Přesně tak, já vůbec si netroufám.
0: Asi víte, co chci říct.
1: Jako jenom kolik musí stát provoz těch vysílačů.
0: To je to tak. Michale, děkuji, já se omlouvám za to odbočení od tématu. Vrátíme se k odvaze už v dalším telefonátu. Za ten váš děkuju. Mějte se hezky. K tomu, co je tématem noční linky napsal, vyjádřil se i pan Franz písemně na rozhlas.cz/Linka. Cituju. Odvaha? Já to vidím v takzvaném kritickém myšlení, vyhodnocení situace. Kdo umí, ten umí. Říká se též využití zdravého selského rozumu. To jest skočit či neskočit například z 10 metrů do vody a o tom to je. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franz. Jo, a modlete se všichni, aby zapršelo. Jinak pojedeme do obilnice Evropy a budeme prosit, aby nám prodali obilé na chleba. Franci, děkuju za váš zhuštěný vzkaz. Já myslím, že si to nakonec všichni přebereme a že se už teď těšíme na další telefonáty, nebo aspoň na tu možnost zavolat na tohle číslo. To už mluvím o vás, kteří máte svůj příběh o odvaze.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já teď budu trošku indiskrétní. Hanka, která nás čeká se svým příběhem na telefonu 731 800 900, si tuhle písničku s Mirkem Žbírkem, ano, taky, tuhle dokonce zaspívala, že jo? Hanko, já vás zdravím, já jsem vás slyšel, když jsem přijímal váš hovor. No, bylo to slyšet. Tak, Hanko, já vás vítám ve vysílání Noční linky a protože jejím tématem je odvaha, tak se ptám, jestli ten příběh o odvaze je o vaší odvaze nebo o odvaze někoho vám blízkého?
1: Je to jako rodinný příběh, jednak bych chtěla poděkovat. No to odvaha je někdy, no já skáču. Chtěla bych poděkovat pánovi, který volal tehdy, nevím, půl hodiny zpátky, protože dnes výročí konce války a můj dědeček lítal u 12. perutě v RAF a není to, že by si to ty lidi vybrali, ale prostě to byla ta doba a opravdu klobouk dolů před nimi.
0: A, smím vědět, promiňte, že vám do toho vstupuju. Jak se jmenuje?

0: Nemluvil o sobě a samozřejmě ten režim nám zasáhl taky a jeho velice a bylo to pro ně těžké, pro ty lidi, když se vrátili, takže velká odvaha, že vydrželi, jako za to, že vůbec šli do té války, že vůbec tam vlastně dávali svůj život za to, aby jsme my byli svobodní. Klobouk dolů už jenom za to.
1: Mluvili jste někdy třeba na rodinných sešlostech o tom, jak vlastně ten jeho odchod z republiky a vlastně to, že potom létal u 3. 12. peruti, probíhal? Mě jde o ten příběh odvahy. Co ho k tomu vedlo?
0: On ještě předtím, než vůbec jako začala ta okupace, ještě před začátkem války začal vystupovat proti Němcům, proti tady tomu režimu, i ho jako internovali, pak teda byl puštěn a vlastně utekl pod rouškou noci ještě se třemi kamarády. Jo, to bylo složitý velice.
1: Přes Polsko?
0: Ale, ano. Mm-hmm. Ano, něco málo to víte. Nebo promiňte, ne málo, ale...
1: No, prostě... něco málo, já bych to neoznačoval za obrovské znalosti. Ne, to ne.
0: Jo, byla to komplikovaná cesta opravdu Polsko, jo, pak Francie, to dokonce Afrika. Mm-hmm. Jo, a pak teda se vylodili jako z Afriky, jo, ta loď plula, jako ty příběhy neuvěřitelný. A ano, no právě taky to tam bylo zmíněno, že já jako války odmítám všechno, že, ale oni si to taky nevybrali. Ale že jako jo, chci bojovat a to, nevybrali si to. Ale byli k tomu donucený těmi okolnostmi tou dobou, nebo to, co se dělo. A ještě vlastně předtím, jo, jak už jo, opravdu ten dědeček cítil potřebu se jako vyjádřit proti tomu, co se dělo. A bohužel teda potom, když se vrátil, tak to bylo těžké, no.
1: Po únoru 1948 byl jako mnozí jiní degradován, vyhozen z armády a zbytek života pracoval jako dělník ve fabrice v Brně. Zemřel v Brně v červenci 1976.
0: A vy jste si to někde našel.
1: Tady jsem chtěl říct, cituju z facebookové stránky. Takže ano, jo. Josef Kepert z facebookové stránky Slavnosti svobody. Tak, aby to bylo kompletní.
0: Jo, bylo to jako pro celou rodinu, to bylo těžké, protože tam se o tom nesmělo mluvit, že jo, já jsem jako takový dítě, všetečný, vystřelený všude a vím, že se nesmělo, jako jo, ticho.
1: Ano, jinak jsme mluvili doma a jinak se mluvilo na veřejnosti, nebo ve škole, ano. Nebo v práci, ano.
0: Ano, jo, a teď jako samozřejmě děti tomu nerozumí, že jo, tak já jsem vykřikovala, až teď vlastně chápu zpětně maminku, která jako to je další hrdina pro mě velký, protože byla s námi sama. Teď jsme byli nemocný, to je jedno, to je další věc, ale tady toto vlastně pokračování tady tohoto, kdy musela čelit vlastně tomu režimu, té totalitě, zmizela na víkend, jo, nevěděli jsme, co se děje, ale odolala. Odolala tomu, aby, jo, nevím, nikdy se to hrdinství třeba může rovnat bláznosti, nebo nevím.
1: No, mnozí lidé to můžou vidět různě a naopak hrdinové málo kdy o svých hrdinských činech hovoří denodenně, že?
0: Je to úhel pohledu, no, právě, no, a většinou to člověk nebere jako za hrdinství, ale jako za samozřejmost, co. Takže i když teda jsme to měli složitý, měli jsme to jako opravdu, jako nebylo to jednoduché, řeknu jednoduše, ale nestoupila nikam, pořád jí tlačili, pořád byla tlačená, jo, mizela na nějaký dny, což jsme netušili, co se děje, ale...

0: nepodlehla. Hmm. A děkuji za to. Jsem za to vděčná. A
1: já mám jednu otázku přímo na vás. Jestli pak se něco z odvahy vašeho dědečka projevilo i ve vaší povaze?
0: No, já jsem byla takový rebel rodinný, takže já jsem jako hned, já jsem byla v 9. třídě tehdy, nebo 8. 9. 89. takže já jsem první jako zvolnila, že ani jsem nevěděla pořád něco děje. Vykřikovala jsem, ale uchránit si dítě, jeho život. Já jsem byla od malička velmi nemocná a říkali mi, že nesmím mít dítě, že bych jako nepřežila. A poznala jsem svého muže a stalo se. Otěhotnila jsem a můj lékař mě vyhodil, všichni mě vyhodili, že nebudou ošetřovat sebevraha. Rodina se pro mě proti mě obrátila a byla jsem na to sama. Jo, bylo to to, že přežiju, nepřežiju, protože jsem nevěděla, že to nevíte. Jako do té doby, než se to nestane. Ale 99% říkalo, no ty nevydržíš. Nic, jo, prostě konec. Takže jsem proti všem uchránila své dítě. Když všichni říkali, musíš jít na potrat, prostě neexistuje. Nepřežiješ.
1: Je to dcera, je to syn?
0: Je to syn.
1: Kolik je mu dneska?
0: Teď mu bylo 15, čekáme na přijímací zkoušky, jestli se dostal nebo ne.
1: Držím pěsti. Držím pěsti, Hanko, a děkuju za váš příběh o odvaze. Vy jste ochránila život svého dítěte. A řekl bych, že to je sice jiný druh odvahy, než který prokázal Josef Kepert, váš dědeček, ale stejně cený. Děkuju a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
0: Děkuji.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Tématem je odvaha. Ještě 35 minut potrvá naše povídání. Tedy poté, co odspívá Petra Černocká, věřím, že povídání bude od někoho dalšího z vás na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naši další posluchačku, paní Evu, zdravím až do Hořovic. Je to ta, která nám také řekne něco o odvaze. Jaký příběh to je? Paní Evo, dobrý večer, no, hezké
1: dobrý
0: ráno.
1: Večer, já vás zdravím. Je to příběh mýho táty. Ten zkoumával ve válce u nás roka půl partizány.
0: V Hořovicích to bylo?
1: Ne, já pocházím ze Skrej. Mm-hmm. Ale řeknu vám na klient, jo, po válce mu bylo řečeno, že když se nebál Hitlera, takže si na něj musí dát pozor.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Mm-hmm. Takže to je přesně to, co jako hrdinové se vždycky takhle odměňujou.
0: Mm-hmm. Neboli tak, jak jsme nedávno říkali v Noční lince, každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán, což v tomhle případě platilo. Ano.
1: No, jak na našich dětech, tak potom tátovi lidový soudy, že jo, všechno možný. Ale západočeši ten příběh budou znát, protože se to týká pana Františka Straky a bejvá v rádiu čítávali ten jeho příběh. A končilo to vždycky tím, že chodil Václav a Karel, že tam chodili k němu a můj táta byl ten Václav. A tam ten příběh končí.
0: Mm-hmm.
1: Dál už to ten... On potom se stal, ten pan Straka se stal mým strejdou, protože si vzal tátovou se scenici.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Ale hrozně hodnej pán, hrozně... A taky ještě po vás jsem měl hrozný problém.
0: Ptala jste se někdy, tatínka, jak se při tom ukrývání za války, jaké měl pocity?
1: No, víte co...
0: Jestli měl strach, jestli překonával strach, nebo jestli to pro něj bylo něco naprosto přirozeného a nemyslel na to vůbec?
1: Takhle, oni, no to víte, že museli mít strach, jako, ale nesměli se bát vyloženě, že jo? Ale oni, vím, že vždycky táta říkal, když to utajíme před dědou a před maminkou mojí, takže jako by se to mělo utajit i před cizíma lidma. Jenže před mojí maminkou to mohli těžko utajit, když vařila a prala, že jo. Takže věděla, že pere o dvě košile víc, který táta nenosil, který v oblečení, že jo, že vaří víc, všechno. Že ona vždycky mlčela. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A vím, ale to už my jsme byli dospělí všechno, když ještě tatínkovej bratr řekl, no Růžena o tom nevěděla, já pan strejdo, jakože se říct, že Růžena o tom nevěděla, když na ně prala.
0: Mm-hmm. Ale moudře mlčela.
1: No, ta mlčela, ale víte co, ale zase tím mlčením tak přišla o partizánské ducho. No, takže ono je to jedno s druhým, ale jako můj táta vždycky říkal, já jsem to nedělal pro hrdinství, já jsem to dělal pro lidský životy. Jo. A což jako opravdu chápu, že jo. To jako, jo, ale jako jak se potom postavili vesy k tomu, tak to bylo docela dost ošklý.
0: Já cítím potřebu říct děkuju. Byť váš tatínek, promiňte, jestli nemám pravdu, ale asi už mezi námi není, že?
1: No, není, ono už by mu bylo přes 100 let, on byl rok 1912.
0: Ale i přesto mám potřebu říct děkuju.
1: Jako my jsme vždycky jako, no hrozně jsme si ho vážili a víte, on nerad o tom jako... Když třeba do jednou byl v nemocnici v Hořovicích a my jsme tam byli u něj se navštívit ho a byl tam pán, který se tam strašně vytahoval, že někomu dal chleba anebo to. A my jsme říkali, tati, proč ho neutřeš tohletím? A mu řekl, já jsem to dělal kvůli životům. Jo? Oni v tomhle tom lidi, ty lidi byli strašně skromní, strašně... Prostě, a když pořád večerí tam na těch vávrů pořádali vždycky sezení a to víte, já jsem chodila s nima, ale oni se tam nikdy o tom nebavili. Jo, tyhle ty, co byli jako v tomhle tom odboji, tak se tam scházívali.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A nikdy o tomhle tom nemluvili. Jo, bavili se o všem možném, ale jenom prostě furt koukali dopředu. Jo.
0: Chápu, jako... neměli tu potřebu, brali to prostě jako samozřejmost, asi.
1: Asi jo. A teď si vemte, když doma žiju, to maminka byla těhotná, brácha, ten se narodil v pětnových dnech, zrovna jako v tu dobu osvobození. Takže jako opravdu, jako to bylo,
0: úctyhodná odvaha.
1: No.
0: Evo, já vám děkuju za váš telefonát, přeju vám krásné květnové dny a hlavně zdraví. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Já děkuju a přeju to zdraví všem a ať si každej váží života a v dnešní době, kdy máme mír.
0: Souhlasím.
1: Naschledanou.
0: A ještě to, co napsal Sváťa z Brna na téma odvaha. Odvaha se dá dokazovat mnoha způsoby, i mnohokrát. Jako malý kluk jsem žil u babičky a spolu s dospělými jsme držívali žňovou hlídku. Rovněž tak jsem hlídkoval kolem železniční tratě Kácov, zejména pokud jezdila parní lokomotiva. Další odvahu jsem projevil při jízdě autem z Brna do Zruče nad Sázavou. Nedaleko obce Vlastějovice jsem dojel hořící auto, pomohl jsem lidem ven, poskytl základní ošetření. Problém, neustále se vrhali k autu a chtěli své věci. Hrozil výbuch. Naložil jsem je do svého auta a přestože tu bylo nebezpečí, kolem auta jsem si zkrátil cestu a dovezl všechny k lékaři do Zruče, kde jsem je předal do lékařské péče. Ulevilo se mi ale teprve, pak na mne dolehlo, jaká to vlastně byla odvaha. Váš Sváťa. Sváťo, byla. A i za ní vám děkuju. O odvaze si ještě chviličku můžeme povídat v noční lince. Chce to ale zvolit to správné číslo. Tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma odvaha. A věřím, Blaženo, že se neurazíte, když řeknu, že jste tady vlastně jako prostředník, protože chcete říct příběh o odvaze své maminky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, odehrálo se to v 45. roce, když se Němci stahovali z Prahy jako na Plzeň a náš tatí jako prostě byl jako nějaký odborář a řekl, že se bude v Letkově střílet, tak nás poslal, byli jsme tři holky, tak nás poslal do Ejpovic k tetě. My jsme byli do lesa, já to do dneska vidím, ten les byl plný vojska německého. Sice nikdo se nás nevšiml, nechali nás klidně projít, a takže jsme přišli k tetě, no a večer tatí přijel, že se v Letkově nestřílí, tak si přijel pro mě a mami přišla druhý den domů zpátky.
0: Nechtěl jsem vás přerušovat, jestli je to všechno, tak samozřejmě děkuji za tenhle příběh. Maminka zůstala s tatínkem a vy jste šli k tetě, rozumím tomu správně, jo?
1: Ne. Mami nás, nejmenší dceři, sestře byly 2 roky, tak tu naložila do kočáru. Já jsem z jedné strany a druhá sestra z druhé strany, protože ty už bylo 12. No a jeli jsme přes ten les, krátili jsme si cestu, ale nevěděli jsme, že jsou tam ty vojáci. Ale teda žádnej se nepřišel podívat k tomu kočáru, co vlastně se veze. Prostě se nás nevšiml, nikdo se nás nevšiml. No a v tom Letkově se nestřílelo, střílelo se až v Plzenci. Takže taky měl o nás strach, tak nás zašíboval do Jípovic, ale to taky netušil, že ten les je plný vojska. Že oni utíkali od, báli se Rusáků, tak šli radši k Plzni.
0: Takže tohle byl vlastně příběh o překonání strachu, ano.
1: No, to bylo. A já když zavřu dneska oči, tak já tenhle stejně vidím. Že s těma vojákama.
0: To se vám nedivím, protože že se vám o tom asi zdává ještě do dneška.
1: Protože to byl pomálo voják na voják. Člověk neví, kolik jich tam bylo, ale prostě nebyla dobrá doba. Já vím, no ale doufejme, že už si jim takový nedožiju.
0: Doufáme v to všichni. Protože, jak zpívali už Synkopy 61, válka je vůl. Děkuji vám moc krát, paní Blaženo.
1: Já bych tomu přála, aby jsme se toho nikdo nedožil.
0: No to si ne, samozřejmě přeje každý normální člověk, ano.
1: Prostě ten, kdo takhle blbě myslí, takže ať si jde sám někam vzít život a nechá nás na pokoji.
0: To je samozřejmě na trošku další diskuzi, řekněme ten izolacionismus, ale to je až možná téma na někdy jindy. Děkuji moc krát, paní Blaženo. Mějte se hezky a přeju vám krásný květen.
1: Dobrý, já vám dobrou noc.
0: Díky, naslyšenou. Je až s podivem, tedy z mého pohledu, jak se některé příběhy mohou sami sobě, můžou navzájem podobat. Protože možná ještě máte v čerstvé paměti příběh paní Hanky, naší posluchačky, která hovořila o svém dědečkovi Josefu Kepertovi, příslušníku 312. peruti, a všechno to, co s tím souviselo. A tohle je psaní paní Ivety. Cituju. Můj děda bojoval v první světové válce a když se vrátil domů, poznal svého nejmladšího 3letého bratra, který pak bojoval za druhé války v RAF. To jsou moji hrdinové, píše Iveta. Ale ráda vzpomínám na dobu, když jsem jezdila na dětské tábory jako vedoucí a pro děti jsme připravovali takzvané stezky odvahy. I ti nejmladší špunti chtěli ukázat, že nejsou žádní strašpitlové a s očima vykulenýma s malou baterkou v ruce vyráželi na cestu černočernou tmou a pak při jejich návratu do tábora na ty šťastné úsměvy, že překonali svůj strach. A ještě něco o mně, dodává Iveta. Bylo mi přes 40, když jsem otěhotněla. Všichni mě považovali za nezodpovědného blázna. Dneska jsou kluci už oba tátové a já nikdy svého rozhodnutí nezalitovala. Byť jsem měla velký strach, zda je dokážu postavit do života. Dobrou noc přeje Iveta. Za chvíli vám dobrou noc popřeju i já, ale přece jenom ta chvíle určitě bude vyplněná ještě minimálně jedním příběhem na téma odvaha v té aktuální noční lince. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tohle byl Pavel Vítek a jeho modlitba. Ale potom de profundis je čas znovu se zeptat naší další posluchačky, jestli ten příběh o odvaze, což je téma Noční linky, je příběhem jejím anebo někoho z její blízkosti. Přeju dobrý večer, Jano.
1: Dobrý večer, pane Borku, vám i všem posluchačům.
0: Tak už jsem vás zesílil, máte docela slabý signál, ale to není vaše vina, to je jenom, já jenom, že jsem vás ze začátku skoro neslyšel. Tak Jano, abychom vás slyšeli všichni, nekřičte, řekněte svůj příběh o odvaze. Vy sama jste prokázala odvahu?
1: Ano, je to příběh můj a já jsem se teda hodně odvážně cítila v době covidové, kdy jsem pracovala jako pečovatelka v domě pro seniory a bylo to hodně náročné období, hlavně psychicky, a pomáhala jsem vlastně zdravotníkům zachraňovat životy a cítila jsem se tam hodně tak jako důležitě, protože spousta mých kolegů odpadla do karantény, protože covid postihnul i je, bohužel, takže nás tam bylo na oddělení opravdu velmi malý počet, takže já jsem vlastně poprvé i měla takovou jako vedoucí funkci toho oddělení, že jsem za ní zodpovídala a samozřejmě byla jsem hodně vyčerpaná, ale musím říct, že takové to podvědomí, že jsem to vlastně táhla celé to oddělení i s těmi mými unavenými už kolegy, tak to mě hodně dávalo takový ten pocit důležitosti a pomáhalo mě to tak jako psychicky si říkat, že jsem opravdu potřebná a dělalo mě to dobře na duši, no, musím říct.
0: A zároveň jste překonala svůj strach z nemoci. Prokázala jste odvahu?
1: Ano, taky. A musím říct, teda bála jsem se samozřejmě toho covidu, ale musím říct vlastně, no, že tenkrát jsem nad tím tak nějak ani nepřemýšlela, no, že jsem přemýšlela hlavně nad tím, koho můžeme dále ještě zachránit, no. Tenkrát opravdu na to nebyl čas nad tím zamýšlet.
0: Možná to neřeknu úplně přesně, ale když dojde na ono pověstné lámání chleba, tak se člověk mnohdy ani nezamýšlí nad tím, jestli z toho pro něj plyne nějaké riziko nebo nemoc a podobně. A prostě inteligentní a empatický a morální člověk hlavně podle mě dělá to, co je prostě potřeba udělat. Souhlasíte?
1: Tak, ano, souhlasím.
0: A děkuju za váš telefonát, paní Jana. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Hezkou noc, dobrou noc, pane Borku, i všem posluchačům. A zdravím ještě paní Inku narychlo, naslyšenou.
0: Děkuju. Čistě časově, technicky to vychází tak, že teď v Noční lince můžu přijmout ještě jeden váš telefonát na téma odvaha. To, jakou odvahu prokázala Jana, už jsme slyšeli. A jsem zvědavý, kdo bude tím dalším, kdo nám vlastně uzavře Noční linku. Takže přeju dobrý večer či dobré ráno. Nevím ještě komu. Kdo je prosím u telefonu?
2: Margita.
0: Zdravím vás, paní Margita.
2: Pardon. Halo?
0: Ano, poslouchám vás. Jaký je váš příběh o odvaze? Je to příběh váš nebo někoho blízkého?
2: Je to můj příběh, ale už jsem ve vysílání.
0: Ano, jste ve vysílání.
2: Takže když umřel Jan Palach, tak jsem chodila do 6. třídy a chodili jsme do té školy, co je proti osadským zbytovům. A právě, když byla 6. třída, tak už nebyla družina. A když oni ho pohřbili, to byl 7. hrob, takhle zpravo, tak jedna spolužečka mě navezla, nebo takhle, dohodli jsme se a šli jsme na ten zbytov, tam jsme si položili tašky na nějaký čistý náhrobek a jak tam okolo toho hrobu byly ty svíčičky, tak oni byli zhaslí, tak jsme si sedli na bobeček a pěkně jsme zapalovali ty svíčičky a také jsme tam chodili asi 3 dny po sobě. No ale víte, co mě napadlo, takové hrdinství to samozřejmě žádný nebylo, my jsme to takhle nevnímali. Ale co když od něho potom chudáka do těch všetla přemístili kvůli tomu, že jsme tam chodili my?
0: To je samozřejmě věc spekulativní a nevím, co bych vám na to řekl. To bohužel nemůžu posoudit, že? Ale chápu ten pocit, že jste si to možná říkali. Ano.
2: Ale takhle, mě jde hlavně o to, že já se nemůžu vzpomenout, jestli to byla Renata Bartoničková, nebo kdo, aby se týklo nedávno měli srát po 50 letech a sešlo se nás tam 5,5, takže nemám, no nic, prostě takhle. Kdyby se třeba, to je taky hloupý takhle. No, ale ta Růžičová to být nemohla, ta v té době chodila na GIMP. Takže prostě ta vzpomínka je jako jasná, jako chodili jsme tam, no furt tam foukal nějak vítr a furt ty svíčky zasínaly. Jo, a potom dneska, když tam je ten palác, tak ten hrob není 7., ale myslím, že 9. A zakončím jenom tím, že od toho odmrama Zoubka, ta socha, co tam na to takhle, vypadá ten hrob trochu jinak, ale je to moc pěkně udělaný, protože on tam má takové tu dláň a tý dlaň je prohlubeň. A když do toho dáte třeba tulipán, tak ten tulipán vlastně je ve vodě. To je tak asi, že to se chtěla k tomu říct. A jsem moc ráda, jsem si kleče dolo a to vypadalo, že to nevyjde.
0: Bohužel noční linku časově nenafoukneme, ale jsem rád společně s vámi, že jste uzavřela tu dnešní dvouhodinovku.
2: Jenom se omlouvám, já jsem vás podezřívala, že to není živý vysílání. Takže se omlouvám.
0: A víte, že takových je vícero?
2: No, tak teď vidíme, že je to není pravda, že živý vysílání to je. Takže přeju hezký... Ještě se dělá zeptat, vysíláte každý den nebo jenom čtvrtek?
0: Noční linka je tu každou noc, vlastně vždy v té poslední hodině starého a první hodině nového dne, ale střídáme se. Třeba zítra vás čeká Honza, no vlastně dnes vás čeká už za 22 hodin Honza Macoun s tématem Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Takže i jemu se můžete zkoušet dovolat.
2: No, to se takový... takovej volač nejsem. Takže moc vám děkuji, že jste mě přijal do vysílání a přijel hezkou službu a tak dále. Naschledanou.
0: Děkuji za všechno. Naslyšenou. A vám, vážení přátelé, teď už můžu popřát dobrou noc definitivně. Ovšem, nebude to ještě bez jednoho citátu, respektive toho, co napsal Milan, a já se pokusím jej ocitovat. Přeje vám všem dobrý večer a píše. Ano, v dnešní době, kdy v moderním světě i díky plnému zajištění pohodlí, potravin, střech nad hlavou jsme velice blízko ozbrojenému konfliktu, neli válce, mocnosti a neskuteční zločinci světa dezinformují obyčejné lidi i národy. Ty se pak stávají míň a míň svobodnými, omlouvám se za to, že trošku klopítám, protože tam je plno překlepů, ale pokračuju dál. Tedy stávají se míň a míň svobodnými, až to přerůstá v konflikty vzpomínané. Měli bychom si denně uvědomit, ať v jakém pohodlí dnes žijeme a svobodu si bránit. Žít tedy beze strachu, však mít za to i svou odvahu a bránit i láskou, pokorou. A to je celá, tuším, odvaha. Dodává ještě tedy Milan, bez tohoto se dostaneme zřejmě brzy v opakovaně nesvobodné žití a do hrůz, jež tu stíhali lidi v minulém století dokonce opakovaně. Mluvme pravdu, buďme vstřícní, chraňme svobodu, neustupujme blbosti, tak tomuhle rozumím dobře, a zločinům, chraňme si odvahu. To denně a stále. Opatrujte se všichni. Z Valašska zdraví váš Milan. Milane, děkuji. Bylo to pro mě sice trošku rebusovité, ale myslím si, že jsem řekl všechno, co jste chtěl říct vy. Teď už vám přeju dobrou noc, sladké sny a těšit se na vás budu zase v úterý 12. května, kdy tématem noční linky budou maturitní tabla.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

ty strašně utíkaj, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš, kuponům jsme zběhli.

Já tě cítím jinak, hodně jsme spolu prožili a znám tě díl než on. Čekáš a hladíš, dneska si fakt nemožno.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři. S úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dumasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane! No, povíte mi to!
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to... Na čem jste přijel?
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane.
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kůl.
1: Tady zůstanete, pane. A obraťte se. Obraťte se, povídám. Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout zezadu.
2: Nebiju se s lecjakou nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan Dutrevil.
3: Ale... Tak vy znáte pana Dutrevil.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal, no, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár a z něho se vykláněla mladá dáma, nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete. Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Paste, pane.
3: Hleďme. Chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: Vy štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu! Na to můžete vzít jet! A pak se těšte vy! Vy,

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem. Pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to, taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane! Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z krčmářových lidí. A div jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Leda od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko, snad ho ještě uvidíme z okna. Ne, nikde není. Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne, ten chlap s tou jizvou, ten z Mengu. Tentokrát mi neuteče!
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se... Vráží do lidí, pane?
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím. Byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím, kdy a kde?
2: V 12:30 u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: A, vy jste ten venkovan, co byl u kapitána.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Tíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: A, čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v 1 hodinu za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
2: A pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
5: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
5: Tady? Vy jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovi hlídky.
1: Budu tedy ve 2 za klášterem bosých karmelitánů.
5: Já taky. Naschledanou. No?
1: Tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně. Už jen hodina života. Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Tréville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Tréville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Atosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratil jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
0: Tady jsou moji svědkové.
1: Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti nim?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
3: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? A toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
4: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: Protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
2: Tak.
1: Už chápu. A ty, Aramisi?
4: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
4: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové. A jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Hleďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tedy přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
4: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
5: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
5: A vede jí Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
6: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
3: Tak jděte pryč, pane Žisaku. A nedívejte se.
6: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nade vše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
4: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
6: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte.
6: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
1: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
4: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
1: Srdcem ano.
6: Tak co, pánové? Půjdete s námi po dobrém?
7: Nikdy!
6: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stephena Leacocka Jak vydělat milion dolarů.
2: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který se dře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek, nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já.

přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil, tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám ani o cen víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout, pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to prosím vás ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. $100,000, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, půl centem nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. Dva z nich přišli do klubu celý bez sebe radostí. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za půl hodiny vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá, tak zavolejme New York a nabídněme jim 1/4 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 1/4 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kdepak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,5 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centráli si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval. Celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1,000,000 dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá 1,000,000, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to. Ohrozili by tím celý svůj podnik, kdyby je někdo viděl na ulici o 9:30. A ty staré představy o střídmosti jsou naprosto mylné. Abyste se stali milionáři, potřebujete šampaňské. Spousty šampaňského a kdy vás napadne. Šampaňské a skotskou whisky se sodovkou. Musíte prosedět skoro celou noc a pít to po kýblech. To vám rozjasní mozek pro zítřejší obchodní podnikání. Vídám po ránu některé z těch mužů s myšlenkami průzračnými jako sklo. Zračí se jim to ve skelných pohledech. K takovému způsobu života potřebujete ovšem kuráž, ale ta se dá koupit na litry. Pročež, milý můj příteli, chceš-li rychleji vyrazit ze svého dnešního postavení, změň svůj život. Až ti bytná přinese k snídani míchaná vajíčka, vyhoď tě z okna psovi a řekni, ať ti přinese chlazený chřest a láhev mozelského. Pak zatelefonuj šéfovi, že přijdeš někdy kolem 11. Vyrazí tě dokonce sám. A hezky rychle. Jak si milionáři počínají při vlastním vydělávání peněz? Na to je těžká odpověď. Ale jeden ze způsobů je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky.
Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Pak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, ušklíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde? A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc přitěle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: A do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Pryznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Pryznicu v život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Pryznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Pryznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
1: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
2: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
3: Musíš, doktor to předepsal.
1: Vincent chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Ach, můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
1: Nerada, zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
5: Srna, teď. A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váha. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
4: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
5: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
3: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
5: Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
1: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná, a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
6: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
7: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
8: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
7: Že bude mrzák.
9: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
10: Všecko jako zdravý muž.
7: Nic neužívá, jenom studenou vodu.
8: Svidnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
7: A mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodou.
9: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
7: Vodou. Obyčejnou vodou.
6: Než přišlo další jaro, čekalo Gräfenberské nové překvapení.
1: U souseda Millera sloužila mladička Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
11: Ale to já ne člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
12: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
11: Ale já...
13: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
11: Tak ukaž, kde tě to bolí.
12: Tady... Tady nejvíc v koleni.
11: Možná. Podejte mi džber s vodou. A kus plátna. A suchou houni.
1: Té noci Vincenc nespal. Přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
12: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
11: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet.
12: Ale...
11: I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
1: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka životadárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali. Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla, znova a znova. naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenberku, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
6: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
1: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
6: Za čas se začaly objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dá léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
5: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na Frývaldovském trhu a osvědčili se.
6: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
1: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku, samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proč ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincent skývl, souhlasil, ale starý Priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoliv.
6: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namahavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
1: Tento kus země dostal však i své dary. Trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných, a stále přicházejí další. A nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.